0: není možný tohle, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: No ale stejně je to opičárně.
1: Ale není to opičárně.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více

Rádio Junior.

friky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: chuť na kokos. Schválně hádej, proč má slon vepředu dva dlouhý kole. Aby když vrazí do stromu, se nepraštil do hlavy.
1: Radio Junior.

nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

je smutek, štěstí, když nahradí. Pes ten by utek, morče však nezradí. Pes ten se bojí,

povídá. Zkus projít dveřmi, které si hlídat dá. Působí dojemně, hrůza v tvých očích, když morče se země o tobě skočí.

převlečen za chrlič do spát, převlečen za chrlič do spát. Převlečen za chrlič

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

0: uvádí s ní kouzla čarovná.
1: Milé děti, přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Alan.

hladím, úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím, úsměvem vás pohladím, nespadnosti provádím. Čarodějnou lampu mám a v ní přání ukrývám, dospělých i děťátek, vítám tam i naspátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Kouzelném, ať je noc, či ať jeden, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať jeden, lampa splní každý sen.

Seznám i Popelkám, pro každého něco mám. Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky. Na koberci kouzelné, ať je noc či ať je den. Já jsem skřítek Aladin. Hlavně, že vám nevadím, já jsem skřítek Aladin. Dědečka vám omladím. Každé přání vyplním, pro lidičky oceán, pro sluňata, porcelát. Maminky, prstýky, pro tatíky, mašinky. Já jsem skřítek Aladin, Petr žel vám zasadím.

šupidupidup, razvací hejrup, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy,

tebe myslím. Vím, že bych neměl, ale nejsem si jistý snad vším a ničím, co ničím, když zesnu tvoj.

však někdo přetrhl drát. Mám tušení, že jsem se přestal ptát, znám ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli s

0: Restart s Terezou Rašovou.
1: Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo je na světě nejkrásnější. Připomíná vám tahle věta něco? Ano, takhle se přece ptá zlá královna kouzelného zrcadla v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. Krása a taky móda, tak to jsou témata posledního zářijového ranního restartu. A proč? Protože tohle kouzelné zrcadlo by vám přesně před 20 lety, tedy 30. září 2006, odpovědělo, že na světě nejkrásnější je Taťána Kuchařová. Taťána Kuchařová totiž přesně před 20 lety zvítězila v soutěži Miss World, která se tehdy konala v Polsku, ve Varšavě, a Taťána zvítězila nad 103 dalšími soutěžícími. My probereme, co je to vlastně krása. Mezi 6. a 7. hodinou také uslyšíte síťovku, třetí rozhovor s youtuberem Stejem 12. Mám pro vás připravené ankety, které se týkají mody a krásy. Představíme si písničku z hitparády, těšit se můžete taky na vtípek. No a na spoustu hudby mám pro vás například Davida Guettu, Isabelu Kiss nebo Báru Polákovou. Teď je 6 hodin 30. září 2026 a jsou tady první ranní zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Výzkumníci z Akademie věd České republiky ve spolupráci s dalšími odborníky vyvinuli přípravek, který by měl chránit včely před morem a hnilobou. Na mor a hnilobu včelího plodu nyní neexistuje žádný lék. Napadená včelstva se proto musí vždy utratit. Nový preventivní přípravek, který se nyní testuje, by se mohl začít používat nejdřív za 3 roky. Čeští fotbalisté včera prohráli s Anglií 0-2. Šlo o druhý zápas skupiny A3 Ligy národů, který se konal v pražském Edenu. Ve 25. minutě dostal Pavel Šulc červenou kartu a proto hrál český národní tým dlouho v oslabení. Přesilovku využili a taky skórovali Anthony Gordon a kapitán anglického týmu Harry Kane. A počasí dneska bude jasno. V Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno a nejvyšší teploty budou krásných 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů.

Tak nádech, výdech a jdeme na to, jdeme vstávat. Já vám přeju moc, moc krásné a příjemné ráno. Když řeknu krásné, tak to dneska má trošku i jiný rozměr, protože v dnešním ranním restartu si povídáme o kráse jako takové. Co je to podle vás krása, co je na vás samotných krásné? Nad tím by se dneska ráda také zamyslela. Mám tady pro vás citát od Khalila Gibrana, libanonského výtvarníka, básníka a spisovatele, který řekl, krása není ve tvá. Krása je světlo v srdci. Co je to vlastně krása? Je to dobrá otázka. Myslím, že každému se zdá krásné něco jiného, což je vlastně moc dobře. A taky se mi líbí myšlenka, že krásné je to, co mají lidé uvnitř, to, jací jsou. Někteří lidé mají třeba krásnou tvář, ale můžou být velmi zlí a ublížit někomu jinému. To je takové na tom matoucí, protože člověk si řekne, ten má krásnou tvářičku, nebo ta má krásnou tvářičku, ta bude určitě hodná a milá, ale není to vždycky.

tak možná je dobré zkusit si prohlédnout to své tělo pohledem umělce Andyho Warhola, protože ten by na tom určitě něco krásného našel. My si dáme písničku Good Time, ať máte také Good Time, tedy dobrý čas, dnes ráno 30. září, poslední zářijové ráno.

Krásné ráno, posloucháte ranní restart Rádia Junior, zdraví vás Rašová Terka, moderatérka, a my si dneska povídáme o kráse, o módě, ale já teď malinko odkročím, protože krásné může být určitě i umění a mě zaujalo, že dneska začíná v pražské kulturní stanici Galaxie první ročník festivalu současného tance, pohybového divadla, hry, setkávání a společného objevování, který se jmenuje Feed Forward Festival. A v programu najdete české i zahraniční inscenace úplně pro malé děti, pro batolata až pro teenagery, takže rozpětí je docela velké, můžeme říct od 1 až do 15 let věku. A je to představení také, ne všechna, ale některá představení jsou také přístupná neslyšícímu, nevidomému a slabozrakému publiku. Což mě na tom moc zaujalo, moc se mi tato myšlenka líbí. A dokonce jsem v programu objevila tančírnu, kam je vstup zdarma. Je to v sobotu od 17.30 a doporučený věk pro tančírnu je 0 až 101 let, takže je to vhodné úplně pro všechny. A je to taková tančírna, kam prostě můžete přijít, setkat se a užít si radost z pohybu, bez ohledu na věk a bez ohledu na to, jestli umíte tancovat nebo ne. Tak to je takový hezký tip na víkend, pokud jste z Prahy nebo pokud to nemáte do Prahy daleko. My se dáme

0: Já doufám, že vy si nežijete sami, že jste doma s někým, koho máte rádi. Je 6 hodin a 16 minut a doufám, že se vám taky dobře vstává a už určitě taky přemýšlíte, co si vezmete na sebe. Zajímalo by mě, jestli se nějak jako vrháte do těch módních trendů, jestli si vybíráte oblečení podle toho, co je zrovna trendy, co se nosí, nebo jestli si opravdu radši vyberete něco, co máte rádi, co je vám pohodlné, v čem se cítíte dobře. A jak jsem vám slíbila, mám tady i vtípek, který se týká módy. Mám dokonce dva vtípky.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Tak jdeme na ten první. Jak přišla blondýnka na módní přehlídku? V námořnickém. A víte proč? Slyšela, že to bude na molu. A pak tady mám ještě jednu o blondýnkách. Já se všem blondýnkám omlouvám, nemám nic proti blondýnkám. Doufám, že to neberete nějak zle. Ptá se blondýnka v informacích na letišti. Slyšela jsem, že letí červené lodičky, tak bych se chtěla zeptat v kolik. Tak tenhle ten se mi fakt líbí. Já doufám, že i vám jsem trošičku zpříjemnila ráno. Dáme si písničku, která se jmenuje Dangerous, to znamená nebezpečný. Tak nic nebezpečného vám dnes nepřeju, ať se cítíte v bezpečí, krásně a ať si vyberete něco příjemného na sebe. David Guetta.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

30. září, je to neuvěřitelné, poslední zářijový den je tady. No a je právě 6 hodin 23 minut. Posloucháte Ranní Restart Rádia Junior, my si povídáme o kráse a o módě, protože přesně před 20 lety vyhrála Taťána Kuchařová velikou soutěž krásy Miss World, což byl ohromný úspěch. Samozřejmě je otázka, jestli je úplně dobré podporovat tady ty soutěže krásy. Myslím si, že dneska už se to vidí trošku jinak, že to není úplně dobré se porovnávat v tom, kdo je hezčí, hlavně mezi dívkami. Ale my jsme si už tady zmiňovali takový citát, že vlastně krása může být úplně v čemkoliv a že myslím si, že je důležité hlavně, abyste se cítili dobře v tom, co si berete na sebe, aby se to líbilo vám, aby vám to bylo pohodlné a abyste i podpořili nějak sami sebe, třeba v tom, kdo jste nebo co tím chcete říct, co máte na sobě. Móda ovšem někdy může být velice, velice provokativní a někteří návrháři jdou opravdu velmi daleko. Například jeden z velmi provokativních modelů se objevil na světě v roce 2010, kdy se objevila Lady Gaga v masošatech. Nevím, jestli už jste o tom někdy slyšeli, ale ona si na sebe oblékla opravdu šaty, které byly vyrobené z pravého syrového hovězího masa. Oblékla si je na předávání cen MTV a tento model byl od návrháře Franka Fernandéze a vyvolal opravdu obrovské pobouření ochránců zvířat a stal se takovým velkým symbolem popkulturní provokace. A další provokace, ta se teď objevila celkem nedávno, v pátek, modelka Simona Krajnová naprosto šokovala diváky na páteční módní přehlídce Osmanyho Lafity, protože vyšla na molo zdánlivě nahoře bez. Vypadalo to, že zkrátka nemá na sobě nic, ale nebylo to tak. Měla na sobě korzet, který vlastně vypadal, jako kdyby byla nahá od půlky, vlastně od pasu nahoru. A opravdu to vyvolalo také velkou diskuzi na internetu. Český internet to hodně i pobouřilo, šokovalo dokonce. A takže Simona Krajnová také, myslím, vyvolala docela velkou provokaci, tedy společně s návrhářem Osmanym Lafitou. Jaký model byste si třeba vzali na sebe vy, nebo přemýšleli jste nad tím, co byste vymysleli za nějaký velmi originální model, který byste dali třeba nějaké modelce a nechali ji procházet se v tom po molu? Můžete nad tím zapřemýšlet a můžete také zapřemýšlet nad tím, co je na vás samotných krásné, protože to byla jedna z otázek, které jsem si připravila pro žáky, kteří přišli tady na exkurzi a v této hodince vám pustím jejich odpovědi, které se mi moc a moc líbily. Dáme si písničku Home a vy ať máte hezké ráno, ať si dáte dobrou snídani a ať se vám dobře vstává a ať si vezmete dneska na sebe něco opravdu moc a moc hezkého.

A teď už tady máme píseň z hit parády. Tanči, tak se jmenuje žhavá novinka od 14-letého Jonyho, který byl hostem klubu Rádia Junior. Jonáš Morávek alias Jony nám prozradil, jak se s kapelou chystali na jejich největší dosavadní koncert a co všechno na něj museli připravit. S Jonym jsme probrali i školu, konkrétně nástup do 9. třídy. Tím, že studuje na víceletém gymnáziu v Nové Pace, tak mu odpadá stres z přijímaček. Každopádně je to právě hudba, které se chce i do budoucna věnovat co nejvíc. A v rozhovoru jsme probrali i jeho zpívání s Miraj Navrátilem a Benem Kristovem, což byl pro něj neskutečný zážitek. Jony a Tanči.

0: Líbila se vám písnička Tanči od Jonyho? Jestli ano, tak pro ní můžete právě teď hlasovat v hitparádě Rádia Junior, kterou pro vás připravuje Klárka Nováková. Hlasování končí dneska ve 20.00 a hlasování najdete na našem webu radiojunior.cz. Můžete se podívat, které další písničky se ucházejí o vaše hlasy. Vyberte si jednu z nich a zkrátka ji podpořte. No a protože jsem vám slibovala anketu, mám rovnou dvě ankety, tak jednu mám tady pro vás připravenou právě teď. Ptala jsem se žáků 7. A a C základní školy Zahradní v Chomutově, jaký kus oblečení je jejich nejoblíbenější a proč. Tak si pojďte poslechnout, co mi odpověděli.
1: Tak já mám nejoblíbenější šedý triko, který má růžový motiv a mám to prostě ráda, protože je to takový volnější a je v tom pohodlí hrozný.
2: Tak já mám nejlepší kus oblečení, asi taky tričko, a protože se v něm cítím prostě jakoby líp, že to není takový uplý, a protože jsem ho i koupila jakoby někde, kde se mi ten obchod třeba líbí, takže nějak tak.
0: A jak vypadá, jakou má barvu?
2: Modrou, teď ji mám na sobě.
0: Takže tmavě modrý tričko.
2: Jo.
0: A moc ti sluší.
2: Děkuju.
3: Takže já mám nejoblíbenější kus oblečení modrý džíny, který mám na sobě, a mám je ráda, protože mi sluší a protože mi nejsou malý.
4: Já mám asi nejradši takový bílý volný tričko, který má zepředu napsáno Strawberry Matcha a na zádech má právě ten kelímek s tou mačou a je tam hezky vidět ta zelená mača a pod tím ta jahoda a je tam napsáno Only Pretty Girls Drink Matcha.
0: Jenom krásné holky pijou maču, jo?
5: Mm-hmm. Já mám nejradši svoje zvonáče, které jsou leginovitý a jsou strašně příjemný.
6: Můj nejoblíbenější kus oblečení jsou tepláky černý. A líbí se mi, protože mají hodně kapes a jsou praktický.
7: Moje nejoblíbenější oblečení jsou takový černý kraťasy, které jsou pod kolena a prostě jsou moje nejoblíbenější kvůli tomu, že jsou volný a hodí se mi ke každému outfitu, který mám.
8: Moje oblíbené oblečení je černý tričko, je uplý a vždycky se mi hodí k sukni, kraťasům nebo k dalším džínám třeba, zvonáčům a tak.
9: Moje oblíbené kousek oblečení jsou tepláky, které mají mnoho kapes a jsou taky baggy.
0: Já musím teda říct, že něco, co má hodně kapes, to beru jako skvělý tip, protože takové oblečení já mám taky moc ráda. To je praktické, můžete si tam dát kapesník do té kapsy nebo cokoliv, co potřebujete, a skloubit to, aby to bylo vlastně něco, co můžete kombinovat s něčím jiným, zároveň aby to bylo hezké, pohodlné, třeba i z dobrého materiálu. No, těch požadavků na takový kousek oblečení je docela dost. Zajímalo by mě, jaký je váš oblíbený kousek oblečení, který máte doma ve skříni, a taky co je na vás krásné. To jsou takové dvě otázky dnešního rána a před námi už je teď síťovka, tak zatím můžete přemýšlet, co byste si odpověděli na moje otázky, a ještě k tomu poslouchat už třetí rozhovor s youtuberem Stay 12, se kterým jsem si povídala, a v tomto díle se dozvíte i to, jak si řeší to, jak dlouho tráví na sociálních sítích, jestli na to má nějaký trik, jestli si dává sám sobě nějaká omezení, tak si to pojďte poslechnout.
10: Síťovka.
0: Ahoj a čau. V mojí tašce síťovce je ještě pořád do třetice všeho dobrého youtuber Stay 12. V předchozím díle pořadu Síťovka vyprávěl o tom, jak na něj pod oknem 4 hodiny pokřikovali děti a trefili se mu několikrát míčem do auta a že se dokonce kvůli výhružným zprávám bál o svou rodinu. Tentokrát mě zajímalo, jestli sám sobě omezuje čas strávený u obrazovek.
11: Snažím se to omezovat, ale mám v plánu udělat video zase s nějakým jako scénářem a trošičku víc propracovaný. Chtěl jsem ho pojmenovat Byl jsem závislý, nebo stal jsem se závislým, něco takového, a tři tečky, a udělat to vlastně trošičku clickbaitově, ale zároveň ne, protože jsem chtěl právě promluvit o tom, jak jsem velice jednoduše propadl vlastně jako algoritmu konkrétně na platformě Instagram. Protože samozřejmě, že já trávím u obrazovek hodně času, protože mě tady tohleto živí a je to prostě moje práce. Ale určitě je dobrý omezit vlastně koukání do těch obrazovek a čas na internetu minimálně aspoň na ten čas, že jo, kdy opravdu musím, to znamená, když se to týká mojí práce, tak je logický, že asi budu jako na internetu. Ale když nebudu muset jako řešit práci, tak bych se mohl na chviličku odpojit. A já jsem zjistil, že mám to není úplně jednoduchý, protože je neskutečný, co vlastně ten systém vám dokáže nabídnout zrovna v konkrétní moment, když se cítíte trošičku pod psa, tak vám začne doporučovat nějaký smutný depresivní content, že jo, vy scrollujete samozřejmě dál, vy uděláte jeden scroll a mezi tím, co vy se koukáte na to video třeba dalších plásnu 15 sekund, to tomu systému stačí, jakože OK, na to se ten člověk kouká, doporučí mu to samý téma a vlastně ten systém vás začne dokonce jako házet do takový králičí nory v podstatě a jste hlouběji v tom a když máte pocit nějakého toho splínu nebo jste nešťastný, tak tyhle ty věci vám nepomáhají. Takže i z tohle z toho důvodu, jako tím, že ten systém dokáže velice rychle vyhodnotit a dobře vyhodnotit, co vlastně vám má doporučit, tak to je prostě jako opravdu těžký boj proti tomuhle tomu vyhrát. A já jsem vlastně si stáhnul aplikaci, která se jmenuje Beeper. Tady tato aplikace dokáže propojit všechny vaše sociální sítě. Jediné, co na ně, tak jsou chaty vlastně. To znamená zprávy s vašimi kamarády. Tím pádem nejsou na tom posty vidět, nejsou na tom vidět reelska, který jsou největší problém na tom Instagramu konkrétně. Nemůžete přidávat storíčka a opravdu to je jenom čistě k tomu, že dostáváte zprávy od svých kamarádů nebo fanoušků a tak dále. A to je super. Jediná nevýhoda je ta, když váš fanoušek nebo blízký používá třeba právě Instagram a on vám pošle třeba nějakou fotku a pošle tu fotku skrz nějaký instagramový nástroj, tak samozřejmě tu fotku si nemůžete zobrazit na tom Beeperu. Tím pádem vás to stejně nutí zpátky na ten Instagram. Takže jako i ten boj jako vlastně zůstat trošičku dál od těch sociálních sítí a jenom se soustředit třeba aspoň na ty zprávy, tak je to jako fakt těžký. Nepřišel jsem zatím na způsob, než jenom vypínat ten mobil, samozřejmě sundat si chytrý hodinky a tak dále, tak jako lepší způsob ve finále jako není. Já nemůžu plně jako furt vypínat mobil.
0: Co bys poradil teda našim posluchačům? Dejme tomu, jim je 8 až 12, možná jsou i starší a už se začínají třeba pohybovat ve světě sociálních sítí na WhatsAppu nebo někde na YouTube, tak máš nějakou radu pro ně, na co si mají dát pozor? Určitě tady na to, aby nepadali do králičích nor,
11: no to samozřejmě,
0: rychle odcházeli. Když jim to hází stejná videa, tak prostě už dál na to neklikat.
11: No samozřejmě, anebo když už, teda bychom se měli bavit v případě těch sociálních sítí a třeba právě Instagramu, nebo to je i YouTube a tak dále, tak ono vlastně tam docela dobře i funguje pro ten algoritmus to, ale s tím se samozřejmě někdo tu práci nedává. Vy můžete kliknout na ozubený kolečko, nebo to jsou většinou tři tečky pod sebou, na který vy můžete kliknout a můžete ten obsah označit buď jako tohle mě nezajímá, a nebo naopak, tohle mě zajímá. A vy můžete vlastně sami ten algoritmus jako tomu naučit.
0: Takže a nebo i rodičům bychom mohli doporučit, aby třeba používali YouTube Kids?
11: 100%. To jako určitě v rámci jako YouTube tohle to dává jako velký smysl. A samozřejmě ještě lepší věc je ta, že vy můžete skrz normálně chytrý routery a Wi-Fi routery, který jsou přihlášený na aplikaci, tak vy tam můžete omezovat, na jaký domény chcete, aby se vaše dítě dostalo a nedostalo. A to v podstatě můžete dělat nejenom v případě nějakých stránek, ale můžete to dělat i právě v případě domén jako konkrétních kanálů, prostě těch tvůrců ve finále. Takže to se taky dá jako všechno dělat. Obecně rodičovský zámky, rodiče by měli mít zájem o to, co jejich dítě chce sledovat na internetu anebo co sleduje na internetu.
0: A máš pro naše posluchače nějaký vzkaz na závěr?
11: Ať si jenom dávají pozor na to, co sdílejí na sociálních sítích a ať si dávají pozor na svoje osobní informace, protože s tímhle tím všichni rádi obchodují a snad si chceme zachovávat nějaký naše soukromí, takže na tohle si dávat pozor.
0: To vám vzkazuje Honza, Stay 12, náš speciální úlovek v tašce síťovce. Honzo, díky moc.
11: Já taky děkuju, rád jsem tady byl.
0: Ahoj.
11: Ahoj.
0: Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka a nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: Like it, křídla v raním restartu Rádia Junior. Dneska už je 30. září, je to neuvěřitelné. Mně připadá, že září začalo před chvilkou a už je tady zase konec a zítra už začíná říjen. Je 6 hodina 44 minutek a já pro vás mám připravenou další anketu. Ptala jsem se dětí ze 7. A a C základní školy Zahradní v Chomutově, co je na vás krásné. A ty odpovědi jsou moc, moc krásné.
1: Tak na mě je krásné to, že jsem hodně přátelská, ráda se bavím jakoby se všema, hnedka se s nima s kamarádím a třeba ještě jsem hodně bláznivá a hodně upovídaná.
2: Tak já mám na sobě nejradši, že mám hezký vlasy, já mám vlastně trošku i melírovaný vlasy, no mám to takový na tmavo i na světlo a mám je hrozně moc hustý a na to se mi nejvíc líbí.
3: Tak na mě je krásné a na sobě to mám nejvíc rád, je to, že jsem hodně zvídavý, zajímám se o hudbu, o rádio a taky se zajímám o dějepis a tak.
4: Na mě je třeba krásný, že jsem kamarádská a pomáhám lidem.
5: Já mám na sobě ráda moje oči, protože já mám zelený oči, což jsem zjistila, že mnoho lidí kolem mě nemá a mám je smíchaný i s dalšíma barvama. Taky mám ráda své zuby, protože mám zuby po mámě, která má úplně krásný, rovný a taky jsem hodně šílená a myslím, že si umím najít rychle kamarády.
6: Takže já mám na sobě ráda, že jsem bláznivá, střelená a kamarádská.
7: Na mě je krásného, že jsem přátelský, rád vycházím s ostatníma.
8: Já na sobě mám rád nejvíc svoji výšku, protože se prostě vejdu všude a jsem přátelský a nejsem takový ten, jak se naštve po první věci, že prostě mě nenaštve jen tak něco.
9: Tak já mám na sobě rád hodně můj úsměv, mám ho nejlepší.
0: Tyhle odpovědi mě opravdu moc potěšily. Ten úsměv nakonec, mám ho nejlepší. Je dobré se umět pochválit. Myslím si, že každý z nás by měl dokázat říct, co má na sobě rád, co se mu na něm líbí, co je na něm krásného, ať už zvenku nebo zevnitř. A myslím si, že to je takové hezké cvičení odpovědět si na tu otázku hned teď právě, ať už děláte úplně cokoliv. A určitě vám to hned zvedne náladu. Dáme si písničku a pak už mě čeká ranní pomsta a to se bojím.

0: Tohle byl Alec Benjamin a písnička Devil Doesn't Bargain, tedy ďábel nevyjednává. Já také tady nemusím, asi nemůžu ani vyjednávat a musím tady otevřít červenou obálku s lepkou a skříženými hnáty, protože je tady...
1: Ranní pomsta.
0: Ranní pomsta tentokrát od Jany, která vysílala včera. Je to takový úkol od toho moderátora, co tady byl ráno předtím. Pokud nevíte, co je to ranní pomsta, já si tady přečtu vzkaz a pokusím se teda to splnit. Ahoj Teresko, dneska je téma móda a tak se vypravíme trochu do historie. Vysvětli nám bez koukání na internet, co to je za prvé šlojíř, za druhé kordula, za třetí hace. Jestli nevíš, tak to je dobře, zkus to odhadnout. Tak co, Jana, výsledky, tady to vypadá, že možná jsou tady i výsledky napsané, ale nejsem si jistá, dobře, takže šlojíř, no šlojíř, hahaha. Já myslím si, že to je nějaký středověký kus oblečení, ale co přesně jakoby to je, typuju si, že to je nějaká pokrývka hlavy, možná něco takového, šlojíř. Za druhé kordula, nějaká halenka si myslím. A za třetí hace, tak to teda fakt nevím vůbec, jakože vůbec. Takže výsledky se podíváme, jestli to teda tady nějak dokážu odlepit. Jani, ty jsi mi tady přilepila ty papírky tak dokonale, že nevím, jestli se mi to povede odkrýt, ale to jsou takový ty lepící papírky, aby pod nima to je výsledky. Takže za prvé šlojíř, závoj nebo plachetka, kterou si ženy ve středověku zakrývaly hlavu. Takže to jsem docela uhodla, neřekla jsem teda přesně závoj, plachetka. Za druhé kordula, mužská vesta u moravského kroje. Takže vesta, no já jsem říkala halenka, halena, no tak trošičku jsem se trefila. Hace, středověké označení pro mužské spodní kalhoty nebo prostě trenýrky. Teda, tak Jani, to jsme se něco dobrého zase dozvěděli, zajímavého. To byla taková dobrá pomsta, že byla vzdělávací. A my si dáme písničku od Báry Polákové a Evy Samkové, pojď si.

0: V ranním restartu si dneska povídáme o kráse a o módě. Krásná jsou také jména v dnešním kalendáři, protože dneska slaví svátek Jeronym, což je jméno řeckého původu. Vlastně to pochází z řeckého jména Hieronymus a znamená to svaté jméno nebo muž se svatým jménem a slaví taky žena Rachel, což je zase hebrejské jméno a doslova to znamená ovce nebo ovečka a přeneseně to také může znamenat, že je trpělivá. Tak to by mě zajímalo, jestli Ráchelky, které teďka poslouchají Radio Junior, jsou i trpělivé, jestli to na ně platí nebo ne. Každopádně přeju všem Jeronymům i Ráchelkám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A také jsem se tady dočetla, že o svatém Jeronymu připravuj se už na zimu, platí tato pranostika, nebo na svatého Jeronyma stěhuje se k nám už zima. Tak to vypadá, že bychom se tedy měli chystat už na chladné počasí podle dnešního kalendáře. A co se týče módy, tak jsem se dívala, jaká jména jsou nejoblíbenější v roce 2026. Jaká jména dostávají miminka. Tedy jaká jména jsou módní. A vypadá to, že na prvním místě mezi dívčími jmény se umístila zatím Eliška, na druhém místě Sofie a na třetím Viktorie. A mezi chlapeckými jmény na prvním místě je to Jakub, na druhém místě Adam a na třetím místě Matyáš. Takže to jsou asi modní jména, ale myslím si, že každé jméno je krásné, ať už se jmenujete jakkoliv. Doufám, že se vám vaše jméno líbí a že se vám dobře vstává. A my si dáme už za chvilinku rekapitulaci hitparády a budeme se pomaličku stěhovat do další hodiny. Mezi 7 a 8 hodinou se můžete těšit například na to, že budeme soutěžit o tričko a o ponožky a o krásnou látkovou tašku, kterou nám věnoval projekt Pěšky do školy. Takže myslím, že se nám ty ceny krásně hodí k módě a ke kráse.
1: Rekapitulace.
2: Chris de Sarandy přichází s novinkou Good Old Days. Druhá novinka je od Evy Farné, Perpetuum mobile.
3: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
2: Desátý je Pavel Čadek a jeho

0: Starlight od Taylor Swift je na 8. příčce.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala, jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: 7. místo získává Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další, líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu
0: sami. 6. je Jony se singlem Tanči.
2: Tak tanči.

0: žebříčku získává skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
3: s Terezou Rašovou.
4: Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo je na světě nejkrásnější. Tak na tuto otázku by vám přesně před 20 lety, tedy 30. září roku 2006, zrcadlo odpovědělo, že nejkrásnější na světě je Taťána Kuchařová, protože ona tehdy vyhrála mezinárodní soutěž krásy Miss World a stala se tak první Češkou, která takovouhle soutěž vyhrála. Porazila tehdy 103 dalších soutěžících, což je úžasný úspěch. No a je vlastně dobré soutěžit v kráse? To je také otázka, kterou si teď v naší společnosti si myslím pokládáme a myslím si, že už názor se na to trošku mění a mnoho lidí si myslí, že už není úplně dobré se takhle porovnávat v kráse, ale zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy. Dnes mezi 7. a 8. hodinkou v ranním restartu na nás čeká soutěž. Bude to telefonická soutěž Tajemný zvuk a budeme soutěžit o tričko a ponožky a krásnou látkovou tašku od pěšky do školy. Přijde taky naše redaktorka Anetka Křesinová, řekne nám zajímavosti z historie, které se týkají módy. Těšit se můžete taky na zvídavce a na spoustu hudby. Zahrajeme si Taylor Swift, zahrajeme si třeba i Bena Matea a spoustu dalších hitů. Před námi jsou zprávy, tedy minutové zprávy Rádia Junior.
1: Minutové zprávy.
4: Výzkumníci z Akademie věd České republiky ve spolupráci s dalšími odborníky vyvinuli přípravek, který by měl chránit včely před morem a hnilobou. Na mor a hnilobu včelího plodu nyní neexistuje žádný lék. Napadená včelstva se proto musí vždy utratit. Nový preventivní přípravek, který se nyní testuje, by se mohl začít používat nejdřív za 3 roky. Čeští fotbalisté včera prohráli s Anglií 0-2. Šlo o druhý zápas skupiny A3 Ligy národů, který se konal v pražském Edenu. Ve 25. minutě dostal Pavel Schulz červenou kartu a proto hrál český národní tým dlouho v oslabení. Přesilovku využili a skórovali Anthony Gordon a kapitán anglického týmu Harry Kane. Počasí dneska bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.

V ranním restartu si dneska povídáme o módě a o kráse. Já jsem slíbila, že vám řeknu, co teďka frčí, jaké jsou módní trendy pro podzim 2026. Takže za prvé vrací se nám móda z 90. let a frčí volné džíny se širokými nohavicemi, takzvané baggy jeans, taky kapsáče a trička s dětskými motivy. Takzvané baby tees, což jsou trička taková trošičku delší než úplně crop top. Crop top je vlastně pod prsa a to baby tees jsem pochopila, že je trošku delší, ale není to úplně tak dlouhé, takže se to dobře kombinuje s těmi džínami, že vám to nepřesahuje moc dolů a je to upnutější tričko a právě tedy jsou teďka moderní dětské motivy na těchto tričkách a také jsou moderní tenisky na vysoké platformě. Potom se také vrací nebo přichází styl, kterému se říká poet core, tedy takový básnické jádro a je to takový styl, ve kterém se nosí oversized svetry, takové ty velké, větší než potřebujete, s výraznou texturou, to znamená, že mají nějakou výraznou jakoby na tom vrstvu na sobě, skládané sukně a košile s nápadnými límečky. Za třetí je v módě teďka bohatá fialová barva. Je to buď to taková ta barva lilku, víte, jak

kytkovské, huňaté a taky se prodávají na podzim, což mě připadá, že ale každý podzim, manchesterové kalhoty nebo manchesterové sukně. A docela se pořád dělá to, že se různě vrství ty materiály a tak to je taky další trend. No a pátým takovým trendem jsou mini doplňky, různé takové ty přívěsky na klíče, rostomiloučké přívěsky, různé mašle, které se teď hodně nosí. To si myslím, že možná skoro každý z vás máte na klíčích nějaký plyšový přívěsek nebo na tašce nebo na batohu. A vážou se také různé saténové mašle na boty, na sluchátka nebo na oblečení. Takže to je taková další, taková spíš jakoby taková mini detail, který se teďka v módě to trošku prosazuje a zajímalo by mě, co nosíte vy, jaký módní trend nosíte, jestli máte třeba široké kalhoty nebo jestli nosíte nějaký přívěsek na klíčích, jestli máte huňatý svetr nebo nějaké to tričko, kterému se říká baby tee, tak mi klidně můžete napsat, pokud chcete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No a pokud byste chtěli vyhrát tričko s botou, je to takové modré tričko, je na něm bota, je to tričko velikosti S, takže je docela velké a je na něm nápis Bacha vepředu a vzadu Du, je to od projektu Pěšky městem, tak tady mám krásné ponožky, které vypadají vlastně jako boty, mají na sobě tkaničky. Je to velikost 39 až 42, takže pro vás, buď to pro vás starší, nebo pro vás, kteří chcete obdarovat třeba svého oblíbeného dospěláka. Tak tady mám ještě látkovou tašku, potom malý časopis Raketa pěšky do školy, takže všechno tohle, celý balíček, tričko, ponožky, látková taška a Raketa pěšky do školy a ještě odrazka Bachadu, tak to je balíček, o který budeme soutěžit už po písničce.

0: Rádio Lumen.
1: V ranním restartu nám dospívala Taylor Swift a jak už jsem slibovala, před námi je...
0: Tajemný zvuk.
1: Tajemný zvuk Radia Junior. Mám pro vás dneska připravený zvuk, který se týká nějakým způsobem oblečení. A vy, pokud budete vědět, co to je, tak volejte na číslo 800 199 199. Linka je bezplatná a pokud se mi dovoláte a uhodnete to, tak dnes vyhráváte balíček, který se skládá z látkové tašky, na které je nápis Odvaha vykročit. Potom z trička velikosti S, Bachadu, je to modré tričko, je na tom vepředu taková teniska. Pak tady mám ponožky, které jsou velikost 39 až 42, jsou taky modré a jsou na nich tkaničky. Takže to vypadá vlastně jako takový boty. A potom tady je ještě časopis Raketa, pěšky do školy a Odrazka, takže myslím, že krásný balíček. Pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, tak volejte na číslo 800 199 199, pokud víte, co je toto za zvuk.

0: Ben a Mateo nám dospívali v ranním restartu Rádia Junior a já mám na telefonu Agátku. Ahoj, Agátko.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak já pustím ještě jednou ten tajemný zvuk a jsem zvědavá, jestli uhodneš, co to je. Tak jdeme na to. Agátko, tak co si myslíš, že to je?
1: Zip.
0: Myslíš si, že to je zip, jo?
1: Zapínací.
0: Je to tak. To bylo jednoduchý, že jo, docela?
1: Jo.
0: Máš něco se zipem, nějakou bundu nebo mikinu?
1: Mám mikiny i bundy.
0: Super. A kolik ti je, Agátko?
1: 10.
0: 10. Myslíš si, že teda to tričko velikosti S ti bude, nebo ti bude asi velké trochu?
1: Jo, bude mi.
0: Bude ti? To tričko ti asi bude, to tolik nevadí. Ty ponožky jsou 39 až 42, to předpokládám, že tak velkou nohu asi nemáš.
1: Ne.
0: Tak co s nima budeš dělat? Komu je dáš?
1: Taťkovi.
0: Taťkovi, no tak to je super, to mám radost. A látkovou tašku, s tou uděláš co?
1: Tu si nechám.
0: Tu si necháš, to se ti bude hodit. Dobře, Agátko, co ty a móda? Máš třeba nějaké oblíbené oblečení, nějaký kousek oblíbený? Sleduješ módní trendy, jak seš na tom?
1: No, já často nosím třeba džíny a k tomu nějaký kruhovaný trička, a nebo jako džínovou bundu a nebo takový mikiny přes hlavu.
0: A zajímá tě, co je zrovna módní, nebo si spíš vybíráš něco třeba, co tě prostě dobře zahřeje, nebo co tě je pohodlné? Podle čeho si vybíráš?
1: No, občas jo a občas ne. Občas módní a občas... No a vybírám to s mamkou jako dohromady.
0: Jasně, vybíráte to s mamkou dohromady. Co tě dneska čeká? Jdeš do školy?
1: Jo.
0: Jo, a na co se tam dneska těšíš?
1: Těším se na spolužáky a pak až půjdu na trénink do školy.
0: Aha, a na jaký trénink chodíš?
1: Na gymnastiku.
0: Na gymnastiku. No tak si to krásně užij, Agátko. Moc ti blahopřeju, že jsi vyhrála v naší soutěži a děkuji. Dárečky ti pošleme poštou. Tak ahoj.
1: Ahoj.
2: Good job.

0: Lidé se odjakživa chtěli líbit, zaujmout ostatní nebo svým vzhledem ukázat, kdo jsou a do jaké společnosti patří. Jenže krása se v průběhu času dost měnila. Co bylo před stovkami let symbolem krásy a elegance, nám dneska může připadat přinejmenším zvláštní. Někdy ale překvapivě zjistíme, že se některé trendy po desítkách nebo dokonce stovkách let vracejí. Proč byla v minulosti velmi moderní světlá pleť? A co všechno byli ochotní lidé podstoupit, aby takového vzhledu dosáhli? A věděli jste, že podpatky původně nosili muži? Na tyhle a další otázky si právě teď odpovíme s Anetkou Křesinovou, která už je se mnou ve studiu. Dobré ráno, Anetko.
1: Dobré ráno.
0: S krásou je taky neodmyslitelně spojené slovo estetika. Tak možná bychom měli na začátek říct, co to vlastně znamená.
1: No, estetika je nauka, která se zabývá krásou nebo uměním. Jednoduše řečeno, zkoumá, proč se nám něco líbí nebo nelíbí a jak u nás umělecká nebo jak na nás umělecká díla či věci působí.
0: A protože dnešní příspěvek je především o historii té estetiky, tak by mě zajímalo, jak se ženy v minulosti vlastně líčily, co bylo populární a jaké materiály k tomu používaly.
1: Ve starověku byly velmi oblíbené černé linky a výrazné stíny. Barvy, které k tomu používaly, se vyráběly z malachitu, galenitu, ze sazí nebo kovové drti. Látky to ale nebyly vůbec zdravé. Obsahovaly jed a mohly působit dráždivost nebo nespavost. Narty používaly ženy červený minerál sulfit rtučnatý, který sice vytvářel nádhernou červeň, ale zároveň se častým polikáním a olizováním dostával do krve a způsoboval tak postupnou otravu. Ta se projevovala třesem, depresemi, sliněním nebo třeba vypadáváním zubů. Základní složku líčení tvořil bílý pudr, který byl vyrobený z olova a křídy a nanášel se jako make-up úplně na celou tvář.
0: Tak to mě zaujalo teda, že oni se namalovali a pak jim třeba vypadly zuby. To jsem ráda, že dneska ta naše líčidla už takhle teda nejsou nebezpečná.
1: Dnes už doufám. Naštěstí ne.
0: A dneska je to vlastně naopak i s tou barvou pleti, že dneska lidé chtějí spíš být opálení, spíše se vystavují slunci. Tak proč byla ta bílá pokožka tehdy tak trendy?
1: No, byla tehdy znakem urozenosti. Průhledná pleť znamenala, že žena nemusela pracovat pod širým nebem a nebyla vystavena slunci. Kromě bělidel se na pleť za účelem zesvětlení přikládaly pijavice, které vysávaly krev a tím byla kůže ještě bělejší. Z bílé kůže mimochodem vzniklo i označení modrá krev. Na světlém těle prosvítaly modré žíly a to prostý lid vedlo k domněnce, že šlechtici mají jinou, tedy modrou barvu krve.
0: Tak to jsem netušila. Já myslím, že docela asi našim posluchačům všem teď prosvítají ty modré žily, když si stoupnou před zrcadlo, takže možná už máme teďka modrou krev všichni, kterým prosvítají žily. Na obrazech a nebo ve filmech jsou lidé zkrášlováni takzvanými taky pyhami krásy. Tak sloužily opravdu jenom jako nějaký estetický doplněk?
1: Víceméně ano, byly nalepovací a měly různé tvary, srdíčka, hvězdičky nebo půl měsíce, ale také sloužily jako tajný komunikační jazyk. Když měla žena nalepenou pyhu u koutku oka, značilo to její vášnivou povahu. Pyha nad rtem znamenala, že má žena velký zájem o muže a že je zasnoubená, se dalo poznat podle srdíčka na levé tváři. Tyto takzvané mušky měly také praktické využití, pomáhaly zakrýt jizvy po tehdy běžných neštovicích. Dnes se mimochodem tento trend vrací třeba ve formě dekorativních kamínků nebo třpitek, které si dívky lepí na obličej.
0: Ano, a teďka se lepí i takové třeba hvězdičky nebo obrázky, třeba když tam má člověk akné, tak si tím můžeš vlastně překrýt to akné, tak to je taky podobné. Akorát si říkám, že když ta jizva byla v nějakém místě, což znamenalo něco, co nechtěli tím říct ty ženy, tak to možná bylo trošku problematické.
1: To byla prekérní situace.
0: Když byla ta jizva v tom místě, že jako to znamená, že jsi zasnoubená, to bylo kde? Na levé tváři.
1: Ano, tak, srdíčko na levé tváři.
0: Oni tam měli
1: tváři.
0: Tu jizvu, teď si to zalepili tou pyhou a vlastně třeba zasnoubené vůbec nebyly, viď?
1: To je pravda. Tak možná změnit srdíčko a dát tam
0: takhle, nedat tam to srdíčko, ale dát tam proměnný přesně tvar. Tak to jsem netušila teda, že takhle komunikovaly ženy kdysi v historii. A je pravda, že modní trendy se neustále vracejí. Tak co se tedy ještě nevrátilo, je nošení podpatků u mužů, nebo alespoň ne ve většinové společnosti, viď?
1: Je to tak. Podpatky totiž původně prý vznikly pro muže. Rozšířily se v Evropě v době 30leté války, kdy měly především praktické využití. Nosili je vojenští jezdci, kteří se v botě s podpatkem mohli lépe zapřít do třmenů a získat tak pevnější set na koni. Později se boty s podpatkem prosadily na francouzském dvoře krále Ludvíka 14. Ten nejraději nosil červené podpatky nebo takové, na kterých byly malůvky jeho vyhraných bitev. Postupem času se podpatky staly většinově ženskou záležitostí, tak jak je tomu do dneška.
0: Teda, Anetko, ty jsi našla tak zajímavé informace, to je neuvěřitelné. Mě by zajímalo i, jak seš na tom ty a móda. Máš třeba nějaké oblíbené oblečení, nějaký oblíbený kousek ve skříni, sleduješ módní trendy?
1: No tak jako tomu bylo dřív a je stále, tak taky se ráda líbím. Takže mám módu ráda a snažím se sledovat módní trendy, ale zase to není úplně tak, že bych hned ten první nějaký módní výstřelek musela mít v šatníku. To zase ne, často až posléze po nějaké době se ke mně dostane. Ale z nějakých těch kousků, které mám nejraději, tak to je asi overall. Takový černý overall, ráda ho nosím v létě. Jako má jenom ramínka, nemá žádné rukávky, takže přesto si dám často třeba nějakou košili, tak to je můj takový jako oblíbený kousek. A nejraději asi nakupuji právě zrovna třeba tenhle ten v takovém obchodě s japonskou módou, tak to je třeba můj takový jako velký módní vzor.
0: Vidíš, já mám taky na sobě teď overall, ale nevýhoda těch overallů je, když jde člověk na záchod.
1: Ano.
0: Protože ty si vlastně slíkneš ten vršek úplně celý, si to musíš
1: přesně
0: slíknout.
1: Přesně tak, a zvlášť, že člověk má ještě třeba tu košili na tom, tak musí nejprve odvrstvit tu košili a pak pokračuje dál.
0: Ano, ale to je taky vlastně taková móda, podle mě ty overally, co teď zase přišla.
1: Souhlasím.
0: Takže overall, dobře. Tak my si dáme písničku, Anetko, moc ti děkujeme, že jsi nám řekla tolik zajímavých informací a těšíme se na tebe zase příště.
1: Já děkuji za krásné povídání a přeju krásný den všem posluchačům.
0: Ahoj.

0: nic.
1: Dneska je 30. září 2026, 7:32 a je tady zvídavec Evy Sinkovičové. A nic víc.
2: Zvídavec Evy Sinkovičové.
3: Zdravím všechny zvídavce. Také jste už zvědaví, co nás čeká dnes? Tak vzhůru do světa zajímavostí. Každý člověk má určitou úroveň mentálních a rozumových schopností. Ta je takřka neměnná a můžeme je změřit pomocí inteligenčních testů a nakonec vyjádřit jedním číslem. Tomu říkáme IQ, neboli inteligenční kvocient. Inteligenci můžeme popsat jako vrozený soubor vloh a nadání. Tento soubor se rozvíjí během vývoje jedince, roste tak do 16 až 17 let. Jde o schopnost rozeznat situaci, porozumět jí a řešit ji co nejlépe v co nejkratším čase. Inteligentní lidé se orientují ve všech situacích, správně posuzují vztahy a závislosti, řeší tvořivě i třeba úplně nové úkoly, vychází totiž z již zpracovaných a uchovaných informací. Lidé si samozřejmě od nepaměti všímali toho, že někteří mají větší důvtip a jiní jsou pomalejší. Dlouho ale nikdo neměl potřebu to nějak měřit a vytvářet stupnici. Situace se ale začala měnit v 19. století. Začalo se věřit, že nástrojem k pokroku lidstva je věda a začaly vznikat nejrůznější vědní disciplíny. Mezi nimi třeba i psychologie. A jako ostatní vědní obory i psychologie chtěla všechno měřit, definovat a uspořádat. A co jiného by měla měřit psychologie, než právě míru rozumnosti člověka, tedy inteligenci. S prvním testem přichází Binet a Simon a vzniká tak Binet-Simonův test. Jehož upravená podoba z roku 1916 se stala základem pro řadu testů, které se používají dodnes. S dalšími IQ testy pak přišla americká armáda a z nich pak vyšel americký psycholog David Wechsler. Jeho test se nakonec stal nejrozšířenější metodou měření inteligence na světě. IQ testy tedy patří mezi psychologické testy zkoumající různé stránky našeho duševního chování. Snaží se postihnout co nejvíce úloh a problémů, proto bývají směsicí číselných a obrázkových úloh. Zjistí se tím všeobecná inteligence a vyloučí se zkreslení dané zvláštním talentem nebo nadáním. Hodnota IQ se pak vypočítá tak, že se výsledek testované osoby vydělí průměrným výsledkem daného testu a vynásobí číslem 100. Čím více je testovaných, tím je tedy výsledek přesnější, protože má přesnější průměrnou hodnotu. Studie prokázaly, že vysoké IQ může pozitivně ovlivnit úspěšnost člověka v životě. Existují ale i výjimky. Mezi nejinteligentnější národy patří třeba Japonci. Na konci žebříčku je naopak africké Zimbabwe. Obecně platí, že vyspělejší země mají průměrné IQ vyšší. Češi spadají do silnějšího inteligenčního průměru v Evropě. To je celkem dobré, ne? Menza rozlišuje 5 stupňů inteligence. Hodnota IQ 89 a méně se bere jako podprůměrná. 90 až 110 je průměr. Tuhle hodnotu má nejvíce lidí. Poté máme kategorii 111 až 120. IQ je mírně nadprůměrné. Mezi 121 a 129 je pak člověk výrazně nadprůměrně inteligentní a od 130 výš jde o vynikající intelekt. Výrazně snížené inteligenci oproti průměru se pak říká mentální retardace a člověk se s ní buď rodí nebo ji získá do 2 let života. Jde o poruchu intelektu. Zajímá vás váš inteligenční kvocient? Moji milí zvídavci, pokud chcete o inteligenčním kvocientu někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Příjemné ráno, posloucháte ranní Restart Rádia Junior, zdraví vás Rašová Terka, moderatérka. Je 7:43, doufám, že všechno dneska dobře stíháte, že se těšíte do školy a také je dobré si říct, že dneska je poslední zářijový den, zítra už nám začíná říjen, je neuvěřitelné, jak to uteklo. My si dneska povídáme o módě a o kráse, protože přesně před 20 lety zvítězila Taťána Kuchařová na Miss World a porazila dalších 103 žen v kráse. Ale v roce 2019 podle vědců byla nejkrásnější ženou světa modelka Bella Hadidová. Americká modelka se stala z pohledu matematiky nejkrásnější ženou světa, protože má téměř dokonale symetrický obličej, který ve srovnání s ostatními známými kráskami obstal na základě takzvaného zlatého řezu. Poměr založený na tomto řezu údajně používali už Egypťané, třeba při stavbě pyramid. A největší popularity se mu dostalo v renesanci, kdy se použil třeba i při malbě obrazu Poslední večeře od Leonarda da Vinciho nebo při stavbě chrámu Notre Dame v Paříži. A fyzickou krásu podle zlatého řezu prý zkoumali už v antickém Řecku. Na druhém místě za Bellou Hadidovou se umístila tehdy 38letá zpěvačka Beyoncé a ta měla schodu té symetrie obličeje 92,44%. Na třetím místě skončila tehdy 33letá modelka Amber Hardová a na čtvrtém místě skončila zpěvačka Ariana Grande. A to bylo v roce 2019, takže teďka už by to dopadlo úplně jinak. Nemyslím si, že vlastně dokonale symetrický obličej musí být znakem nějaké krásy. Jak už jsme si říkali v ranním restartu, krásné je vlastně cokoliv, záleží, kdo to posuzuje a na všem se dá určitě najít něco krásného. Důležité je mít se rád a myslím si, že když dnes si řekneme každý z nás, co je na mě krásné, tak nám to určitě zlepší den. Dáme si písničku a ta se jmenuje Alibi.

0: Život je jen tvůj, ano. A tím se asi řídili také české modelky, které proslavily Českou republiku ve světě, protože dělali to, co chtěli, to, co je bavilo. Je to například Eva Herzigová, jedna z nejslavnějších světových supermodelek 90. let, které se dokonce přezdívalo Marilyn Monroe východu. Taky další slavnou modelkou, takovou ikonou českého modelingu je Tereza Maxová, která pracovala pro mnoho slavných módních značek a taky je v Česku uznávaná pro svoji dlouholetou charitativní činnost prostřednictvím nadace Terezy Maxové. Další slavnou českou modelkou je třeba Daniela Peštová, půvabná blondýnka, která se objevila i na titulní straně prestižního plavkového vydání Sports Illustrated a stala se také jedním z takových tváří jedné značky spodního prádla, kterou nemůžu tady říkat. Potom další samozřejmě velmi slavnou modelkou je Simona Krajnová. O té už jsem dneska mluvila, že se objevila na módním mole v takovém velmi zajímavém oděvu, který vlastně vypadal od pasu nahoru, že je úplně nahá, ale byl to takový korzet, který navrhl návrhář Osmany Lafita. No a potom další třeba ještě velmi slavnou modelkou je Pavlína Pořízková, o které už jste také možná slyšeli a byla v 80. letech. Patřila vlastně k nejlépe placeným modelkám světa a stala se také tváří jedné firmy, jedné známé značky. No, myslím si, že pokud byste se chtěli stát modelkou, tak je to náročná práce, ale určitě je dobré si jít za svým snem. S jednou modelkou jsem si taky povídala v pořadu Síťovka, byla to Justýna Zedníková, takže pokud byste chtěli si poslechnout s ní rozhovor, tak si určitě najděte jeden z dílů pořadu Síťovka a tam vám řekne, jaké to je být modelkou, komu by to třeba doporučila a komu ne. A my si teď zrekapitulujeme hitparádu, protože už je 7 hodin a 53 minutek a vy můžete hlasovat ještě dnes do 20 hodin pro svou oblíbenou písničku na webu radiojunior.cz. Rekapitulace.
1: Chris de Sarandy přichází s novinkou Good Old Days. Druhá novinka je od Evy Farné, Perpetuum mobile.
2: Strach je normální a nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
1: Desátý je Pavel Čadek a jeho Stát.

0: Moonlight od Taylor Swift je na 8. příčce.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to jsi mě vážně šokovala. Normálně...
0: 7. místo získává Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu
0: sami. 6. je Jony se singlem Tanči.

0: příčku získává skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Ranní restart Rádia Junior právě teď už cílí, protože 7 hodin 56 minut na 8. hodinku. Já se s vámi loučím, od mikrofonu na vás mává Rašová Terka, moderatérka. Přeju vám dneska krásný a možná i trošku módní den, pokud si vezmete dneska nějaký hezký kousek ze své skříně na sebe. A také bych vás ráda pozvala jednak na odpolední klub Rádia Junior. Dneska bude moderovat Denisa Kimlová a hostem bude naše moderátorka, ale také zpěvačka Jana Richterová. Takže to bude skvělé. Určitě se můžete na cokoliv zeptat, pište své dotazy na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a Jana vám určitě ráda odpoví. Přijde jako host v 19 hodin. A zítra ranní restart bude moderovat Karel Klement a téma je Milujeme hudbu, takže já pro něj jdu chystat ranní pomstu. V 8 hodin začíná pohádka z Královské zahrady, bude to už třetí pohádka a jmenuje se Poklad. Takže si ji hezky užijte, ať máte super den a mějte se krásně. Ahoj!

0: Dnes vám chci povědět příběh, který si štěbetali síkorky v jedné královské zahradě a já to slyšel. Je o dvou královských bratřích Jájovi a Tumášovi. Však už jsem vám o nich vyprávěl, že si vzpomínáte. To jsem rád. Pak také jistě víte, že sobecký princ Jája chtěl všecko jenom pro sebe a stále jen volal já. Proto mu říkali Jája. Jeho dobrosrdečný bratr mu ochotně plnil všechna jeho přání. Tu máš, bratře, vezmi si, co chceš, říkal vždy, a tak mu zůstalo jméno Tumáš. Jednoho dne, když sluníčko připalovalo už od samého rána, vydali se oba bratři na procházku do lesa.
1: Podívej, co je tu sladkých jahod. Ochutnej.
2: Jsou dobré, ale mě bolí nohy. Chci si odpočinout.
1: Tak dobrá. Posadíme se třeba tady pod strom. Vidíš tu hebkou trávu? Máme krásný les v našem království. Slyšíš, jak šumí? Zdravím vás, borovice, sosny, bílé břízy. Poslouchej, Jájo. Les nám odpovídá.
2: Tumáši, někdy nevím, jestli si ze mne tropíš žerty, nebo si opravdu takový blázen. Hladíš trávu, povídáš si už nejen s brouky a ptáky, ale dokonce i se stromy. Co pak by z tebe mohl být král? Ještě, že jsem tu já. Já totiž.
1: Mlč! Neslyšíš nic?
2: A co bych měl slyšet?
1: Jakoby někdo volal o pomoc.
2: Ale ne, já nic neslyšel.
1: Ale já ano. Slyšel jsem docela jasně. Pojď, půjdeme se podívat dál do lesa.
2: Nikam nepůjdu, je tu úplné ticho, nikde nic.
1: Slyšíš? Je to u studánky. Ano, teď to slyším docela jasně. Studánka volá o pomoc.
2: Studánka volá o pomoc, no tak to se nezdržuj a běž.
1: Hned jsem u tebe, studánko. Co potřebuješ?
3: No ne, studánka, to já potřebuji pomoc. Topím se, stahuje mě dolů, rychle pomoc.
1: To víš, že ti pomohu. Už jsem u tebe. Tak podej mi ruku, no. No, ještě to chvilku vydrž, jen co rozmotám chaluhy a řasy, do kterých se zamotal. No, ještě kousek, no, chyť se, tak, asi venku.
3: Díky, zachránil jsi mě, Tumáši.
1: Jak víš, kdo jsem? A odkud znáš moje jméno?
3: Jsem houbový skřítek a znám všechny lidi z království, kteří chodí do lesa.
1: Ještě nikdy jsem tě v našem lese neviděl.
3: To proto, že my skřítkové jsme přes den neviditelní. Kdybych nespadl do studánky a nepotřeboval pomoc, nikdy bys mě nespatřil. My skřítkové pracujeme jen v noci při světle měsíce.
1: Tak vás je tady dokonce víc?
3: Každý les je přece plný skřítků.
1: A co pak máš na práci ty?
3: Starám se o to, aby v lese byly všechny houby. Hříbky, muchomurky, křemenáče, bedly i lišky. Jahodový, ostružinový, borůvkový a malinový skřítek dohlíží na to, aby byly všechny plody pěkně zralé. Je nás opravdu plný les. Šiškový skřítek, smrkový, borový, šípkový. Každý má co dělat, aby lesní královna byla spokojená.
1: Vy máte svoji královnu?
3: No jistě. Všichni ji máme rádi. Je moudrá, milá a velmi, velmi krásná.
1: Mně se zdá, že jsi nejen houbový, ale také zamilovaný skřítek.
3: No, ne, to ne.
1: No tak za ní běž, ať o tebe nemá starost. A dávej pozor, abys nespadl do studánky.
3: Děkuji ti ještě jednou, Tumáši, a nashledanou.
2: Cože? Snad si toho trpaslíka nepustil.
4: Ty jsi neslyšel o královně, jak je velmi krásná?
2: To znamená, že má nejen krásné šaty, ale hlavně slyšíš, hlavně šperky, zlato a perly a drahé kameny. Že jsem tu nebyl o chvilku dřív. Jsi hlupák, Tumáši. Ale počkej, já ho najdu, nemůže být daleko. Jen se neschovávej, trpaslíku, máš to marné, dostanu tě. Já jsem totiž chytřejší než můj bratr, víš? Já si s tebou poradím.
4: A budeš platit.
3: Jau.
2: A už tě mám.
3: Neubližuj mě, prosím, pust mě to bolí.
2: Ale něco za něco, ty svobodu, já bohatství. Říkal jsi, že vaše královna je krásná. Je také bohatá, viď? Má truhlici zlata a šperku.
3: Truhlici ne, lesní královna má jeskyni. Zlatou jeskyni?
2: No prosím, zlatá jeskyně, to je hotový poklad. Dovedeš mě k němu a já tě za to pustím na svobodu, ano?
1: Já jo, hned ho pust.
2: Ani mě nenapadne. Budu mít poklad, rozumíš? Bude ze mě skutečný král, mocný a bohatý. Nejbohatší ze všech. A ty? Co budeš ty? Chudák, všem lidem prosmích. Zatímco mě se budou klanět, tobě se budou smát.
3: Když myslíš, princi, tak dobrá. Zavedu tě k pokladu. Ale jen tehdy, když princ Tomáš půjde s námi.

0: Tomášovi se nepodařilo přesvědčit bratra, aby houbového skřítka pustil na svobodu, a tak se na cestu ke Zlaté jeskyni vydal společně s nimi. Už z dálky viděli před jeskyní postavu zalitou zlatou září.
1: Stůjte, co zde hledáte? Jsem královna této říše.
2: Královno, to já je přivedl. Byl jsem nepozorný a princ Jája mě chytil. A za moji svobodu žádá zlato. Ale tady princ Tomáš, ten mi zachránil život, když jsem se topil ve studánce. Prosím tě, královno.
1: Nepros, svoboda je víc než zlato. Dám ti, princi Jájo, po čem tolik toužíš. Dám vám zlato oběma, ale pod jednou podmínkou. Vezmete si jen to, co unesete v jedné ruce. Kdo z vás neuposlechne, ten na svou chamtivost doplatí.
3: Tak pojď rychle, Tomáši, pojď.
1: Počkej, napřed propusť mého skřítka.
3: Běž si, trpajzlíku, už tě nepotřebujeme.
0: A skutečně, lesní královna pokynula rukou a jeskyně se otevřela. Všude, kam bratři pohlédli, bylo zlato, šperky, perly a drahokamy. V záři zlata probleskovaly paprsky rubínů jako malé červené plamínky. Bílé hromady perel vypadaly jako ledové hory a uprostřed nich krásné modrozelené tyrkysy připomínaly horská jezera.
3: Rychle, Tomáši, sundej kabát, ale co dám svůj, tak jen pojďte ke mně, drahé kameny. Tomáši, nestůj a dělej, co já, slyšíš?
4: Smíme vzít jen to, co uneseme v jedné ruce, neslyšel z královny.
3: Věříš všem nesmyslům, si strašpitel, to víš, nechce, aby z pokladu příliš ubylo. Ještě svléknu košili, tak, a kam ještě? Ano, už vím, naplním si boty.
4: To půjdeš, bos?
3: Co by ne? Víš, jak mě lidé uvítají? Jako nejbohatšího krále budou se mi klanět až na zem. A tobě? Tobě se budou smát. Vždyť nemáš vůbec nic. Co já to mám za bratra?
4: Stydím se za tvou chvost, bracham.

0: Oba bratři se vydali zpátky na zámek. Tomáš šel lehce. Netížilo ho ani zlato, ani drahé kameny. Jen v klopě kabátu měl růži, kterou mu darovala lesní královna. Za to Jája se pachtil se svým pokladem, sotva dechu popadal. Zastavoval se, odpočíval, ale ze všeho nejvíc se staral o to, aby mu jediný kamínek z pokladu nevypadl, aby ani perličku nestratil. Konečně došli k zámku.
1: A teď dávej pozor, bratře, teď uvidíš, jak se ze mne stane král. Hej, lidi, pojďte všichni sem rychle. Podívejte se, jak jsem bohatý. Nesu celý poklad. Budete mít nejbohatšího krále.
2: Cože, nejbohatšího?
3: Vždyť nemám boty.
4: Ani košile.
1: Ale mám, hlupáci, mám kabát, košily i boty. Ale plné zlata a drahokamů. Jen se podívejte. Co to? Co to je? To je zrada?
5: Samé smetí.
6: Tak zlato, nebo ty smetí.
5: To by byl král.
1: Tomáši, podvedli nás.
7: Mě ne. Podívej.
8: To je krása. Zlatá růže.
9: Jak se třpití.
8: A jak září.
0: A opravdu. Obyčejná růže darovaná lesní královnou se proměnila v růži zlatou, až oči všem přecházely. O, to je krása, říkali. A chamtivý princ Jája? Bos a bez košile byl všem jenom pro smích. Darmo se neříká, že kdo chce mít moc, nemá nakonec nic.

0: si myší roštěnku. To se mi to prýma ťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape.
1: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
2: Nevěříš?
1: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
2: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
1: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
2: A to zdaleka není vše.
1: Mrkni na YouTube kanál.

Sandra. Ich kann mir Mauti.

0: dnešnímu. To má k svátku dnešnímu.
1: Kde pak bydlí přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Děkuji.

Mensch, sah du v domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu. Tak já jdu.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Tak už jedeme metrom, tak se připravte a jedeme.

0: Ahoj, kluci, vítejte v mé, tedy pohádkové ušounově školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, kamarádi, tak jdeme, ušoune.
0: Už jdu, Jani, teda já se ale těším. S včeličkou jsem si zatím ještě nikdy nepopovídal.
1: No.
0: Ty jsi nějaká zamlklá, Jani. Nestalo se ti něco?
1: Ne, všechno je v naprostém pořádku. A jsme tady.
0: Hele, tady to vypadá jako u pana doktora. Ta včelička byla nemocná?
1: Nebyla, neboj se.
0: Já se nebojím, ale ty vypadáš, jako kdyby se z něčeho bála.
2: Výborně, jedna včelička pro ušouna, pích, jedna pro Janu, pích, a je to...
0: Jouvajs, podvedli mě, ušounka, podvedli. Těšil jsem se na včeličku a oni mi místo toho dali injekci.
1: Ale promiň, ušouné, ono mi stačilo, že jsem se bála já sama, samozřejmě jen trošičku. A nechtěla jsem tě hledat někde schovaného před očkováním.
0: No, asi mi nevadí, že to bylo překvapení a nemusel jsem se dopředu bát. Ale zase jsem se na to nemohl připravit. No, ale možná ti odpustím.
1: To jsi hodný, ušonku. Polepším si to písničkou.
0: No, možná.
1: No, tak dobře, já to zkusím.
0: Ušounova písnička.

0: kočko, kočko, kočko rád. Je, je, je, je, je, je, je, je, je. Utíká pan kočko, kočko, kočko, kočko dán.
1: Holky a kluci, posloucháte Úšou novou pohádkovou školku, ve které, i když jsem to dopředu netušil, proběhlo očkování. Před písničkou jsem dostal já, ale i Jana včeličku a už mě to ani nebolí.
2: No jasně, bylo to úplně v klidu.
1: No nakonec ano, ale přesto jsem zklamaný. Víš proč, viď?
2: Ne, protože jsi nepotkal žádnou včelku?
1: Ano, ano, ano. Měl jsem totiž pro ně nachystané nějaké otázky jako správný rozhlasový profesionál neboli odborník.
2: Tak víš co, pusť zatím holkám a klukům dnešní super pohádku a já skočím na louku za pohádkovým lesem a poprosím nějakou včelku, aby sem se mnou na chvilku zaletěla.
1: Jo, děkuju, děkuju moc, moc, moc, Jani. A na vás tu, holky a kluci, už čeká pohádka. Ušou nová pohádka.
3: Vláčkové polštářky měkce hřály a sluníčku se v nich dřímalo sladce a spokojeně. Právě když mu na víčka zaťukal nový sen, najednou venku zašumělo, jako když vítr mávne hedvábným šátkem. V jiskřivém ránu tiše veslovali dlouhými křídly divoké husy. Už je tu podzim, kývli na sluníčko a zamířili k jihu. Slunce honem vyskočilo z obláčkové postýlky, sebralo paletu, barvy a štětce a běželo malovat stromy v parku. Jak si tak vykračuje po cestičkách s očima ve větvích, najednou slyší...
4: Kam koukáš, Nežiko? Šláplo si mi na sukni.
5: Jejda, panenka. Kdo pak tě barevnými křídami nakreslil na chodník?
4: Holčička, taková okatá.
5: Ale tady nemůžeš zůstat. Vítr by tě zasypal spadaným listím. Podej mi ruku.
4: Hop, hop.
5: Vidíš? Není lepší běhat po světě, než být jenom nakreslená?
4: Hop, hop. Jenže co moje sukně? Podívej, jak vypadá. Kanýr celý ušmudlaný.
5: Mám barvy, které nesmí ani rosa, ani velký lijavec. Já ti sukínku přemaluju. Jaká by měla být? Oranžová, žlutá, nebo snad okrová?
4: Ukáž. Je, to jsou krásné barvičky.
5: Mm-hmm.
4: Kterou si jen vybrat? Snad zelený akvamarín? Nebo pařížskou moc? Ne, siena. Siena je také pěkná. Už to mám. Chci rumělku.
5: Tak červená rumělka se ti líbí nejvíc? Dobrá.
6: Točte se, točte se.

0: duši, panenko, jsi hotová růžička. Já ti budu říkat Růžinka.
1: Tralala, tralala, mám nové jméno a novou sukni, tralala. Vidíš, jaké mi dělá červené kolo? Tralala, tralala, ta se ti povedla. Ty jsi, sluníčko, opravdový malíř. Taky bych chtěla umět tak malovat.
0: Já tě to naučím, je to docela lehké. Půjčím ti štětec a vymaluj třeba tady je řabinu.
1: Rumělkovou barvou, ať máme stejně červené šaty. Jeden lísteček, ještě jeden vybarvím tak. Vidíš, sluníčko, jak mi to jde?
2: A co já? Myslíte si snad, že jsem nešikovná? Taky umím malovat.
0: Je? Veverka Zrzečka? Taky chceš pomáhat? Tak si vyber štětec a barvu. Vymalujeme všechny stromy. A pěkně pestrobarevně.
2: Náš starý park bude straka makatý jako šašek a krásně veselý.
0: Připraveni? Můžeme začít. Kaštanu hnědou na kabátek a lípě žlutou na čepici. Břečťanu oranžový šátek a topol rožnem jako svíci.

0: No jen se podívej, hřib a klouzek a taky dutonožky. Kdo to kdy viděl houby na stromě?
1: Ty jsem přece na větvičky napíchala já.
0: Ty? A proč? No sluníčko, rozumíš tomu?
2: Zrzečka si dělá zásoby, až nastanou v zimě zlé časy.
1: Houby usuším a pak je odnesu do komůrky. Než napadne sníh, musím jí mít vrchovatou, plnou samých dobrot. Když dostanete chuť na lískový oříšek nebo smrkovou šišku, přijďte. Vystrojím vám hody.
3: Teď si udělám hostinu já. Schovám se tu a až přijde veverka domů, chňap, budu mít dobrou snídani.
4: To si na zrzečku dělala chutě kuna. Vklouzla tajně do koruny starého buku, přitiskla se k silné větvi a ani nedutala, aby si náhodou veverka nevšimla, že jí doma čeká nevítaný host. Ale veverka tam měla oči jen pro samé malování. S panenkou a sluníčkem se oháněla barevnými štětci a tak spolu ti tři oblékali park do pestrobarevné krásy. Když se pak nakonec zastavili u buku, veverka povídá.
1: Já už jsem doma.
3: Jen pojď, pojď ty zrzavá. Už mám na tebe plnou pusu laskomin. Taková veveruška, to je pro mě největší pochutnáníčko.
1: Kamarádi, naschledanou a zastavte se někdy na kousek dobroty.
0: Děkuju pěkně.
2: Růžinko, veverka nás zve na hostinu a ty se mračíš.
0: No aby ne, zrzečka má v dutém buku pokojík i s komůrkou. Tobě se v obláčkovém domečku žije také spokojeně. A co já? Nemám střechu nad hlavou.
1: No to je pravda. Růžinka nemá kde bydlet.
2: Na mou věru, musíme jí rychle nějaký domeček postavit. Pomůžeš mi, veverko?
1: To se ví, že pomůžu.
3: Zatraceně. Už jsem si na tu rezavou kůži nabrousila drápky a teď, abych kvůli nějaké nafintěné panence zase čekala.
1: My ti, Růžinko, postavíme ten nejlepší domeček ze všech. Víš, sluníčko?
2: Hotové hnízdečko to bude.
0: A který pak vlastně je nejlepší domeček?
2: Který to je, zrzečko? Domek nejkrásnější, nejpohodlnější, nejmenší, největší či nejútulnější?
1: Růžinka si musí vybrat, který chce.
0: Poraďte mi.
1: Nejútulnější domek má ptáček mlynařík. Ten si hnízdo vystelech mířím a peřím a zvenčí je oblepím mechem a lišejníkem. Tenhle domeček neprofoukne ani vítr fukavec.
3: Mňam. Kde je takový ptáček? Ten by pro kunu jako já byl také pochutnáníčko.
1: Nejkrásnější domeček má zase budníček. Uvěsí hnízdečko na větvičce, vyloží je lišejníkem a proplete březovou slupkou, aby se na něj srdce jen smálo.
3: I tohle sousto by mi přišlo k chuti.
1: Nejmenší domeček má zase zlatohlávek. Ten má hnízdo jako malé klubičko.
3: Děkuju, nechci. Takový pidi pírko je mrňavý jako jednohubka. Toho bych se moc nenajedla.
1: Ovšem hnízdo největší má orel.
3: Orel, ty drápy, ten zobák.
0: Zrzečko, ale o takové domky já přece nestojím. Co pak mám křídla, abych bydlela na stromě?
2: Nemůže bydlet na stromě jako pták.
1: Sluníčko vždycky říkalo domek. Hotové hnízdečko.
2: Pro mě je hnízdečko takový pěkný, docela malý a jednoduchý domeček někde na zemi. Rozumíš?
1: Takové obydlí má lelek a kulík. Ani jeden, ani druhý si se stavbou nedělají velké starosti. Lelek snese svá vajíčka do jamky v suchém listí pod stromem a kulík písečný rovnou do písku.
2: Do písku? Dobrý nápad. Na dětském hřišti v parku je tuze krásné pískoviště. Tam by se Růžince náramně líbil.
3: Hlupáci, snad tu holku nechtějí zavrtat do písku jako nějakého krtka.
0: Já nejsem žížala, ale panenka. Mám krásné šaty, skoro jako princezna.
2: Právě proto budeš bydlet na hradě.
1: Cože? Jaký hrad?
2: Zrzečko, ty jsi nevšimla, že stojí na pískovišti uplácaný hrad jako z pohádky? Má věž a cimbuří i padací most? Tam se bude panence bydlet pohodlně.
1: Hrad z písku? Lepší domeček bychom pro Růžinku nevymysleli.
2: Pojď, Růžinko,

0: Je to jen kousek odtud. Pod okny ti budou vonět rozkvetlé jiřiny a kolíbavé písničky tam zpívá stříbrná fontána v jezírku.
1: Tralala, tralala, já mám domeček.
0: Konečně se snad té veverky dočkám. Tiše? Jako bych něco zaslechlo. Jako by si tu někdo brousil zuby. Jako by se tu schylovalo k něčemu zlému.
2: Máš pravdu, sluníčko? Podívej se. Tady pod bukem jsou tu kousky kůry se škrábané drápky, olámané větvičky a chomáček hnědé srsti kuna. Někdo tu na mě číhá?
1: Tamhle je. Schovala se za větev.
0: Ukaž se. Proč pak se schováváš?
3: Já, že se schovávám?
0: Ano, ty.
3: Čekám tu na veverku. Přišla jsem k ní na návštěvu.
2: Prý na návštěvu? Slyšíte tu lež?
0: A kdo pak tě sem, kuno, pozval?
3: Já chodím vždycky bez zvaní.
0: Jenže takové hosty my nevidíme rádi.
3: Chcete mě vyhnat? A bez snídaně? Tak já vás naučím, na jakou písničku jsou zvyklé mé uši. Hned, ať sem přijde veverka. Neslyšeli jste?
1: Poroučej si tam, kde tě poslouchají.
2: Je se mnou zle, ta kuna je ukrutnice.
0: Zrzečko, přece se nelekneš jednoho křiklouna.
2: Slupne mě jako malinu.
1: To by tě napřed musela popadnout.
3: Taky, že popadnu.
0: Tak pozor, kuno, ještě jsem tu já.
3: Ty slunce, ha, tebe se tak leknu.
0: Vypráším ti ten tvůj podšitý kožich a hned tě přejdou chutě na malou zrzečku.
3: Jsi kulaté, baňaté, než se vydrápeš na strom, budu dávno pryč. Vidíš, jak umím skákat?
4: Hop a skok. Z větve na větev, z koruny do koruny. Jako veverka.
0: Tak jen si skákej. Stejně ti namaluju do kožichu znamení, aby každý hned poznal, že jsi zlá poberta. Podejte mi někdo štětec.
1: Tady je. Namočila jsem ho do žluté barvy.
3: Počkat, sluníčko. Co pak to chceš udělat?
0: Jen se pořádně rozmáchnu.
2: To byla trefa.
3: Můj kožich, no tohle, mám na něm kaňku.
1: A navždycky, protože sluníčkové barvy žádná voda nesmije. Teď tě zdaleka každá veverka uvidí a honem se ti schová.
2: A ty naprázdno utřeš vousy.
3: Co pak mám za potřebí být tady všem pro smích? Radši hned zmizím.
5: Když se za kunou zavřeli stromy, vzalo sluníčko růžinku za ruku a vedlo ji do pískového hradu. Vodotrysk v jezírku jim stříbrně zpíval na cestu a záhon jiřin se na ně rozkvetle usmíval, až oči přecházely.

0: jsme tady.
1: Holky a kluci, dnešní školka se jmenuje Ušoun a Včelička. A já si myslel, že si budeme povídat s včeličkou, jako bzz, bzz, a tak prostě po včeličkovsku. No, ale pak jsme najednou byli u pana doktora a já dostal injekci.
0: Té se totiž taky říká včelička, protože to malinko píchne.
1: No, malinko to bych zrovna neřekl, ale pozor, pozor, holky a kluci, dá se to vydržet, to teda rozhodně jo, obzvlášť, když si ušouní rušouní frajerka nebo ušouní rušouní frajer.
0: A potom vám ušouní rušouní frajer pustil pohádku, abych já mohla dojít pro včelku.
2: Pss, pss, dobrý den, můžu jen na chvilku, musím pracovat.
1: Jasně, jasně, to my víme, že vy včelky hodně pracujete.
0: Dokonce říkáme, že je někdo pracovitý jako včelka.
2: A ještě v něčem se přirovnáváte ke zvířátkům?
0: No je, je.
2: Tak co kdyby váš dnešní úkol byl, že mi nějaká taková přirovnání prozradíte? Bz, bz, bz.
1: No jasně, no to je dobrý nápad, bz, bz, bz. Že ano, Jani.
0: Mně se to taky líbí, tak jdeme na to.
1: Ušounův úkol. Tak holky a kluci, Jana vždycky řekne nějakou vlastnost a my řekneme, kdo ji má.
0: Jako u té včelky. Já řeknu pracovitá jako a vy řeknete...
1: Včelka, no to my víme, tak my už jsme připraveni.
0: Výborně, jdeme na to. Mazaný jako...
1: Liška.
0: Tvrdohlavý jako...
1: Beran.
0: A do třetice všeho dobrého. Špinavý jako...
1: Čuňátko, nebo čuně, tedy prasátko.
0: Přesně tak. Tak co říkáš, včelko?
2: Umíte pěkně přirovnávat, jen co je pravda. Líbí se mi to... Bz, bz, bz.
1: To je dobře. Snad se ti bude líbit i písnička, kterou si teď pustíme. Jmenuje se Včela. Bz, bz, bz.

0: Moc pěkná písnička. Teď už se ale ušou neptej na to, co tě zajímá, protože budu muset brzy letět.
1: Holky a kluci, právě dohrála písnička Včela a naše kamarádka Včelka z louky za pohádkovým lesem se chystá odpovídat Ušounovi na otázky. Tak pozorně poslouchejte. Třeba se taky dozvíte něco, co ještě vůbec nevíte.
2: Tak pozor, pozor. Kolik vás, včelko, prosím tě, v takovém úlu je?
0: Někdy 10, někdy i 50.
2: No to je vás asi, jako je kamarádů ve školce.
0: Ne, chtěla jsem říct, že je nás v úlu 10, někdy i 50 000. To je možná jako ve všech školkách v celém městě.
2: Hustý, ale poraď mi, co mám dělat, kdyby mě náhodou nějaká včelka píchla.
0: No, někteří z vás mají na naše píchnutí alergii. To znamená, že jim to v těle nedělá vůbec dobře a ti potom musí honem rychle najít dospělého, aby dostali prášek nebo injekci.
2: Jasně, chápu. To je taková první pomoc, že? Ale co ti, kteří tu alergii neboli nesnášenlivost, jo, na to vaše včelí píchnutí nemáme?
0: Vám stačí opatrně vyndat žihadélko, rozpůlit cibuli a napíchnutí přiložit a za malou chvíli je to úplně v pohodě. To je takový babičkovský recept.
2: Jo, cibuli, no to si budu pamatovat.
0: Ale Ušoune, včelky jen tak nepíchají, to je jasné. Včelka si neletí jen tak okolo a neřekne si, koho bych asi píchla. Na to máme moc práce a taky víme, že píchnout můžeme jen jednou, protože když jednou píchneme, odletíme a umřeme.
2: No jo, to vím, že nedáváte žijadlo jen tak, ale může se to stát, že jo? Když si třeba včelky nevšimneme a šlápneme na ní nebo si na ní sedneme, no tak se potom včelka lekne a dá nám žijadlo.
0: Ano, to ano. Ale už ho ne poslední otázka. My včely vylétáme z úlu pro med 5x za den a já byla zatím jen 2x. Musím to všechno dohnat.
2: No dobře, ale tak mi ještě řekni, kolik nektaru, tedy šťávičky z kytiček, ty vždycky přineseš.
0: Skoro polovinu toho, co sama vážím.
2: Teda, to jsi ale šikula. No tak ti moc děkujeme za návštěvu.
1: A za ten vynikající a děsně zdravý medík, co pro nás vyrábíte.
0: Není zač. Ahoj, už letím.
2: Ojo. A je pryč?
1: Za to naše dnešní hádanka je tady.
2: No tak dobře, tak to mě rozveselí, jsem s ní. Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, nastražte ušiska. Je jedna slavná včelka, o které vypráví super kreslený seriál. A já vám teď zanotuju kousek z melodie, kterou seriál začíná a končí. A vy mi s Ušounem řeknete, jak se ta včelka jmenuje.
2: No tak teda, už nastražuju ušiska.

0: la. My už to víme, protože holky a kluci, my to samozřejmě řekneme. Pozor, 3, 2, 1. Včelka Mája.
1: No jasně, parádně jste to uhodli.
0: Ano, ano, a víš, co bychom chtěli za odměnu?
2: Poslouchám.
0: Chtěli bychom celou písničku o včelce Máje.
1: Není problém, tady je.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, která byla dneska o včelkách a včeličkách.
1: A my si jdem dát chleba s medem.
0: Jo, mňam, mňam, mňam, taky mě to zrovna napadlo.
1: Med je moc super, když vás bolí v krku, ale i když vás nebolí vůbec nic.
0: No, med třeba v čaji, nebo na chlebu, nebo na vánočce.
1: Já jdu namazat další chleby s medem. A ty prosím tě, Ušounku, zatím popros holky a kluky o obrázky.
0: Jasně, dneska je to, kamarádi. Jasné, namalujte nám prosím včelku.
1: Nebo celý úl.
0: A nebo třeba i tu včeličku. Jako injekci, to očkování. To očkování, abychom byli zdraví. Ano, jak jste skvěle zvládli. Očkování můžete nakreslit. A vůbec jste se přitom nebáli, jo? Jo?
1: Pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Kdyby to náhodou dospělí nevěděli, jak to mají udělat, poraďte jim.
0: Vždyť už to víte i vy určitě, jo? No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a dávejte pozor na včelky, protože jsou velmi užitečné.
0: Přesně tak, ano, ano. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Doba medová.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

0: minutové zprávy.
1: Výzkumníci z Akademie věd České republiky ve spolupráci s dalšími odborníky vyvinuli přípravek, který by měl chránit včely před morem a hnilobou. Na mor a hnilobu včelího plodu nyní neexistuje žádný lék. Napadená včelstva se proto musí vždy utratit. Nový preventivní přípravek, který se nyní testuje, by se mohl začít používat nejdřív za 3 roky. Čeští fotbalisté včera prohráli s Anglií 0-2. Šlo o druhý zápas skupiny A3 Ligy národů, který se konal v pražském Edenu. Ve 25. minutě dostal Pavel Šulc červenou kartu a proto hrál český národní tým dlouho v oslabení. Přesilovku využili a skórovali Anthony Gordon a kapitán anglického týmu Harry Kane. A počasí dnes bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.

0: se chytáš. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chci všechno, rozumíš, všechno.
0: Ryb.

necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla.

smrčíte na paloučku hada, jak se sluní na kameni v listí, kde má vlastně břicho a kde záda. Doopravdy nejste si moc jistí, kdo si vezme ke zkoumání klacek, ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se, ať

0: srážka s děsným volem, takže hadi vlastně nevadí.
1: Radio Junior.

Krasnova. Hey,

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajón její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Zajímá vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

0: řídíme to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
4: Haj!

0: Hodinové správy.
1: Výzkumníci z Akademie věd České republiky ve spolupráci s dalšími odborníky vyvinuli přípravek, který by měl chránit včely před morem a hnilobou. Na mor a hnilobu včelího plodu nyní neexistuje žádný lék. Napadená včelstva se proto musí vždy utratit. Nový preventivní přípravek, který se nyní testuje, by se mohl začít používat nejdřív za 3 roky. Čeští fotbalisté včera prohráli s Anglií 0-2. Šlo o druhý zápas skupiny A3 Ligy národů, který se konal v pražském Edenu. Ve 25. minutě dostal Pavel Šulc červenou kartu a proto hrál český národní tým dlouho v oslabení. Přesilovku využili a skórovali Anthony Gordon a kapitán anglického týmu Harry Kane. A počasí dnes bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: V následující pohádce s poněkud zvláštním názvem se vše bude točit kolem hub. Hub obyčejných i těch kouzelných, které čas od času dokáží napravit lidskou chamtivost a zlobu. Pohádky Amanitky už letos nerostou, napsala Helena Sýkorová. Režie se v roce 1999 ujal Karel Weinlich. Účinkují Linda Rybová, Veronika Gajerová, David Novotný, Jiří Langmajer a další.
2: Amanitky už nerostou. Pohádkovou hru pro rozhlas napsala Helena Sýkorová. Dramaturg Václava Ledvinková, hudba Jiří Pazour. Osoby a obsazení: Anděla Linda Rybová, Blažena Veronika Gajerová, Krištof David Novotný, Václav Jiří Langmajer, Houbojet Jiří Holý, Hostinská Naďa Konvalinková, Krkavec Dalimil Klapka, vypravěč František Němec, Nádlesní Antonín Molčík, starosta Oskar Gottlieb, tetinka Růžena Preislerová. Zvuk inženýr Tomáš Kselhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, zvukové efekty Petr Šplíchal, asistentka režie Hana Dudová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.

0: Dnes už ji sotva najdeme, ale stávala, kdysi užoužilic hospoda, Cihlová, Patrová, se štítem, na kterém byl vymalován parádní hřib. Hospoda u křemenáčů, oblíbená zastávka formanů i labužníků. V létě a na podzim se tu totiž pořádaly vyhlášené houbové hody. Hospodu postavila zavedle znamenitý kuchař a hostinský Josef Křemenáč. Bohužel opustil tento svět poměrně mladý a zbyla po něm vdova Malvína, syn Krištof a zlaté cibule. Hodinky, které uměly zahrát přívětivou houbařskou melodii.
1: Máš ty škvarky míchat, Blážo, a nej se jimi ládovat.
2: Je, ty jsi jich spořádala.
1: Nechci vidět kukuč paní hostinský.
3: Řekneš jí, že holubinky byly po dešti nacucaný a že se při dušení smrskly.
1: To si ještě rozmyslím. Ale jestli se budeš takhle spát, stane se z tebe copatá bečka.
3: Ale prdlajs, po houbách se netloustne.
1: Kdo věčně něco uždibuje, ten sloustne, i kdyby oždiboval vzduch. A nebude se líbit panu Krištofovi.
3: Stejně se mu líbím víc než ty. V neděli jsem si navlíkla háčkovanou bluzu. On se na mě podíval a pak si třikrát pohladil kníry.
1: Za to teď s nimi zapráská, jestli si tě všime. Máš houby i za ušima. A dělej, paní hostinská už otevřela hospodu. Jde do kuchyně i s panem Krištofem.
4: Tak, děvčata, ve formance i v lokále je plno. Přišel také pan starosta a přivedl si návštěvu. Prý nějakou tetínku. Moc nobl milost, paničku.
5: Houbové hody u křemenáčů si nikdo nenechá ujít.
4: Všechno připraveno, andělko.
1: Ano, paní hostinská.
4: Koukejte, ať jste štramandy, děvčata. Je tu i pan nádlesní. Blaženo, ty se na něho trochu usmívej. Když mu neseš talíř, vždycky se tváříš jako nakyslá polívka.
6: Protože mě štípe do tváře.
4: No, nevídáno, nějaké to štípnutí. Pana nádlesního si musíme považovat, dovolí nám sbírat houby. Radši si koukej vyměnit zástěru, Blážo. S takhle ušmudlanou bych nevezla ani do chlívku.
7: Ale rychle, protože je 7 hodin. Pozor. Vyndávám křemenáčské cibule. Bude se podávat večeře.
6: A co si dá pan nádlesní? Po polívce?
8: A co pak mi křepelka nabídne?
6: Knedlíky, drbáky, seškvarky z holubinek, karbanátky z píchavek, klišek a kolodějů a královské hřiby na smetaně.
8: Osmažené bedly nejsou?
6: Až příště, milost pane.
8: No tak dobře, donesla mi ty karbanátky, ale pořádnou porci. Mám hlad jako jezevec. Počkala, křepelko, počkala, neutíkala. Když se na mě tak pěkně řechce, musí mi za odměnu poštípat.
6: Hned vám to přinesu, milost pane.
9: Vaří se tu líp, jak v císařském hostinci. Už dlouho jsem si takhle nepochutnala, jen jestli mě ty houby nebudou v noci tlačit.
10: Vyloučeno, tetinko. Do hospody u křemenáčů se sjíždějí hosté z celého okolí a tlačí je mleda přesky na opascích.
1: Panstvo si pochutnal?
10: To se ví, andělko. Nestačili jsme se olizovat.
1: Budete si ještě něco přát, milost pane.
9: Děkuju, děvenko. Vyřídila paní hostinské, že by si zasloužila nejvyšší kuchařský metal.
1: Vyřídím. A přijďte zas, pane starosto, rádi vás uctíme.
0: V hodech je v hospodě u křemenáčů vždycky rušno. Hladoví hosté přicházejí, sytí odcházejí. Paní hostinská se otáčí kolem plotny, Blažena s Andělou roznášejí talíře a pan Krištof napěněné korbele. Všechno jde jako po másle. Kdyby ale někdo nahlédl do přístěnku, který spojuje kuchyň s lokálem a kam si hosté odkládají svrchníky, zjistil by nepěkné věci. Mlsná Bláža sem tam uzobne z plného talíře. A Anděla? S tou je to ještě horší. Krade jako straka.
6: Andělo, nech toho. Hned ty drobný vrať.
2: Ale stejně by to ztratili. Skoro v každý kepse je díra.
6: Ale šacovat hostům kabáty, to se přece nesmí.
2: Hele, Blaženko, nekoukej na mě jako kvočna na střevlíka. Ono se toho nesmí moc. Třeba ujídat panu nádlesnímu stalíře. No, dneska si mu zblajzla karbanátek. Viděla jsem tě.
6: Protože mě zase poštípal.
2: Cheche, chudinko. Ale já tě pomstím. Seberu mu svojčí pírko z klobouku.
6: Ne, to ne.
2: Neboj, bude si myslet, že to pírko odnesl průván.
5: Co je to tady? V kuchyni je nejmín 10 plných talířů. Omáčka stydne, škvarky blednou a máti začíná hudrovat. No a naše děvčata si tu udělala dýchánek. Kde máte být?
6: V kuchyni.
2: V lokále.
5: Tak šupy to presto.
2: Člověk si z kamrlíku nesmí ani odskočit, abys tu nečmuchala. Blaženo, dej ten šuplík sem. Bez dovolení se mi nikdo ve skřínce hrabat nebude.
6: Nedám. Donesu to rovnou paní Hostinský.
2: Vzalezla do peři.
6: Tak zítra. Vždyť jsem v tom tvém šuplíku našla náušnice s rubínem, co tu ztratila paní pekařka. Pokaždý se ptá, jestli jsme ji nenašli. A těch drobných, co tu je. Jsi straka a kapsářka, andělo. Jako ta škordá bába, co chodila u nás po vsi a uměla ukrát kde co. I holubům vrkání.
2: He, to je řečí pro pár carapatiček.
6: A na co je potřebuješ? Na četi fajfka, co se po ní schánil hajnej moutelík. Budeš si z ní bafat?
2: Ne, líbí se mi. Je na ní namalovaný mládenec s parádníma fousama. Za takovýho se jednou vdá.
6: Aha. Vypadá jako pan Krištof, proto si ji vzala. Tak abys věděla, za Krištofa se vdám já a ty se s ním budeš muset rozloučit. Zítra ráno tě odtud paní Hostinská požene koštětem.
2: No, možná, že tebe taky. Až jí prozradím, kdo vylízal hruškový povidla.
6: No.
2: A proč z pytlíků ubývají hrozinky a sušený švestky? Víš, co udělá Blaženko? Prvním vozem tě pošle zpátky do Lhoty k mámě a třem sestřička.
6: Ne, to ne. Mohla bych tam leda u sedláka krmit vepříky a máma by mě pohlavkovala od rána do večera. Radši bychom měli mlčet. Já o tobě a ty o mě. Přece nepřijdeme o tak dobrou službu.
2: Jen jestli je na tvou pusu spolehnutí.
6: Nikomu nepovím, že kradeš. Slibuju. Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí.
2: Už bych ráda spala, ráno musím do lesa.
6: A mohla bys mi taky něco slíbit, andělko?
4: Že nebudeš kroutit očima po panu Krištofovi. Ty přece už jednoho mládence máš, houbovýho Václava.
2: Jenže houbový Václav žije v usmolený dřevařský chalupě. A tahle hospoda je zlatý důl. Ale buď klidná, Blaženko, pan Krištof nekouká ani po tobě, ani po mně. O něm se nám může jen zdát. Přeju krásný sny.
0: Jo, žouželické lesy jsou hluboké, modřínové, borové i smrkové, plné orosených pavučin, šťavnatých malin a rozličných hub. Na pasece uprostřed zeleně stojí roubená dřevěnice s muškáty za oknem. V ní žije osamělý mládenec, kterému se říká Houbový Václav. Sem si to hned po ránu namířila anděla, služebná z hospody u křemenáčů. Ale poblíž chalupy se zastavila. Do dveří totiž vešel mrňavý děda s vousem až po pás a smechovým kloboukem na hlavě. Vypadal jako lesní strašidlo. Anděla se ho trochu bála, proto se rozhodla, že radši vyčká pod otevřeným oknem a poslechne si, co se uvnitř chalupy povídá.
11: Pozdrav pambu, Řibečku.
12: Vítám tě, dětku, vyhlížím tě už o tuplňku. Posaď se, zrovna nalejvám teplou polívku.
11: Nejspíš stojí za starou belu. Dáváš do ní moc kmínu. Ale co se dá dělat na tvou počestí z blajznu? Nešmak. Nešmak, kmín. Poslední Řibečku. Do polívky patří holubinka mandlová. Pěkně mi tam křupala.
12: Měl jsem ji, jenže byla červivá.
11: A co na tom? Takovej mladej červík dá houbě správnej šmak.
12: Žádný velký kuchař nejsem.
11: No jo. A co hospodinka? Pořád nedohledne.

0: takovou houbu neviděl.
1: A hned tak neuvidíš. Vyroste jednou za rok při úplňku a na místě, co zná jen houbojet. A jeden šestnácterák. Letos jsem ho předběh. Ten se vztekal, dív, že mě nenabral na paroji.
0: A má opravdu čarovnou moc.
1: To se ví. Přivolává lásku. Když jí sníš, zamiluje se do tebe každá, na kterou jen pomyslíš.
0: A to já si ji udělám ještě dneska, než přijde andělka.
1: Radši nasuš a počkej, až natrefíš onačejší holku. Jíhle svítí chtivost z očí a v lese pošlape kde jako žoužel.
0: Tohle neříkej, houbojede. Andělku mám nade všechno rád. Vyrůstali jsme spolu a patříme k sobě. Když jsme byli malí, scházeli jsme se u nejvyššího modřínu, drželi se za ruce a koukali nahoru.
1: No jo.
0: Jak šumí krásný modřínový čas. Tenkrát mi slíbila, že se za ně vdá.
1: No jo, no jo. Nějak na to zapomněla.
0: Ona teď neví, kde jí hlava stojí. Chce se v hospodě něčemu přiučit a vydělat si na věno, i když bych ji uživil.
1: Ty jsi, hříbečku, ušlechtilej hřib. Kdyby ona byla aspoň růžovka nebo čirůvka. Ale mně se zdá, že je to jen muchomůrka červená napajcovaná.
0: Tebe, aby člověk poslouchal smechem v uších, houbojede.
1: No, radši půjdu. Ještě bychom se pohádali a měl bych z toho dubový spaní.
0: Doprovodím tě. Zastavíme se ve sklípku a dám ti na cestu malinový víno.
1: Tak, to si dám líbit. Po tvým malinovým víně přestávám bručet a směju se i na toho neřádat choře, co mi teď chodí večer smrdět pod nos.
2: Sotva Václav s houbojedem zamířili k lesnímu sklípku, anděla se skokem ocitla ve světnici. Na stole ležela amanitka. Anděla se malinko a trochu bázlivě dotkla zlatých puntíků, ale pak se blesku rychle rozhodla. Popadla čarovnou muchomůrku, vyběhla ven a hbitěj ukryla do plné nůše mezi houby, které jí zamilovaný Václav nazbíral.
0: Andělko, čekal jsem tě až k polednímu.
3: Mockrát děkuji za houby, Vašíčku. Dneska jsem si přivstala, to víš, mám na spěch. Večer se do hospody objednala nějaká honorace a tak tam bude asi napilno.
0: Jo, taky bych si dal líbit večeři od pěkný kuchařinky. Už i houbojec si ze mě dělá šprťou chlata, že mě necháš na ocet.
3: Ten ať se nikoho neotírá a hledí si svých vousů. Lezou mu po nich klišťata.
0: A andělko, houbojec je můj přítel. Kdyby jsi ho znala líp, takhle bys o něm nesoudila.
3: Když ho potkám v lese, div mě neprovrtá očima.
0: Jen ho nech, ať se podívá. Ostatně, kam houbojet mrkne, tam za chvíli vyroste houba. Nevšiml jsi? Zrovna tamhle u pařezu vykouk koloděj. Jo, on ví o houbách všechno.
3: Ať si, stejně se mu radši vyhnu, ještě by mě uhranul. Něco jsem ti přinesla, Václave, na klobouk.
0: Ale to je pírko pana nádlesního. Kde jsi k němu přišla?
3: Samo mi někde vlítlo do ruky.
0: Nejspíš ho ztratil. Musím mu ho vrátit, moc si na něm zakládal.
3: Jen si ho nech. Teď je tvoje.
0: To ne, andělko. Netěšilo by mě nosit, co patří jinému.
3: Budu muset jít, Václave. Zastavím se po neděli.
0: Nedostanu aspoň pusu?
3: Dostaneš. Ale až příště.
2: Když se anděla vrátila do hospody, v kuchyni byl klid. A tak, než bys řekl švec, nakrájená muchomůrka Milostenka se smažila v kastrůlku na cibulce. Anděla se celá třásla nedočkavostí, už aby jí snědla a kouzlo vyzkoušela na panu Krištofovi. Ale než stačila olíznout vařečku, zasáhla zlomyslná náhoda. Paní Hostinská zavolala andělu do sklepa a paní Hostinskou, jak je známo, všichni poslouchají na slovíčko. Kastrůlek s amanitkou a morózou zůstal na okraji plotny opuštěný. Jen do chvíle, než se v kuchyni objevila Bláža.
4: Blaženo! Necháš toho? Ještě lžíci a přibiju ti jazyk k nosu!
5: Pane bože, ty jsi mi nenechala ani žďobínek.
6: Když ono to chutnalo jako marcipán, v životě jsem nejedla tak báječnou houbu. Co to bylo zač?
5: Že já ji radši nesnědla za syrova. Víš, co jsi mi provedla, zmije proradná? Vylízala jsi mi štěstí.
6: Prosím tě, jaký štěstí, vždyť toho bylo tak na tři lžičky.
4: To jau!
5: Já nechám.
7: Au, nech mě. Co tě to popadlo, andělo, nech mě.
5: Nenechám, roztrhám tě na cucky. Snídla by si třásně od záclon, kdyby byly k jídlu.
8: Ječíku jak meluzíny.
9: Tak dost. Nebo vás popadnu za límec a vynesu z hospody. Děvčata perou se jak uličníci na pastvě. Proč?
8: No tak, dozvíme se to.
7: Nezlote se, pane Krištof. Jen jsem ochutnala houbu, co si anděla smažila k svačině. A ona se na mě vrhla jako hejnovoz.
0: Vypadáš jako cherubínek, Blaženko. Že jsem si toho nikdy nevšiml.
8: Nepřejícní lidi nemám rád, andělo. Jakoby nebylo dost hub ve sklepě.
9: Ty přinesla andělka na polívku, guláše a řízky pro naše hosty.
7: Natrhla mi blůzičku.
0: Neplač, Blaženko. Koupím ti novou. Hned zítra ji spolu půjdeme vybrat.
9: No to snad ne.
0: A proč ne? Budu mít nevěstu jako z cukrkandlu. Pořád si mě honila máti, abych už se poohlíd po nějakým děvčeti. Právě jsem to udělal.
9: No tolik to zase nepospíchalo.
0: Musel jsem kolem Blaženky chodit jako slepejš. Oči má jak mandle, tváře jak malináče a pusu, která zve k políbení.
9: Žádný pusinkování v kuchyni trpět nebudu. Koukej donosit dřevo, Blážo. A ty, Krištofe, upaluj na dvůr. Přivezli sudy.
0: Ano, maminko. Půjdu je skládat.
9: Uf. Musím si sednout. Nebo mě z toho klepne Pepka.
7: Viděla z ho andělko? Ona ho snad očarovala.
5: Jo. Očarovala. Amanitka. Satročená prašivka.
9: Cože?
5: Ale nic. Jen jsem si tak ulevila, paní Hostinská.
10: Šel váš táta na pozor, jestli on tam zabloudí.
5: Vídeňský řízek z píchavky pro milost paní.
11: Děkuju.
5: Guláš z penízovek pro pana starostu.
11: Ano, tak dala to sem.
5: A omeleta smíchanicí pro pana nádlesníka.
1: Tak.
5: Snad si u nás panstvo pochutná.
1: Jistě.
11: Se začínáme olizovat, andělko.
0: Konečně sami. Aspoň na chvíli v přístěnku. Ty máš tak roztomilé naducanou tvářičku, Blaženko. Můžu ti dát pusu.
7: Teď to nejde, pane Krištofe. Musím donést panu nálesnímu večeři.
0: Donesu mu ji sám. Už tě od něho štípat nenechám. Počkej tu na mě, hned jsem zpátky. Pro tu hubičku.
5: Tak, on se tu pořádá pusinkovej dechánek.
7: Je, ty jsi nás poslouchala, andělko.
5: V kuchyni nejmí 10 plných talířů, guláš ty neřízky šednou a paní Hostinská začíná hudrovat.
7: Kdyby závist kvetla, budeš, andělko, samý poupě.
5: Tak, až to poupě vykvete, dám ti přivonět. Ale něco ti řeknu, Blaženko. Ze všeho nejvíc si budu přát, aby na mě vyrostly samý bodláky.
2: Pár dní uplynulo. Krištof s Blaženkou spolu v hospodě cukrovali jak dvě hrdličky. Paní Hostinská se mračila, anděla po nich zlobně blýskala očima. Zatím se houbový Václav oháněl v lese sekerou i dátem a chystal pro své děvče překvapení. Vyřezávaný náramek. Těšil se na andělčin úsměv. Ale den předtím, než se jeho vyvolená objevila, ho ze samoty vytrhl přítel houbojet. Přinesl sebou černého krkavce.
1: Říkám mu drž zobák. Je to pták učenlivý. Trochu umí mluvit. Většinou nadává.
12: Pajavíte, pajavická.
1: Ale nakázal jsem mu, aby ti říkal hříbečku. Má zlomený křídlo. Musíš ho tu nechat, hříbečku. Já se vydávám na potulku.
0: I to víš, že nechám dětku.
1: A je to houbožrout. Nejradši má ryžce peprný.
12: Ryžce peprný.
1: Ale zobe i babky. Bude tu krásně krákat ty tvý krasotince. Už se chystá svatba, ne?
0: Nechystá. Nechal jsem otevřené okno a amanitka se mi ztratila. Asi přilákala nějakou straku. Byla samé zlato.
1: Straku. Kdo ví, jestli nepřilítla z hospody.
0: Jsi starý podezíravec. Proč by to andělka dělala? Vždyť o tom houbovém kouzlu vůbec nevěděla.
1: Protože je to jedule falešná a hadovka smrdutá.
12: Smrdutá.
0: Andělka voní jalovčím. A jestli o ní budeš takhle mluvit, přibouchnu ti dveře před nosem.
1: Už mlčím. Už mlčím. Nic ve zlým hříbečku.
0: Andělka je můj les. Moje studna. Můj červánek.
1: No jo.
0: Pochop to přece, dětku.
1: Zkusím to.
0: Dej mi toho ptáka, postarám se o něho. Náhodou, ještě jedna amanitka by se u tebe nenašla?
1: Nenašla. Přece jsem ti říkal, jaká je to vzácnost. Ale pamatoval jsem na tebe a nasušil ti jinou kouzelnou houbu. Tady ji máš ve fialovém pytlíku.
0: Zvláštně voní. Skoro jako fialky.
1: Protože roste poblíž nich Amanita veritata, muchomůrka pravdomilka. Kdo tuhle houbu pozře, utrpí vadu na kráse, ale za to mu to poslouží ku spáse. Ovšem, jen v tom případě, když dotyčnej lže a krade.
12: Krade?
1: Jinak nad ním pravdomilka nemá žádnou moc. Usmaž ji a nabídni tomu svýmu červánkovi. Bude jí šmakovat. Poznáš, co je holka zač. Jestli je červivec.
12: Červivec.
1: Nebo růžovka bez kazu a hany.
0: Ne, to ne. Takový kejkle bych na andělce nikdy neskoušel. Na to ji mám moc rád. Vem si to zpátky.
9: Je pryč.
0: Na mou duši? Zmizel jako duch? Tak pojď domů, drž zobáku. Nechceš ještě kapku čaje?
3: Ne, nebudu muset běžet.
0: Pořád jen pospícháš, andělko. Vždycky se tu otočíš na podpatku a mě se zas může o tobě jenom zdát.
3: A co pak se ti o mě zdá?
0: Že jsi mi dala košem a že jsem byl pro smích i mravencům a veverkám.
12: Mravencům? Veverka?
3: Měj rozum, Vašíku, nemůžu tu vysedávat, víš přece, jak je paní hostinská přísná. Až budu mít věno pohromadě, to pak bude jiná.
12: Krákalka, kráka.
3: Že s tím ptákem nevymeteš komín.
0: Ticho, drž zobáku, tady jde o vážné věci.
12: Držím zobák, křivečko.
0: Nemáš přece zapotřebí poskakovat kolem panstva, andělko. Taky se umím ohánět. A něco ti ukážu. Schovávám to tady v kredenci. Koukej, co jsem pro nás našetřil.
3: Joj, panečku, plný hrníček stříbrňáků. Odkud to máš?
0: Po večerech vyřezávám drobnosti ze dřeva. To bys neřekla, jak jdou ve městě na odbyt. A tenhle náramek jsem udělal jen pro tebe.
3: Je krásný. Děkuji moc krát.
0: Dokážu se o tebe postarat. Budeš mít výbavu jako každá jiná nevěsta a svatební šaty z krajky.
3: Já vím, ale nemůžu vypadnout z hospody jako z holubníku. Až přijde čas, dám ti vědět.
0: Jo, snad ten čas někdy přijde. Chtěl jsem se ti ještě na něco zeptat, andělko. Když jsi tu byla naposled, nepřipletla se ti náhodou do ruky taková podivná houba, celá bílá, se zlatými puntíky?
3: Nevšimla jsem si. A jestli se připletla, nejspíš jí zbaštil nějakej vašnosta.
0: Škoda.
3: A co to bylo za houbu?
0: Čarovná amanitka. Byla by mi splnila nejvroucnější přání.
3: Snad se tolik nestalo, Vašíku. Houbu je ti najde jinou amanitku.
0: Už ji našel a nasušel. Visí tamhle ve fialovém pytlíku, ale žádná omeleta pro vašnosty z ní tentokrát nebude.
2: Fialový pytlík. Nešel anděl z hlavy. Ani okamžik nezapochybovala, že v něm Václav ukrývá houbu, která přivolává lásku. Umanula si, že při příští návštěvě lesní chalupy si ji bez ostychu přivlastní. Kouzelná amalitka způsobí, že se pan Krištof do ní zahlídí a anděla se stane paní v hospodě u křemenáčů. Ale ze všeho nejdřív musí odtud za každou cenu vystrnadit svou sokyni Blaženu. A tak se cestou z lesa zrodil pomstychtivý a zlomyslný plán.
0: Hospoda je plná. I pan starosta je tu, je nejvyšší čas.
9: Jako na truc se mi dnes nic nedaří. Připálila jsem 3 řízky.
8: Nevadí, máti, naservíruju je kominíkovi, ten má učouzený rád.
9: Vy máte všechno připravené, děvčata?
5: Máme, paní hostinská.
9: Ty si ještě vyměň zástěru, Blaženo. Kde kdo si všimne, že jsme měli k obědu lejskou omáčku?
8: No tak, jen žádné slzičky, Blaženku. Nevídáno o nějaký flíček. Za to máš krásné vlasy. Září ti jako domácí nudle. Široko daleko se nenajde hezčí děvče.
9: Krištofe, ty jsi se úplně svamfrnil. Bude se tu cukrovat nebo obsluhovat. Hosté se sem přišli na večeřet.
8: Ano, maminko, hned.
9: No tak co je s tebou, Krištofe? Kde máš hodinky?
8: Nemám je.
9: No to nám ještě scházelo. Snad si je pro Boha neztratil.
8: Ne, to jsem nemohl. Byly přece na řetízku a připevněné v knoflíkové dírce. A frak visí od večeře do večeře na věšáku.
9: Celý den mě brní levý palec a to je vždycky špatný znamení. Teď není čas je hledat, musíme se obejít bez písničky. Hospoda u křemenáčů čeká.
13: Inule!

0: památeční cibule šlohla, andělo. Okamžitě je vrať. Nebo paní Hostinský povím, co si za straku.
1: Ten talíř neseš panu Nádlesnímu, Blážo? Pěkná porce. No, tak se neženíruj a pořádně si zobni. Dej si do nosu, Bláženko!

0: Hospodu jsem zavřel a teď jdu hledat hodinky. Vzpomněl jsem si, že jsem včera ve fraku zaskočil do sklepa. Možná, že jsem je tam vytrousil.
1: Nevytrousil. Našla jsem je tady, v kuchyni.
0: Zaplať pámu, kde byli?
1: No, snad, aby ses na to posadil, synku. Holky, přestaňte třískat s tím nádobím a pojďte sem. Musím vám něco povědět, všem. Ty hodinky jsou spuncovaný o zlata a tvůj pan táta je dostal od svýho dědy. Jsou jako dobrý duch týhle hospody. Nosí nám štěstí.
0: Vždyť já vím, maminko, taky mi spadl balván ze srdce.
1: Možná se ti tam vrátí, až se dozvíš, kde jsem je objevila.
0: Ano?
1: Tady, na věšáku, v kapse zástěry s flekem od rajský omáčky. Ukrást druhýmu, co je mu drahý, je největší hanebnost. S kouskem zlata ukradne kapsář i vzpomínky. Kus pěknýho života. Zloději mezi slušný lidi nepatří. Hlavně ne do hospody u křemenáčů.
2: Proboha, paní hostinská, snad si nemyslíte, že jsem ty cibule vzala já?
1: Nemusím si vůbec nic myslet. Jenom, že mám při vší smůle štěstí. Kdybych ti neporučila vyměnit zástěru, o hodinky bych přišla a asi by mi to zlomilo srdce.
2: Ale já to neudělala, přísahám. Ať zčernám, ať se třeba do země propadnu, já nikdy jsem se těch hodinek ani maličkem nedotkla.
0: To bude nějaká mailka, máti. Možná za to můžu já. Možná mi tam spadly.
1: Houbařskou písničku zahrát dovedou, ale do zlodějských kapes se skákat nenaučili.
2: Pro Boha, pro všechno na světě, prosím vás, věřte mi. Nemám potuchy, jak se to mohlo stát.
0: Neplač, Blaženko, vždyť já ti věřím.
1: Ale já ne. A ještě jsem paní v hospodě u křemenáčů a nechci tě tu ani vidět.
2: Ale já jsem nic neprovedla. To anděla, to na mě musela nastražit ona. Šlohla hodinky a strčila mi je do kapsy.
1: Andělku do toho netahej.
2: Andělka, pořád jen sama andělka. Vy o tom nevíte, paní Hostinská, ale ona krade. Vytahuje hostům drobný z kapes. Tak je to. Oškubala by i vejce, kdyby mělo peří.
3: Na tvém místě bych paní Hostinskou prosila o odpuštění a neočerňovala druhýho.
2: Schovává to nahoře v šuplíku. Pojďte se tam podívat.
1: Nemám bez zvyku hrabat se v cizích šuplatech.
3: Ale proč byste nešla, paní Hostinská? Milé, ráda vám všechno ukážu. Aspoň to blážino nařčení ze sebe se třesu.
1: No prosím, nic tu není.
2: No, nejspíš všechno někam schovala. Na vlastní oči jsem viděla peníze i hajnýho fajfku. A taky náušnici, co se tu zakutálela paní pekařce.
3: A co když je to v docela jiném šuplíku?
2: To si píš, že v mým ne. Já mám svědomí čistý. Můžu vám ho klidně ukázat, paní Hostinská.
3: Vida. Kam až se zakutálela náušnice? I fajfka se tu najde. A těch pěťáků.
2: Andělo, ty jsi mi to podstrčila, všechno si na mě narafičila, ale tohle ti nedaruju, vykrákám tě všecky vlasy.
1: Přestaň vyvádět, Blážo, chováš se jako v chlívku, už tě mám za dnešek dost.
2: Všechno se proti mě spiklo.
1: Vrátím ty věci našim hostům, v hospodě u křemenáčů, od jak živa byli, jsou a budou poctivci. A ty, Blaženo, si chystej věci. V sobotu jede do Lhoty Forman. Pošlu tě s ním k mámě.
0: Pane Bože, Blaženko, proč už nespíš?
2: Schovala jsem se v lokále před andělou. Z její zloby jde strach. A taky tu čekám na tebe.
0: Ani vteřinu jsem neuvěřil, že bys ty cibule vzala. Koho máme rádi, tomu neubližujeme. Máš mě přece ráda, viď?
2: Mám. Nejradši na celém světě. Než bych ti skřivila vlásek na hlavě, radši bych si na mou duši uřízla prst.
0: Jen si ho nech. Jednou ti na něj navlíknu prstýnek.
2: Ani si tě nezasloužím, Krištofe. Málo mě znáš. Jsem mlsná koza. Sezubala jsem tu kde jakou hrozinku. Musím se červenat, když na to pomyslím.
0: Je, a když se červenáš, sluší ti to ještě víc.
2: Co s námi bude, Krištofe? V sobotu mě paní Hostinská pošle s ostudou domů.
0: Jen se neboj, Blaženko, zkusím má ti uprosit.
4: Bylo páteční odpoledne. Anděla se vytratila z hospody a namířila si to rovnou k lesní pasece. Věděla, že Václav nebude doma a že klíč od chalupy najde pod květináčem. Ve světnici ji však vylekalo zakrákání. Krkavec Držzobák si neodpustil pár peprných poznámek a to Andělu pohněvalo. Rychle si schovala fialový pytlík s kouzelnou houbou do kapsy a pak se obrátila ke kredenci. Dvířka však šla špatně otevřít a tak použila k vypáčení svůj dřevěný náramek. Václav tu v malovaném hrníčku schovával svůj našetřený poklad, ale Anděla nezaváhala ani minutku. Stejně by ho Václav dal. Vašík je hodný člověk, ale pan Krištof má zase hospodu a krásný knír.
0: Je tu někdo?
5: Držzobák.
0: Ale někdo tu byl? Klíče ve dveřích, že by Andělka?
5: Se bahala pak v domilku.
0: Na mou duši čarovná amanitka od houbohyda je fuč? Ale pleteš se, Držzobáku. Andělka ji nevzala. Proč by to dělala?
5: Pro krásnej knír.
0: Krákáš pátý přes devátý. Kdo tomu má rozumět?
5: Hrabala se v kredenci. Ukradla stříbro.
0: Ale to snad... Ano, peníze tu nejsou. To přece nemohla ukrást Andělka? Můj bože. Máš pravdu, byla to ona. Nechala tu náramek.
5: Zrádkyně, hambáchka. Netrap se, chýbečku.
0: Ne, jenom je mi hořko, až mě to uvnitř svírá. Netušil jsem, že je možný mít někoho rád a přitom se za něho stydět. Teď vidím, že se to dá. Nikdy už ji nechci vidět. Vyženu si ji ze srdce i z hlavy.
5: Správně, chýbečku.
0: Houbojet mi pomůže. Zná kouzla i na zapomnění. Co to vlastně říkalo Hubojet o té sušené amanice? Držzobáku, jestli jí Anděla sní, tak se s ní něco hrozného stane.
5: Dobře jí tak.
1: Kdo je? Dneska už nečepujeme, pomalu bude 11.
0: Dobrý večer.
1: Nejsi ty houbový Václav? No tak pojď dál, tobě naleju. Už dávno jsem ti chtěla poděkovat za houby, které nám sbíráš. Štamprdličku?
0: Ne, kdepak. Jen bych si rád promluvil s Andělou.
1: No to už spí. Přece ji nebudu budit.
0: Jenom na chvíli. Moc vás prosím, paní Hostinská.
1: Ne. Nesluší se, aby mladenci běhali za děvčaty v noci.
0: Ale tohle je důležitý.
1: Už jsem řekla. Můžeš jí nechat u mě vzkaz. Vyřídím jí ho. A jestli to snad není pro cizí uši, tak jí hned ráno pošlu za tebou do lesa.
0: Vyříďte, Anděle. Ať nejí houbu, co voní po fialkách.
1: Houba, co voní po fialkách? No, o takové jsem nikdy neslyšela. Je snad jedovatá.
0: Ne, má čarovný účinek. Umí prozradit zloděje a lháře.
1: Nepovídej. A jak?
0: To nevím. Ale prý se to pozná.
1: Povedená houba. Takových, kdyby rostlo víc, bylo by na světě mít strachu a prázdný šatlavy. Ale o Andělku se bát nemusíš. Ta mezi zloděje nepatří. Je to slušné a spořádané děvče.
0: Tak dobrou noc, paní Hostinská.
1: No počkej, neutíkej přece. Jestli ty nejsi hochu, tak trochu praštěnej.
4: Tenkrát o sobotním ránu bylo zamračeno. Nejen nad hospodou, ale i uvnitř. Blaženka se plačky chystala domů. A pan Krištof se kabodil. Celý večer přemluval paní máti, ale jakoby hučel do žulové skály. Hostinská byla neoblomná. Za to Anděla se usmívala. Přivstala si, aby si hned při odchodu Bláži usmažila drahocenou houbu a začerstva vyzkoušela její čarovný účinek na panu Krištofovi. Ale než stačila smaženici sníst, vyrušil ji. Paní Hostinská přivedla Blaženu do kuchyně.
1: Dobré jitro, andělko.
3: Dobré jitro.
1: Tak, tady máš peníze za službu, Blážo. Abys nás nepomluvila, že jsme ti zůstali dlužni. V hospodě u křemenáčů se nešidí, neokrádá a krást už nikdy nebude.
0: Přestaňte jí trápit, maminko. Vždyť jí křivdíte.
1: Málem bych zapomněla, andělko, něco ti mám vyřídit. Co si to smažíš?
3: Vždyť víte, paní Hostinská, potrpím si na houbovou snídani.
1: Zvláštně to voní. Jako fialky. Houba, co voní po fialkách?
0: Ještě jsem neskončil, máti. Zloděje přece musíte chytit za ruku, jinak se může stát, že očerníte nevinného. A to je velká nespravedlnost.
1: Nech toho, Krištofe. Kdo si sáhne na bahno, ten se jenom ušpiní.
0: A nenechám. Tisíckrát. A ještě jednou od rána do večera vám budu opakovat, že Blaženka není žádná zlodějka.
1: Dokážu ti, že je. Půjč mi ten kastrůlek, andělko. A ty ochutnej tu míchanici, Blážo.
2: Ne, co když do toho dala zmí sádlo?
1: Jestli mě chceš přesvědčit, že si neukradla křemenáčské hodinky, tak to sousto spolkneš.
2: Tak dobře. Když si to přeje...
3: A dost! Vrať mi můj kastrůlek! Svou houbu si dojím sama. Vždycky si tu všecko snědla. Vložený bedli! Hrozinky je můj spánek! Zlatý důl už mi nezblajzneš. Jen co vypadneš, stane se zázrak. Co je tady k smíchu?
0: Ty, stál se zázrak. Nevím jak a proč, ale z čista jasna ti narostly bradavice jako nějaké čarodějnici. Můžeš se mrknout do zrcadla.
3: Ne!
1: Tak, takhle to je. Jak jsem stará, tak jsem hloupá. No, abyste rozuměli. Anděla snědla houbu, která umí odhalit zloděje a lháře. Těžko tomu věřit, ale to anděla je. Poberta a hanebnice. Dlouho to tajila a já nic nepoznala. Ale zlořád nakonec vždycky vyleze na světlo boží, i když vypadá jako černá, chlupatá bradavice.
0: To tedy znamená, že jsem měl pravdu. Blaženka je nevinná.
1: Měl. Houbu taky ochutnala, ale nijak ji to nepoznačilo. Nehněvej se na mě, Blaženko. Připravila jsem ti perné dny, ale všechno napravím. A ty, andělo, kde je?
2: Utekl. Vypařila se jako duch.
0: To bylo nejlepší, co mohla udělat. Asi bych se zapomněla, nějakou jí vrazil.
1: No, přijel forman. Jdu mu povědět, aby na nikoho nečekal.
4: Nikdo nikdy tak rychle neutíkal. Anděla uháněla jako o život. Cestou, necestou, nedbala, že jí pichlavé větve smrčin poškrábou paže. Spěchala k jedinému útočišti, které na světě měla. Do Václavovy chalupy. V lese se však špatně běhá. Anděla zakopla a upadla náhodou zrovna u lesní studánky. Při pohledu na tvářičku ozdobenou ošklivými bradavicemi se dala hlavu v dlaních do usedavého pláče. A když je vzhlédla, naproti na pařezu seděl děda Houbojet s černým krkavcem na rameni.
6: Myslel jsem, že jedůvky nepláčou. A vida, ono jim to docela jde. Sáfra, tobě to sluší. Skoro jako jedný ježibabě, co jsem znal. Ale ta měla bradavice dozelená a v noci jí svítily jako svatojánské mošky.
7: Maškara!
6: Hele, drž zováku, koukej odfrčet. Křídlo máš rostlý, tak se zase vrať mezi krkavce.
7: Krk!
5: krávce.
6: A ty neřvi, holka. Tahá mě to za uši.
3: Je mi zlé, houbojde. Co mě to potrefilo?
6: Nic zvláštního. Měla si svinčík na duši, snědla si léčivou houbu a ta ti tu ohavnost vytáhla ven. Pravda, trochu to bolí.
3: Spletla jsem se. Myslela jsem, že jim docela jinou houbu. A teď jsem ošklivá a poznamenaná.
6: Běda.
3: Kde kdo se mi vyhne?
6: Buď ráda. Co ti ubylo na kráse, to ti poslouží ke spáse.
3: Houbojede, na kolenou ti prosím, zbav mě těch bradavic. Neznáš nějakou léčivou houbu?
6: Znám. Jedna by pomohla. Amanita zvaná bradavičník. Ale máš smůlu, holka, amanitky už letos nerostou. Nebreč. Když budeš sekat dobrotu, do roka ti bradavice zmizí sami. Na mou čest.
3: Potřebuju se jich zbavit hned. Takhle se přece nemůžu ukázat Václavovi.
6: Václava nech na pokoji. Už se ho natrápila dost.
3: Nebudu ho trápit. Chci se o něho starat. Chci s ním zas chodit k našemu modřínu.
6: Ale...
3: Mám ho ráda.
6: A že jsi to nevěděla dřív?
3: Věděla. Ale nějak to ve mně dřímalo.
6: Tak to nech usnout. A nechoď mu na oči.
3: Musím. Jsem mu něco dlužna. A chci ho poprosit za odpuštění.
6: No, odpustit Zlořádovi je nejtěžší věc na světě. Jestli to náhodou nevíš. To tě možná Václav pošle mezi ježibaby.
3: Má mě taky rád.
6: Na to bych moc nespoléhal. Před chvílí jsem mu dal houbu zapomenutku milosrdnou. Má velikou čarodějnou sílu. Až jí Václav sní, zapomene všechno na světě. Bude na tebe koukat jako na cizí.
3: Satracený houby. Pořád se mi pletou do života. Žádnou už nevezmu do pusy. Nikdy.
6: No, ale to klidně můžeš. Není houba jako houba. Některý jsou dobrý, jiný otravný, některý k užitku, jiný nanicovatý. Zrovna tak jako lidi.
3: Jdu za Václavem. S Bohem, houbojede.
6: Utíkej pomalu. V lese je ještě dost pařezů.
7: Andělko, tohle, že jsi ty.
3: Pašíku, prosím tě, nejez tu zapomenutku, jestli mi chceš nařezat, klidně to udělej, ale nenechávej rozhodnutí na nějaké houbě.
7: Nikdy jsem nikoho nebyl, ale Andělo, tohle se nemuselo stát.
3: Asi jsem si to zasloužila. Tady ve váčku na krku mám tvé peníze. Vracím je. Prosím, odpusť mi. Nevím, jaké věci mě to posedly. Byla jsem hloupá. Teď se stydím a trápím.
7: Tak to jsme na tom stejně.
3: Půjdu ti s očí. Jen... Co mi řekneš, že mě nechováš v nenávisti? Prosím.
7: Nechovám. Teď už ne. A nikam nechoď. Radši se budu trápit s tebou, než bez tebe.
3: Nechci, aby ses musel koukat na mou hambu. Vypadám jak ropuch.
7: Když má někdo někoho rád, Andělko, tak ho má rád se vším všudy. I s bradavicemi.
3: Václave. Vašíčku. Řekni to ještě jednou.
7: Řeknu ti něco jiného, Andělo. Prosím tě, nekrať.
3: Nikdy. Přísahám. Ani kdyby mi měly věci sami skákat do ruky.
7: Protože teď začnu krást já. A nejdřív ze všeho ukradnu hrdličkám smích. Pro tebe. Aby ses konečně usmála. Na mě. I na hezčí modřínový časy.
3: Thank you.
8: Jo.
4: Čas plyne rychle a žouželické lesy jsou pořád krásné. Borové, smrkové, s vysokým modřínem uprostřed. Občas si sem na procházku vyšlápne dřevař Václav se svou mladou ženou. Anděla má zas tvářičku hebkou a je z ní, jak by trefně řekl dědek Houbojet, růžovka bez kazu a hadu.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tedy pohádkové ušou nově školce, ahoj Jani.
1: Ahoj kamarádi, tak jdeme ušoune.
0: Už jdu Jani, teda já se ale těším, s včeličkou jsem si zatím ještě nikdy nepopovídal.
1: No,
0: Ty jsi nějaká zamlklá, Jani? Nestalo se ti něco?
1: Ne, všechno je v naprostém pořádku. A jsme tady.
0: Hele, tady to vypadá jako u pana doktora. Ta včelička byla nemocná?
1: Nebyla, neboj se.
0: Já se nebojím, ale ty vypadáš jako kdyby se z něčeho bála.
2: Výborně, jedna včelička pro ušouna, pích, jedna pro Janu, pích, a je to...
0: Jouvajs, podvedli mě, ušounka, podvedli. Těšil jsem se na včeličku a oni mi místo toho dali injekci.
1: Ale promiň, ušoune, ono mi stačilo, že jsem se bála já sama, samozřejmě jen trošičku. A nechtěla jsem tě hledat někde schovaného před očkováním.
0: No, asi mi nevadí, že to bylo překvapení a nemusel jsem se dopředu bát. Ale zase jsem se na to nemohl připravit. No, ale možná ti odpustím.
1: To jsi hodný, ušounku. Polepším si to písničkou.
0: No, možná.
1: No, tak dobře, já to zkusím.
0: Ušounova písnička.

0: Pan kočko, kočko, kočko, kočko dán.
1: Holky a kluci, posloucháte Úžasnou novou pohádkovou školku, ve které, i když jsem to dopředu netušil, proběhlo očkování. Před písničkou jsem dostal já, ale i Jana včeličku. A už mě to ani nebolí.
2: No jasně, bylo to úplně v klidu.
1: No nakonec ano, ale přesto jsem zklamaný. Víš proč, viď?
2: Ne, protože jsi nepotkal žádnou včelku?
1: Ano, ano, ano. Měl jsem totiž pro ně nachystané nějaké otázky, jako správný rozhlasový profesionál neboli odborník.
2: Tak víš co, pusť zatím holkám a klukům dnešní super pohádku a já skočím na louku za pohádkovým lesem a poprosím nějakou včelku, aby sem se mnou na chvilku zaletěla.
1: Jo, děkuju, děkuju moc, moc, moc, Jani. A na vás tu, holky a kluci, už čeká pohádka. Úžasnová pohádka.
3: Obláčkové polštářky měkce hřály a sluníčku se v nich dřímalo sladce a spokojeně. Právě když mu Navíčka zaťukal nový sen, najednou venku zašumělo, jako když vítr mávne hedvábným šátkem. V jiskřivém ránu tiše veslovali dlouhými křídly divoké husy. Už je tu podzim, kývli na sluníčko a zamířili k jihu. Slunce honem vyskočilo z obláčkové postýlky, sebralo paletu, barvy a štětce a běželo malovat stromy v parku. Jak si tak vykračuje po cestičkách s očima ve větvích, najednou slyší...
4: Kam koukáš, Nešiko? Šláplo si mi na sukni.
5: Jejda, panenka. Kdo pak tě barevnými křídami nakreslil na chodník?
4: Holčička, taková okatá.
5: Ale tady nemůžeš zůstat. Vítr by tě zasypal spadaným listím. Podej mi ruku.
4: Hop, hop.
5: Vidíš, není lepší běhat po světě, než být jenom nakreslená?
4: Hop, hop. Jenže co moje sukně? Podívej, jak vypadá. Kanýr celý ušmudlaný.
5: Mám barvy, které nesmije ani rosa, ani velký lijavec. Já ti sukínku přemaluju. Jaká by měla být? Oranžová, žlutá, nebo snad okrová?
4: Ukáž. Je, to jsou krásné barvičky.
5: Mm-hmm.
4: Kterou si jen vybrat? Snad zelený akvamarín? Nebo pařížskou modř? Ne, siena. Siena je také pěkná. Už to mám. Chci rumělku.
5: Tak červená rumělka se ti líbí nejvíc? Dobrá.
6: Točte se, točte se.

0: duši, panenko, jsi hotová růžička. Já ti budu říkat Růžinka.
1: Tralala, tralala, mám nové jméno a novou sukni, tralala. Vidíš, jaké mi dělá červené kolo? Tralala, tralala, ta se ti povedla. Ty jsi, sluníčko, opravdový malíř. Taky bych chtěla umět tak malovat.
0: Já tě to naučím, je to docela lehké. Půjčím ti štětec a vymaluj třeba tady je řabinu.
1: Rumělkovou barvou, ať máme stejně červené šaty. Jeden lísteček. Ještě jeden vybarvím tak. Vidíš, sluníčko, jak mi to jde?
2: A co já? Myslíte si snad, že jsem nešikovná? Taky umím malovat.
0: Je? Veverka Zrzečka? Taky chceš pomáhat? Tak si vyber štětec a barvu. Vymalujeme všechny stromy. A pěkně pestrobarevně.
2: Náš starý park bude straka makatý jako šašek a krásně veselý.
0: Připraveni? Můžeme začít. Žlutou na čepici, přečtěnu oranžový šátek a to

0: Jasánček je hotový obrázek.
1: A co Jasán? Na ten jste zapomněli?
2: Ani Buk nemá ještě podzimní kabátek. A to je přece můj domeček.
0: Ty máš teda prapodivný dům. Na tom tvém Buku rostou houby.
2: Že prý rostou.
0: No jen se podívej, hřib a klouzek a taky dutonožky. Kdo to kdy viděl houby na stromě?
2: Ty jsem přece na větvičky napíchala já.
0: Ty? A proč? No sluníčko, rozumíš tomu?
1: Zrzečka si dělá zásoby, až nastanou v zimě zlé časy.
2: Houby usuším a pak je odnesu do komůrky. Než napadne sníh, musím jí mít vrchovatou, plnou samých dobrot. Když dostanete chuť na lískový oříšek nebo smrkovou šíšku, přijďte. Vystrojím vám hody.
3: Teď si udělám hostinu já. Schovám se tu a až přijde veverka domů, chňap, budu mít dobrou snídani.
4: To si na zrzečku dělala chutě kuna. Vklouzla tajně do koruny starého buku, přitiskla se k silné větvi a ani nedutala, aby si náhodou veverka nevšimla, že jí doma čeká nevítaný host. Ale veverka tam měla oči jen pro samé malování. S panenkou a sluníčkem se oháněla barevnými štětci a tak spolu ti tři oblékali park do pestrobarevné krásy. Když se pak nakonec zastavili u buku, veverka povídá.
2: Já už jsem doma.
3: Jen pojď, pojď ty zrzavá. Už mám na tebe plnou pusu laskomin. Taková veveruška, to je pro mě největší pochutnáníčko.
2: Kamarádi, naschledanou. A zastavte se někdy na kousek dobroty.
0: Děkuju pěkně.
1: Růžinko, veverka nás zve na hostinu a ty se mračíš.
0: No aby ne. Zrzečka má v dutém buku pokojík i s komůrkou. Tobě se v obláčkovém domečku žije také spokojeně. A co já? Nemám střechu nad hlavou.
2: No to je pravda. Růžinka nemá kde bydlet.
1: Na mou věru, musíme jí rychle nějaký domeček postavit. Pomůžeš mi, veverko?
2: To se ví, že pomůžu.
3: Zatraceně. Už jsem si na tu rezavou kůži nabrousila drápky a teď, abych kvůli nějaké nafintěné panence zase čekala.
2: My ti, Růžinko, postavíme ten nejlepší domeček ze všech. Víc, sluníčko?
1: Hotové hnízdečko to bude.
0: A který pak vlastně je nejlepší domeček?
1: Který to je, zrzečko?

0: tričce, vyloží je lišejníkem a proplete březovou slupkou, aby se na něj srdce jen smálo.
1: I tohle sousto by mi přišlo k chuti.
0: Nejmenší domeček má zase zlatohlávek. Ten má hnízdo jako malé klubičko.
1: Děkuju, nechci. Takový pidi pírko je mrňavý jako jednohubka. Toho bych se moc nenajedla.
0: Ovšem hnízdo největší má orel.
2: Orel, ty drápy, ten zobák.
3: Zrzečko, ale o takové domky já přece nestojím. Co pak mám křídla, abych bydlela na stromě?
4: Nemůže bydlet na stromě jako pták.
0: Sluníčko vždycky říkalo domek. Hotové hnízdečko.
4: Pro mě je hnízdečko takový pěkný, docela malý a jednoduchý domeček někde na zemi. Rozumíš?
0: Takové obydlí má Lelek a Kulík. Ani jeden, ani druhý si se stavbou nedělají velké starosti. Lelek snese svá vajíčka do jamky v suchém listí pod stromem a Kulík písečný rovnou do písku.
4: Do písku? Dobrý nápad. Na dětském hřišti v parku je tuze krásné pískoviště. Tam by se růžince náramně líbilo.
1: Hlupáci, snad tu holku nechtějí zavrtat do písku jako nějakého krtka.
3: Já nejsem žížala, ale panenka. Mám krásné šaty skoro jako princezna.
4: Právě proto budeš bydlet na hradě.
0: Cože? Jaký hrad?
4: Zrzečko, ty jsi nevšimla, že stojí na pískovišti uplácaný hrad jako z pohádky? Má věž a cimbuří i padací most? Tam se bude panence bydlet pohodlně.
0: Hrad z písku? Lepší domeček bychom pro Růžinku nevymysleli.
4: Pojď, Růžinko, je to jen kousek odtud. Pod okny ti budou vonět rozkvetlé jiřiny a kolíbavé písničky tam zpívá stříbrná fontána v jezírku.
3: Tralala, tralala, já mám domeček.
1: Konečně se snad té veverky dočkám.
4: Tiše? Jako bych něco zaslechlo. Jako by si tu někdo brousil zuby. Jako by se tu schylovalo k něčemu zlému.
0: Máš pravdu, sluníčko? Podívej se. Tady pod bukem. Jsou tu kousky kůry se škrábané drápky, olámané větvičky a chomáček hnědé srsti kuna. Někde tu na mě číhá.
3: Tamhle je. Schovala se za větev.
4: Ukaž se. Proč pak se schováváš?
2: Já, že se schovávám?
4: Ano, ty.
2: Čekám tu na veverku.
1: Přišla jsem k ní na návštěvu.
0: Prý na návštěvu? Slyšíte tu lež?
4: A kdo pak tě sem, kuno, pozval?
2: Já chodím vždycky bez zvaní.
4: Jenže takové hosty my nevidíme rádi.
2: Chcete mě vyhnat? A bez snídaně? Tak já vás naučím, na jakou písničku jsou zvyklé mé uši. Hned ať sem přijde veverka. Neslyšeli jste?
3: Poroučej si tam, kde tě poslouchají.
0: Je se mnou zle, ta kuna je ukrutnice.
4: Zrzečko, přece se nelekneš jednoho křiklouna.
0: Slupne mě jako malinu.
3: To by tě napřed musela popadnout.
1: Taky, že popadnu.
4: Tak pozor, kuno, ještě jsem tu já.
2: Ty slunce, ha, tebe se tak leknu.
4: Vypráším ti ten tvůj podšitý kožich a hned tě přejdou chutě na malou zrzečku.
1: Jsi kulaté, baňaté, než se vydrápeš na strom, budu dávno pryč. Vidíš, jak umím skákat?
5: Hop a skok. Z větve na větev, z koruny do koruny. Jako veverka.
4: Tak jen si skákej. Stejně ti namaluju do kožichu znamení, aby každý hned poznal, že jsi zlá poberta. Podejte mi někdo štědec.
3: Tady je. Namočila jsem ho do žluté barvy.
1: Počkat, sluníčko. Co pak to chceš udělat?
4: Jen se pořádně rozmáchnu.
0: To byla trefa.
2: Můj kožich, no tohle, mám na něm kaňku.
3: A navždycky, protože sluníčkové barvy žádná voda nesmije. Teď tě zdaleka každá veverka uvidí a honem se ti schová.
0: A ty naprázdno utřeš vousy.
2: Co pak mám za potřebí být tady všem pro smích? Radši hned zmizím.
6: Když se za kunou zavřeli stromy, vzalo sluníčko Růžinku za ruku a vedlo ji do pískového hradu. Vodotrysk v jezírku jim stříbrně zpíval na cestu a záhon jiřin se na ně rozkvetle usmíval, až oči přecházely.

0: pak jsme tady.
1: Holky a kluci, dnešní školka se jmenuje Ušoun a Včelička. A já si myslel, že si budeme povídat s včeličkou, jako bzz, a tak prostě po včeličkovsku. No, ale pak jsme najednou byli u pana doktora a já dostal injekci.
0: Té se totiž taky říká včelička, protože to malilinko píchne.
1: No, malinko to bych zrovna neřekl, ale pozor, pozor, holky a kluci, dá se to vydržet, to teda rozhodně jo, obzvlášť, když si ušouní rušouní frajerka nebo ušouní rušouní frajer.
0: A potom vám ušouní rušouní frajer pustil pohádku, abych já mohla dojít pro včelku.
2: Pss, pss, dobrý den, můžu jen na chvilku, musím pracovat.
1: Jasně, jasně, to my víme, že vy včelky hodně pracujete.
0: Dokonce říkáme, že je někdo pracovitý jako včelka.
2: A ještě v něčem se přirovnáváte ke zvířátkům?
0: No je, je.
2: Tak co kdyby váš dnešní úkol byl, že mi nějaká taková přirovnání prozradíte? Bz, bz, bz.
1: No jasně, no to je dobrý nápad, bz, bz, bz. Že ano, Jani.
0: Mně se to taky líbí, tak jdeme na to.
1: Ušounův úkol. Tak holky a kluci, Jana vždycky řekne nějakou vlastnost a my řekneme, kdo ji má.
0: Jako u té včelky. Já řeknu pracovitá jako a vy řeknete...
1: Včelka, no to my víme, tak my už jsme připraveni.
0: Výborně, jdeme na to. Mazaný jako...
1: Liška.
0: Tvrdohlavý jako...
1: Beran.
0: A do třetice všeho dobrého. Špinavý jako...
1: Čuňátko, nebo čuně, tedy prasátko.
0: Přesně tak. Tak co říkáš, včelko?
2: Umíte pěkně přirovnávat, jen co je pravda. Líbí se mi to. Bz, bz, bz.
1: To je dobře. Snad se ti bude líbit i písnička, kterou si teď pustíme. Jmenuje se včela. Bz, bz, bz.

0: moc pěkná písnička. Teď už se ale ušou neptej na to, co tě zajímá, protože budu muset brzy letět. Bz, bz.
1: Holky a kluci, právě dohrála písnička Včela a naše kamarádka Včelka z louky za pohádkovým lesem se chystá odpovídat Ušounovi na otázky. Tak pozorně poslouchejte. Třeba se taky dozvíte něco, co ještě vůbec nevíte.
2: Tak pozor, pozor. Kolik vás, včelko, prosím tě, v takovém úlu je?
0: Někdy 10, někdy i 50.
2: No to je vás asi, jako je kamarádů ve školce.
0: Ne, bz, bz, bz. Chtěla jsem říct, že je nás v úlu 10, někdy i 50 000. To je možná jako ve všech školkách v celém městě.
2: Hustý, ale poraď mi, co mám dělat, kdyby mě náhodou nějaká včelka píchla.
0: No, někteří z vás mají na naše píchnutí alergii. To znamená, že jim to v těle nedělá vůbec dobře a ti potom musí honem rychle najít dospělého, aby dostali prášek nebo injekci. Bz, bz, bz.
2: Jasně, chápu, chápu, chápu. To je taková první pomoc, že? Ale co ti, kteří tu alergii neboli nesnášenlivost, jo, na to vaše včelí píchnutí nemáme?
0: Vám stačí opatrně vyndat žihadélko, rozpůlit cibuli a napíchnutí přiložit a za malou chvíli je to úplně v pohodě. To je takový babičkovský recept.
2: Jo, jo, jo, cibuli, no to si budu pamatovat.
0: Ale Ušoune, včelky jen tak nepíchají, to je jasné. Včelka si neletí jen tak okolo a neřekne si, koho bych asi píchla. Bz, bz, bz. Na to máme moc práce a taky víme, že píchnout můžeme jen jednou. Protože když jednou píchneme, odletíme a umřeme.
2: No jo, to vím, že nedáváte žádlo jen tak, ale může se to stát, že jo? Když si třeba včelky nevšimneme a šlápneme na ní nebo si na ní sedneme, no tak se potom včelka lekne a dá nám žihadlo.
0: Ano, to ano. Bz, bz, bz. Ale už one poslední otázka. My včely vylétáme z úlu pro med 5x za den a já byla zatím jen 2x. Musím to všechno dohnat. Bz, bz, bz, bz.
2: No dobře, dobře, dobře, ale tak mi ještě řekni, kolik nektaru, tedy šťávičky z kytiček, ty vždycky přineseš. Ha,
0: skoro polovinu toho, co sama vážím. Bz, bz.
2: Teda, to jsi ale šikula. No tak ti moc děkujeme za návštěvu.
1: A za ten vynikající a děsně zdravý medík, co pro nás vyrábíte.
0: Bz, bz, bz. Není zač. Ahoj, ahoj, už letím. Bz, bz, bz.
2: Ojo, a je pryč?
1: Za to naše dnešní hádanka je tady.
2: No tak dobře, tak to mě rozveselí, jsem s ní. Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, nastražte ušiska. Je jedna slavná včelka, o které vypráví super kreslený seriál. A já vám teď zanotuju kousek z melodie, kterou seriál začíná a končí. A vy mi s Ušounem řeknete, jak se ta včelka jmenuje.
2: No tak teda, už nastražuju ušiska.

0: Už my už to víme, my to víme, protože holky a kluci, my to samozřejmě řekneme. Pozor, 3, 2, 1. Včelka Mája.
1: No jasně, parádně jste to uhodli.
0: Ano, ano, a víš, co bychom chtěli za odměnu?
1: Poslouchám.
0: Chtěli bychom celou písničku o včelce Máje.
1: Není problém, tady je.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, která byla dneska o včelkách a včeličkách.
1: A my si jdem dát chleba s medem.
0: Jo, mňam, mňam, mňam, taky mě to zrovna napadlo.
1: Med je moc super, když vás bolí v krku, ale i když vás nebolí vůbec nic.
0: No, med třeba v čaji, nebo na chlebu, nebo na vánočce.
1: Já jdu namazat další chleby s medem. A ty prosím tě, Ušounku, zatím popros holky a kluky o obrázky.
0: Jasně, dneska je to, kamarádi. Jasné, namalujte nám prosím včelku.
1: Nebo celý úl.
0: A nebo třeba i tu včeličku. Jako injekci, to očkování. To očkování, abychom byli zdraví. Ano, jak jste skvěle zvládli. Očkování můžete nakreslit. A vůbec jste se přitom nebáli, jo?
1: A
0: jo?
1: Pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Kdyby to náhodou dospělí nevěděli, jak to mají udělat, poraďte jim.
0: Vždyť už to víte i vy, určitě, jo. No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a dávejte pozor na včelky, protože jsou velmi užitečné.
0: Přesně tak, ano, ano. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Doba medová.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj. Novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat. Včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 316.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
1: Soutěž.
0: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kdy přijde nová sestava Lollipops na rozhovor do Rádia Junior. No a správně nám odpověděla Ilonka Matějů, že to je 23. září od 19 hodin. To už bylo a náš rozhovor si už brzy budeš moct prohlédnout i na YouTube kanálu Rádia Junior. A jaká bude postřehovka pro 316. díl hitparády Rádia Junior? Pozorně poslouchej a odpověz na otázku, který zpěvák nebo rovnou zpěváci vystudovali informatiku a jsou to ajťáci, takže který zpěvák nebo kteří zpěváci z našeho žebříčku vystudovali informatiku a jsou to ajťáci. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš hitparáda soutěž. Díky. No a teď už jdeme na novinky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A co bude první novinka pro tento týden? Hitovka od Chrise de Sarandiho Good Old Days, tedy staré dobré časy. Chris vyrůstal v malé vesnici Buckham nedaleko Londýna a k hudbě se dostal už ve škole. Jeho učitel hudby ho dokonce přesvědčil, aby začal zpívat ve školním sboru. Kolem 14 let ale usoudil, že sbor není zrovna nejvíc cool, no a založil si vlastní kapelu. Naučil se také hrát na kytaru a saxofon a později studoval grafický design. Zajímavé je, že nějakou dobu žil v Berlíně, kde také začal svou hudbu nahrávat. A právě tam se postupně rozjela jeho sólová kariéra. Chris má za sebou i velký mezinárodní hit Cynical se skupinou Two Colors a duem Safri Duo. No a teď přichází s písní o vzpomínkách na staré dobré časy. Tady je Chris de Sarandi, Good Old Days.
1: Novinka.

0: Tak to byla první novinka hit parády Rádia Junior Good Old Days, za kterou stojí mladý britský zpěvák Chris de Sarandy. Líbí se ti? Tak pro ní a nebo pro dalších 11 písní hlasuj na webu radiojunior.cz. Se scrolluj dolů a vpravo dole uvidíš hlasovací tabulku hit parády Rádia Junior. A nebo rovnou skoč do nejnovějšího článku na radiojunior.cz/hitparáda. A odkaz najdeš i ve storíčku na Instagramu Klára Nováková, moderátorka. No a teď už je tady
1: soutěž.
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Zorka Krejčí, která chce do našeho žebříčku dostat Perpetuum mobile od Evy Farné. Eva se na hudební scéně objevila už jako 11letá. Tehdy vyhrála festival dětské písně v Havířově a všiml si jí producent Lešek Vronka, který nabídl nahrání desky. O dva roky později, ve 13, vydala svůj první single Měl jsi mě vůbec rád a stejnojmenné album. Od té doby už uběhlo 20 let a Eva pořád zpívá a píše nové písničky. A právě její nejnovější single Perpetuum mobile je o věčném koloběhu práce, povinností a snaze všechno stihnout. O tom, když pořád někam spěcháme, pracujeme, máme toho moc a zapomínáme na odpočinek a na to, co je pro nás opravdu důležité. Navíc Perpetuum mobile znamená věčný pohyb a Eva ho používá jako symbol nekonečného kolotoče povinností. V písni se zamýšlí i nad tím, jestli je takový životní koloběh vlastně zdravý. Eva Farna, Perpetuum mobile.
1: Novinka.

Jak se ti líbí druhá novinka hit parády Rádia Junior? Jestli ano, tak hlasuj pro mega hit Perpetuum Mobile od Evy Farné. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů? Vypadává novinka z minule od německého DJ a producenta Topika, který si tentokrát přizval čerstvě vzniklé duo Carte Blanche. Jejich song se jmenuje Lucky Ones, což si můžeme přeložit jako ti šťastní nebo rovnou jako šťastlivci. Jenže tentokrát moc šťastní nejsou, protože se do našeho žebříčku nedostali. No tak třeba příště se na ně štěstíčko usměje.

ve 316. kole už neuslyšíme ani single Usínám od Davida Málka. Ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho po 10 úspěšných kolech v našem žebříčku dostali do síně slávy hit parády Rádia Junior. Gratulujeme! No a kdo neviděl náš rozhovor s tímhle klukem z vizáží Prince z pohádky, tak se k němu dostanete z hlasovací tabulky hit parády. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější.

0: nástroj. Už v 8 letech začal vymýšlet vlastní písničky a se svou sestrou, která hrála na klavír, dokonce nahrávali první alba na kazety. A dospívání pak hrál v kapele, která kombinovala vážnou hudbu s metalem. Takže docela pestré hudební dětství, co? No a co myslíš, že Pavel vystudoval na vysoké škole? Za A. Dějiny umění, nebo za B. Teoretickou informatiku, anebo za C. Tělocvik. No a správná odpověď je za B. Pavel vystudoval teoretickou informatiku. Takže je to vlastně písničkář a ajťák v jednom. No a tady už je jeho strach. Pavel Čadek.
1: 10. místo.
2: Ahoj, Fer.

Tak, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, která klesla z 8. místa na 10. A kdo se nám tentokrát šplhá žebříčkem nahoru? Je to Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu. Před týdnem byli 10. a teď si polepšili na 9. A když už jsme minule zjistili, že Vesna je slovanské označení pro jaro a také bohyně jara a mládí, tak mám pro vás další zajímavost. Vesna má totiž svůj protějšek v Moraně. Ta je naopak spojovaná se zimou a koncem zimního období. No a tak mi vrtalo hlavou, jestli náhodou už nějaká kapela s názvem Morana neexistuje. No a zjistila jsem, že jedna existuje, je na Slovensku, jmenuje se sice Morena, ale to je hodně blízko. Je to slovenský hudební projekt herečky a zpěvačky Dominiky Kavašové a hudebnice Andrej Bučko. Zajímavé je, že původně vznikl z divadelního představení pro Slovenské národní divadlo a písničky z představení měly takový úspěch, že z nich nakonec vzniklo i album. Takže v rámci Česka a Slovenska existuje jarní kapela Vesna i zimní Morena. No a já do příště zkusím zjistit, jestli je i nějaká kapela inspirovaná létem a podzimem. Ale teď už zpět k soutěžní hitovce. Já si tě brát nebudu, zpívá ženská skupina Vesna a Ben Kristoval.

0: Já si tě brát nebudu. Tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byly 10., teď jsou na 9. příčce. No a k našemu rozhovoru s frontmankou skupiny Patricii Kaňok se dostaneš z hlasovací tabulky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak má taky jednopříčkový postup vzhůru? Taylor Swift s písní Uplight. Před týdnem byla 9. a teď si polepšila na 8. místo. A pojďme se zase na chvíli vrátit do jejího dětství. Víš, kde Taylor Swift vyrůstala? Za A v jednom z největších mrakodrapů v New Yorku. Nebo za B v Los Angeles poblíž filmových ateliérů Hollywoodu. Nebo za C na farmě, kde se pěstovaly vánoční stromky. No a správně je za C. Taylor vyrůstala na farmě v Pensylvánii, kde její rodina pěstovala vánoční stromky. A nebyla to žádná malá zahrádka. Rodina měla celou farmu a Taylor jako dítě pomáhala s prací kolem stromků. Už tehdy ale bylo jasné, že jí víc než zemědělství přitahuje hudba. Jako malá zpívala na různých akcích a postupně začala psát vlastní písničky. V 16 letech vydala své první album a single Tim McGraw, který se dostal mezi 40 nejhranějších písní v USA. Velký průlom pak přišel v roce 2008 s albem Fearless a hitem Love Story. Taylor bylo tehdy teprve 18 let a od té doby její kariéra nabírala opravdu rychlé tempo a patří mezi největší hudební hvězdy současnosti. Taylor Swift, Uplight.
1: Osmé místo.

0: Z 9. místa na 8. si polepšil Applied od Taylor Swift. A kdo nám tentokrát v hitparádě Rádia Junior trochu klesl? Pokáč s písní Ignore. Před týdnem byl 6., teď je na 8. místě. A pojďme se podívat, co dělal Pokáč ještě jako kluk. Víš o tom, že jako dítě chodil 7 let do hudebky na klavír a že tam dokonce hrával v kapele, kterou tvořil jeho táta, sestra a několik učitelů. Jenže Pokáče tehdy hudba zase tolik nebavila a ve 13. s hudebkou skončil. Místo muzikanta se chtěl stát profesionálním fotbalistou. Jenže tomu úplně nevyšlo a sám později přiznal, že na fotbal byl tak trošku kopyto. Ve škole mu ale šla matematika a to dokonce tak hodně, že vyhrával matematické olympiády. A tak se nakonec vydal úplně jiným směrem. Vystudoval softwarové inženýrství a stal se ajťákem. Na kytaru začal sám hrát až v 16 a o pár let později napsal svoje první písničky. No a teď je jedním z nejoblíbenějších českých písničkářů. Pokáč, Ignore.
1: 7. místo. Na, na, na.

0: Anna.
1: Z 6. na 7. místo sklouznul Ignor od Pokáče.
2: Hitparáda Rádia Junior.
1: Dvakrát 5. a teď 6. Tak si u vás v hitparádě Rádia Junior vede 14-letý Jony s písní Tanči. Jonáš Morávek alias Jony je z Nové Paky a víš, čím je tohle město známé? Třeba s kamenělinami a drahými kameny. Nové Pace se dokonce přezdívá město drahých kamenů. V okolí se totiž našly zajímavé skameněliny a minerály a místní muzeum má jejich velkou sbírku. Takže zatímco se pod zemí ukrývají poklady staré miliony let, nad zemí vyrůstá jeden 14-letý hudební klenot. No a kdo ví? Možná se jednou bude říkat, že Nová Paka není známá jen svými kameny, ale taky Jonym. Teď ale zpátky k hitparádě. Dvakrát už byl 5., teď je 6. Podaří se mu příště znovu probojovat mezi první pětku Jony, Tanči.
2: 6. místo.

tančit, tak se jmenuje hitovka od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro některý z dalších 12 songů v hitparádě Rádia Junior hlasuj. A kdo pak nám otevírá první pětku hitparády Rádia Junior? Před týdnem čtvrtá Bára Ladrová se Sokolíkem Pepíkem. No a když už máme v názvu písničky Sokola, tak jsem si jistá, že víš, že Sokol není jen pták, ale také název velké české sportovní organizace. Sokol vznikl už v roce 1862 v Praze a jeho členové se scházeli v Sokolovnách, kde společně cvičili a sportovali. A Sokol není jen gymnastika, dnes nabízí spoustu různých sportů a pohybových aktivit pro děti i dospělé. Takže pokud tě baví pohyb a hledáš nějaký sport, který je cenově dostupný, můžeš se podívat, jestli máš někde poblíž Sokolovnu. No a teď už je tady Bára Ladrová a její Sokolík Pepík. Páté.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu se Sokolem do života, sklouznul ze 4. místa na 5.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám katapultoval z novinky na 4. příčku? Je to dívčí skupina Lollipops a to prosím nová generace, která má v hitparádě písničku Všechny barvy máme. A já doufám, že jste se dívali na náš rozhovor, který proběhl 23. září v 19 hodin. Byla to naprostá paráda a já mám velkou radost, že novými Lollipops jsou právě Gigi, která má růžovou paruku, Emča, co má zelenou paruku, Anička, která má žlutou a Jasmínka s modrou barvičkou vlasů. Holky byly naprosto úžasné, přirozené, probrali jsme toho děsně moc a hlavně jsme probrali jídlo. Takže pokud si poslechnete náš rozhovor nebo se na něj podíváte i na YouTube kanálu Rádia Junior, tak se dozvíte, které jídlo holky milujou, které nesnáší, co jí ve školní jídelně, ale co jim dělá třeba i babička, co mají fakt hodně rády. No a taky jsme probrali i spoustu jiných věcí, třeba jakou roli by chtěli získat, kdyby hráli ve filmu. No a představte si, že by docela si rádi zahráli ve filmu a byli dinosaury nebo dinosaurkami. Dokonce se i nazvali a vymysleli si jména pro svoje dinosauří role. Tak jestli chcete vidět, jaké, tak si určitě mrkněte na náš rozhovor. Dostanete se k němu z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior a já se těším už na nějakou další akci a další rozhovor, který s Lollipops uděláme, protože nová generace je naprosto stejně báječná jako ta předešlá. Takže zdravíme obě generace. Lollipops, Všechny barvy máme.
1: 4. místo.

0: všechny barvy máme, tak se jmenuje novinka z minule, která se katapultovala na čtvrtou příčku a stává se skokanem týdne. A v nové generaci Lollipops je růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka a náš rozhovor si můžete pustit na YouTube kanálu Rádia Junior. A nyní se už dostáváme na medailové pozice. Kdo pak se opět probojoval na vítěznou bednu? Je to Adéla Křivánková, která byla minule zlatá a teď odnáší si z naší hitparády bronzovou medaili, ale i tak je to naprosto báječné skóre, protože posuďte sami, už má jednu zlatou, jednu bronzovou, opět zlatou, potom jeden bramborák, zase zlatou, stříbrnou, zlatou a teď bronzovou medaili. Takže Adélce moc gratulujeme a přejeme jí, aby se jí dařilo v tomto roce a aby přišla na to, na jakou vysokou školu chce jít, protože Adélka je ve čtvrtém ročníku na gymnáziu. Tak Adélko, já vím, že přemýšlíš mezi právnickou fakultou, ekonomkou, nějakým kulturním managementem a taky mezi zpíváním, tak ať je tvá ruka a tvá volba šťastná, ještě na to pár měsíců máš a potom nám určitě pověz, pro co jsi se rozhodla. Teď už je tady ale Adéla Křivánková, konečně volná.
1: Třetí místo.

0: Minule vítězná a teď bronzová, tak si u vás vede Adéla Křivánková s písní Konečně volná.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A do medailových pozic se nám vrátila i dívčí skupina Rebelky společně s Adamem Seidlem, Jonym, Mativopem, Honzinou a Ariankou a jejich písní Tohle není love song, kterou si jen tak mimochodem během našeho živého vysílání na Rádiu Junior jen tak zpívali i Lollipops, protože tady byli chvilku předtím, než nám začal rozhovor a zrovna tahle písnička hrála. No a holky ji umí úplně z paměti. No a jak se vede Rebelkám? Já doufám, že skvěle a jsem zvědavá, jak bude vypadat seriál Role, protože v něm hrají a má to být seriál ze školního prostředí. Já když jsem byla malá, tak jsem zbožňovala třeba seriál Beverly Hills nebo Škola zlomených srdcí, to bylo taky o škole a líbilo se mi na to koukat, tak si myslím, že až vyjde seriál Role, tak se budu na Rebelky koukat taky a pevně věřím, že se seriál povede. Těšíte se na něj taky? Jsou tady Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativop, Honzino a Arianka s písní Tohle není love song.
1: Druhé místo.

0: Před týdnem 7. a teď 2. jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a Arianka s hitovkou Tohle není Love Song, která v létě překonala 2 miliony shlédnutí na YouTube kanálu. A kdo pak vítězí ve 316. kole hitparády Rádia Junior? Je to skupina Botox s písničkou My dva. Píseň My dva se věnuje domácím zvířátkům, protože právě to jsou ti parťáci, kteří nám zpříjemňují každý den, když je máme doma. No a mě by docela zajímalo, jakého zvířecího mazlíčka máte doma vy a jak se jmenuje. Klidně mi to napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dejte hitparáda soutěž, protože i tohle může být jednou z našich soutěžních otázek, protože mě zajímá, jakého máte zvířecího mazlíčka a jestli s vámi poslouchá rád i nějaké písničky. No a teď už si užijte Botox a jejich hitovku My dva.
1: První místo.

0: první, druhá a teď opět první je hitovka My dva od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Tak moc gratulujeme. Je vidět, že zvířecí mazlíčci dostali botoxáky opět do čela. Hit parády Rádia Junior. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Zajímá mě, který zpěvák nebo dokonce zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci. To znamená, že vystudovali informatiku. Opakuju ještě jednou, který zpěvák nebo dokonce i zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci. Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu rádia ještě jednou a až to zjistíš, tak mi to napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky. No a teď už je tady
1: rekapitulace.
0: Chris de Sarandy přichází s novinkou Good Old Days. Druhá novinka je od Evy Farné, Perpetuum Mobile.
2: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Pavel Čadek a jeho

0: Moonlight od Taylor Swift je na 8. příčce.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: 7. místo získává Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu
0: sami. 6. je Jony se singlem Tanči.
2: Tak

0: žebříčku získává skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým, hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo. A když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. A

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Rádio Junior. Astro, no.

0: další bude, o tom zas i ty.
1: Budeme hrát,
0: to jo,
1: budeme soutěžit,
0: sypiš.
1: Budeme pro všechny, budeme s váma, na oběd, večeři, klidně od rána.
0: Tohle to smysl TV. Pokládá klub speciál, vážně.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Junior.
1: Holky a kluci, jsem moc ráda, že i dnešní zářijové středeční odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás vítá Denisa Kimlová. Zase tu dneska pro vás mám spoustu pohodové hudby, kterou mi i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka. Samozřejmě ani dneska nevynecháme Zvídavec a četbu na pokračování. No a protože je středa, čekají vás čerstvé zprávy ze sítí Terky Rašové. V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Budeme si, přátelé, telefonovat s úžasnou posádkou simulované mise na Mars. Zeptáme se nejen, co všechno děti na misi dělají, ale i na co se jich dneska děti ptali ze škol, protože děti se s nimi měly šanci spojit stejně jako já v 17.10 a tedy přes mikrofony a kamery. No a po 19. hodině za mnou přijde jedna úžasná osoba, která se usmívá jak o život. Je to naše milovaná kolegyně, která zároveň krásně zpívá. Ano, ano, je vám to jasné. Mým hostem po 19. hodině bude kolegyně, moderátorka a zpěvačka Jana Richterová. No a teďko, jako už vždycky na začátku, minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Pro velký zájem prodlužuje Zoo Praha exkluzivní výstavu Kudlanek, a to až do 18. října. Návštěvníci tak zdarma ke vstupence do zoo uvidí 30 druhů těchto dokonalých predátorů, několikrát týdně navíc i s komentovanými prohlídkami. Kolekce v Gučárových domech nabízí kudlanky ze 4 kontinentů a některé z nich představují skutečnou výzvu. Obávání lovci hmyzí říše totiž imitují svou podobou květy orchidejí, uschlé listy či dokonce lišejníky. Vlajkovým druhem výstavy se stala kudlanka nábožná český hmyz roku 2026. Ze sportu. Linda Frůvirtová využila šťastného postupu do hlavní soutěže turnaje v Pekingu. V prvním kole porazila 6-2, 6-3 domácí Číňanku. Další česká tenistka Daria Vidmanová vypadla na turnaji série WTA 1000 po porážce 3-6, 3-6 s Marií Timofejevovou z Uzbekistánu. No a Jiří Lehečka zápas prvního kola turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. A mrkneme se i na počasí. Dneska máme jasno a průměrné teploty se pohybují okolo 22 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Zítra budeme mít oblačno a průměrné teploty stoupnou na průměrných 23 stupňů.

Holky a kluci, vy stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a já tady poslouchám píseň o tom, jak je hudba tvůj lék a říkám si, jak by taková hudba asi zněla ve vesmíru. A taky si říkám, zdali když jsou astronauti na misi, tak zdali můžou poslouchat hudbu, zdali si můžou vzít třeba sluchátka. Přátelé, to jsou všechno moje zvídavé otázky, které se mi teď motají v hlavě, protože si představte, že už za malou chvíli budu v naší dnešní aktualitě volat astronaut. Přesně tak. Bude to 5 astronautů z Montessori základní školy, děti ze 4. a 6. ročníků, kteří jsou teď na simulované misi na cizí planetě. Je to úžasný projekt, já se strašně moc těším, až se za chvilku všechno dozvím. A vy už se těšte taky, protože to nebývá zvykem, že by vás Rádio Junior a jeho hosté mohli pozvat dokonce na cizí planetu. Tak, teď si dáme Oli Mars, Troublemaker a po písničce už se spojíme s misí z Montessori základní školy na Praze 12 a já se úplně obrovsky těším, co všechno se dozvíme.

0: Kamarádi, je to tady. Ahoj, slyším vás na simulované misi.
1: Ano,
2: ano.
0: Přátelé, vy všichni, kdož nás posloucháte, slyšíte, že musíme vždycky počkat, aby se nám zvuk donesl správně na misi. A já se ptám, přátelé, představte se nám, prosím, milí astronauti.
3: Já se ptám, přátelé, představte se nám, prosím, milí astronauti.
2: Takže já jsem Klára Kabelková.
4: Já jsem Ellen Řeháčková.
5: Já jsem Michaela Petarková.
6: Já jsem David Kopecký.
7: A já jsem Vendelin Balík.
0: Dámy a pánové, co jste všechno museli zvládnout, abyste to byli právě vy, kdo se vydá na simulovanou misi na cizí planetu?
5: Tak museli jsme si projít vlastně šestidenním, ani ne jako výcvikem, vlastně je to výcvik, ale ne fyzický. Byly tam zahrnuté vlastně i skupinové práce, aby vlastně se určitě dozvěděli, jak na tom jsme, a také podle toho potom vybírali, kdo půjde sem do habitatu, vlastně kdo poletí na misi.
0: Jasné. Máte ještě někdo, kdo byste dodali, co ještě jste třeba museli zvládnout? Tak, nevadí, všechny informace máme. Teď by...
2: jsme si povídali o
3: tak,
2: to.
3: Nevadí, všechny informace máme. Teď by...
0: Pokračuj.
2: No, hodně jsme si povídali o tom, jak zvládáme různý situace a jak na tom jsme emočně.
0: Jasné. Přátelé, co už jste na misi stihli zažít? Protože vy jste tam na 26 hodin.
2: No tak, stihli jsme hodně pokusů a přestávek a jídla.
0: Jaké pokusy?
2: A zábavy taky hodně.
3: Jaké pokusy?
2: No tak například jsme dělali kvásek, fazole, krátery, horniny, pohyb bez obratlých, oblovky a CO2 plus kytky.
0: Přátelé,

0: Máme. A jaký to tady je, no. Kam chodíme na záchod, jak je to s tojtojkou.
1: Tak, co jste měli k
0: Jaký
1: jídlu,
0: jsme
1: jaké
0: dělali
1: to tam
0: pokusy a
1: je?
0: tak dále.
2: Tak, co jste měli k jídlu, jaké to tam je?
0: No tak, já si myslím, že si to tady všichni užíváme, že je to tady super. A k jídlu jsme měli vlastně první svačina byla vanilkový desert a pak jsme ještě si mohli dát oříšky, takovou oříškovou směs. Pak oběd byl tuňákový salát, pak jako desert byly sušené ovoce a k pití byl džusík. A ještě tam byly tortily. A pak jsme měli ještě dvě svačiny, to byla vlastně tyčinka korny, čokoládová a pak kapsička a sušené maso.
1: Co vás ve vesmíru ještě čeká?
2: Co vás ve vesmíru ještě čeká?
0: Čeká nás další jídlo a taky nás čekají další pokusy a spaní.
3: A ještě spoustu zábavy.
1: A ráda bych teď, abyste každý z vás mi řekl, zda byste se do vesmíru podívali rádi i doopravdy.
2: Zda byste se do vesmíru podívali rádi i doopravdy.
0: Já bych se tam jako ráda podívala, ale zároveň vím, že je to riskantní a nebezpečné, takže ještě tak jako uvažuju.
4: Já ne, já bych se asi hodně bála a asi bych si radši nejela.
5: Tak já bych se do vesmíru ráda podívala, kdybych věděla, že se vrátím.
4: Já bych tam hodně chtěl.
3: Abych tam velmi hodně chtěl.
1: A řekněte mi, bude vaše další profese nebo to, co budete studovat, taky souviset s vesmírem?
2: Profese nebo to, co budete studovat, taky souviset s vesmírem?
5: Tak moje profese asi s vesmírem souviset úplně nebude.
1: A která to bude?
4: Já doufám, že bude.
3: Moje asi také nebude souviset.
2: A která to bude?
5: No, ještě přemýšlím. Možná něco s uměním.
1: Dámy neodpověděly?
4: No tak, moje profese jakoby nebude souviset s vesmírem. Nebude souviset s vesmírem, ale ještě jakoby moc nevím, co bych chtěla dělat.
0: No tak, moje profese vlastně, já bych chtěla dělat něco se zvířátkem, nebo bych chtěla být nějaká doktorka, takže to asi úplně s vesmírem souviset nebude.
1: Přátelé vám fandí 130 dětí a 15 dospělých. Jak to reálně vypadá?
2: Přátelé vám fandí 130 dětí a 15 dospělých. Jak to reálně vypadá?
5: No,
1: sledují vás, fandí,
5: vlastně
1: posílají dopisy.
5: Jsme dneska nastupovali do Habitu.
2: Sledují vás, fandí, posílají dopisy.
5: Jo, tak vlastně dneska jsme dostali motivační dopisy a když jsme nastupovali do Habitatu sem, kde se potom zavřely dveře, tak cestou na zahradu vlastně od brány, jsme měli slavnostní nástup, kde byl vlastně tunel všech žáků a učitelů. A všichni nám hodně fandili a dostali jsme i talismany.
1: Myslíte, že po této misi budete na opravdovou misi ve vesmíru opravdu připraveni?
2: Budete na opravdovou misi ve vesmíru opravdu připraveni?
5: Tak já upřímně si myslím, že tak to asi úplně nefunguje, ale možná tam budou nějaké zkušenosti.
0: Já osobně si myslím, že tady to jako může to být nějaký základy, ale rozhodně to nebude stačit.
1: Zajímalo by mě, zda nemáte připravené skafandry pro výstup ven?
2: Zajímalo by mě, zda nemáte připravené skafandry pro výstup ven?
0: No, tak vlastně my jsme měli takový jakoby kombinézy z látky, když jsme dělali takovou misi ven.
1: Takže máte skafandry.
2: Takže máte skafandry.
1: Přátelé, prozraďte prosím dětem, které nás právě
2: Přátelé,
1: poslouchají.
2: Pro...

0: prozraďte prosím dětem, které nás právě poslouchají.
1: Jak by se měli na takovou misi připravit, když by se na ní chystali?
0: Jak by se měli na takovou misi připravit, když by se na ní chystali?
2: Tak určitě by se měli připravit psychicky, protože vlastně ono to tak nevypadá, ale jako úplná sranda, jako úplně easy peasy to tady moc není. Taky vlastně to není pro žádný slabý povahy. A vlastně, kdyby tam takhle letěli z posádku, tak by určitě měli být jako, měli by se rádi bavit prostě, měli by umět komunikovat s lidma a hlavně se bavit ve skupině.
1: Myslíte si, že existují mimozemštěné?
0: Myslíte si, že existují mimozemštěné?
2: Tak já osobně si myslím, že určitě někde existují.
3: Já si nemyslím, že existují. Já si nemyslím, že existují zrovna mimozemštěné, ale určitě nějaký jako vesmírný život existuje.
4: Já si myslím, že někde nějaký život bude, ale nejspíš nebude tak vyvinutý jako ten náš.
5: Já si myslím, že taky někde bude nějaký život.
1: Tak, přátelé, a teď bych moc chtěla, abyste pozdravili naše posluchače.
0: Pozdravili
1: toho, koho chcete na dálku z takové velké vzdálenosti.
2: Tak já vlastně určitě zdravím všechny, kteří poslouchají toto rádio zatím a vlastně tento rozhovor. Chtěla bych pozdravit vlastně i všechny, kteří toto rádio neposlouchají. Taky bych chtěla pozdravit zbytek školy a strašně bych chtěla poděkovat ostatním skupinám, které nám to tady připravili a bez nich bychom to nezvládli, hlavně bez řídícího střediska. Moc děkujem.
3: No tak já bych taky chtěla poděkovat všem, co na tohle koukají a i všem ostatním spolužákům. A moc bych chtěla poděkovat ostatním skupinkám, který nám vlastně pomáhali, že bychom to bez nich prostě nezvládli a řídícímu středisku.
6: Tak já bych hrozně chtěla pozdravit všechny posluchače tohoto rádia a tak bych strašně moc chtěla poděkovat všem vlastně, co to tady pro nás chystali, co s náma spolupracovali, protože bez nich by to nebylo takový, jaký to teďka je.
4: Já bych chtěl pozdravit prakticky všechny posluchače i ty, kteří neposlouchají a hlavně ostatní skupiny, které nám hodně pomohly tu misi připravit nebo prakticky ji připravili bez nás. A hlavně děkujeme řídícímu středisku, že nás tady podporuje.
5: Tak já bych chtěl pozdravit všechny, kteří poslouchají tohle rádio. Poděkovat všem, kteří nám to tady připravili a umožnili tady být v tom habitatu.
1: Moc děkuji za krásné vzkazy. No a přeju vám šťastný pobyt ve vesmíru. Mějte se. Ahoj.
3: Děkuji.
1: Ahoj!
0: Ahoj!
3: Ahoj!

Kamarádi, před chvilkou jsme byli na jiné planetě, já jsem z toho pořád trošku dojatá, protože je to úplně jako kdybych byla šťastná astronautka. Tak přátelé, teď už vám hlásím, že samozřejmě i dneska odpoledne, ať už jste na naší planetě nebo na jiné, si u mě můžete přát písničku, poslat ji můžete kámošům, rodičům, prarodičům nebo třeba astronautům. Můžete poslat vzkaz, popřát k svátku, k narozkám a nebo si klidně přejte jen pro sebe. Možností máte spoustu a stačí, když mi zavoláte na telefon 800 199 199 a nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: kamarádi, jsem moc ráda, že už si chystáte písničky, které budete chtít, abych zahrála. Některé už mi přistály v e-mailu a přesto samozřejmě dnes v 17.30, NEP je středa, startuji právě teď síťovku a vzkazovna přijde přesně po ní. Tedy síťovka Terky Rašové zde.
1: Síťovka. Ahoj a čau. V mojí tašce síťovce je ještě pořád do třetice všeho dobrého YouTuber Stay 12. V předchozím díle pořadu síťovka vyprávěl o tom, jak na něj pod oknem 4 hodiny pokřikovali děti a trefili se mu několikrát míčem do auta a že se dokonce kvůli výhružným zprávám bál o svou rodinu. Tentokrát mě zajímalo, jestli sám sobě omezuje čas strávený u obrazovek.
2: Snažím se to omezovat, ale mám v plánu udělat video zase s nějakým jako scénářem a trošičku víc propracovaný. Chtěl jsem ho pojmenovat, byl jsem závislý, nebo stal jsem se závislým, něco takového, a tři tečky a udělat to vlastně trošičku clickbaitově, ale zároveň ne, protože jsem chtěl právě promluvit o tom, jak jsem velice jednoduše propadl vlastně jako algoritmu konkrétně na platformě Instagram. Protože samozřejmě, že já trávím u obrazovek hodně času, protože mě tady tohle to živí a je to prostě moje práce. Ale určitě je dobrý omezit vlastně koukání do těch obrazovek a čas na internetu, minimálně aspoň na ten čas, že jo, kdy opravdu musím, to znamená, když se to týká mojí práce, tak je logický, že asi budu jako na internetu. Ale když nebudu muset jako řešit práci, tak bych se mohl na chviličku odpojit. A já jsem zjistil, že mám to není úplně jednoduchý, protože je neskutečný, co vlastně ten systém vám dokáže nabídnout. Zrovna v konkrétní moment, v moment, když se cítíte trošičku pod psa, tak vám začne doporučovat nějaký smutný depresivní content, že ho vyskrolujete samozřejmě dál. Vy uděláte jeden scroll a mezi tím, co vy se koukáte na to video třeba dalších plásnu 15 sekund, to tomu systému stačí jakože OK, na to se ten člověk kouká, doporučím mu to samý téma. A vlastně ten systém vás začne dokonce jako házet do takový králičí nory v podstatě. A jste hlubý v tom, a když máte pocit nějakého toho splínu nebo jste nešťastný, tak tyhle ty věci vám nepomáhají. Takže i tohle z toho důvodu, jako tím, že ten systém dokáže že velice rychle vyhodnotit a dobře vyhodnotit, co vlastně vám má doporučit, tak to je prostě jako opravdu těžký boj proti tomuhle tomu vyhrát. A já jsem vlastně si stáhnul aplikaci, která se jmenuje Beeper. Tady tato aplikace dokáže propojit všechny vaše sociální sítě. Jediné, co na ní je, tak jsou chaty vlastně. To znamená zprávy s vašimi kamarády. Tím pádem nejsou na tom posty vidět, nejsou na tom vidět reelska, který jsou největší problém na tom Instagramu konkrétně. Nemůžete přidávat storíčka a opravdu to je jenom čistě k tomu, že dostáváte zprávy od svých kamarádů nebo fanoušků a tak dále. A to je super. Jediná nevýhoda je ta, když váš fanoušek nebo blízký používá třeba právě Instagram a on vám pošle třeba nějakou fotku a pošle tu fotku skrz nějaký instagramový nástroj, tak samozřejmě tu fotku si nemůžete zobrazit na tom Beeperu. Tím pádem vás to stejně nutí zpátky na ten Instagram. Takže jako i ten boj jako vlastně zůstat trošičku dál od těch sociálních sítí a jenom se soustředit třeba aspoň na ty zprávy, tak je to jako fakt těžký. Nepřišel jsem zatím na způsob, než jenom vypínat ten mobil, samozřejmě sundat si chytrý hodinky a tak dále, tak jako lepší způsob ve finále jako není. Já nemůžu plně jako furt vypínat mobil.
1: Co bys poradil teda našim posluchačům? Dejme tomu, jim je 8 až 12, možná jsou i starší a už se začínají třeba pohybovat ve světě sociálních sítí na WhatsAppu nebo někde na YouTube, tak máš nějakou radu pro ně, na co si mají dát pozor? Určitě tady na to, aby nepadali do králičích nor,
2: no to samozřejmě,
1: rychle odcházeli. Když jim to hází stejná videa, tak prostě už dál na to neklikat.
2: No samozřejmě, anebo když už, teda bychom se měli bavit v případě těch sociálních sítí a třeba právě Instagramu, nebo to je i YouTube a tak dále, tak ono vlastně tam docela dobře i funguje pro ten algoritmus to, ale s tím si samozřejmě někdo tu práci nedává. Vy můžete kliknout na ozubený kolečko, nebo to jsou většinou tři tečky pod sebou, na který vy můžete kliknout a můžete ten obsah označit buď jako tohle mě nezajímá, a nebo naopak, tohle mě zajímá. A vy můžete vlastně sami ten algoritmus jako tomu naučit.
1: Takže a nebo i rodičům bychom mohli doporučit, aby třeba používali YouTube Kids?
2: 100%. To jako určitě v rámci jako YouTube tohle to dává jako velký smysl. A samozřejmě ještě lepší věc je ta, že vy můžete skrz normálně chytrý routery a Wi-Fi routery, který jsou přihlášený na aplikaci, tak vy tam můžete omezovat, na jaký domény chcete, aby se vaše dítě dostalo a nedostalo. A to v podstatě můžete dělat nejenom v případě nějakých stránek, ale můžete to dělat i právě v případě domén jako konkrétních kanálů, prostě těch tvůrců ve finále. Takže to se taky dá jako všechno dělat. Obecně rodičovský zámky, rodiče by měli mít zájem o to, co jejich dítě chce sledovat na internetu anebo co sleduje na internetu.
1: A máš pro naše posluchače nějaký vzkaz na závěr?
2: Ať si jenom dávaj pozor na to, co sdílejí na sociálních sítích a jak si dávají pozor na svoje osobní informace, protože s tímhle tím všichni rádi obchodují a snad si chceme zachovávat nějaký naše soukromí, takže na tohle si dávat pozor.
1: To vám vzkazuje Honza, Stay 12, náš speciální úlovek v tašce síťovce. Honzo, díky moc.
2: Já taky děkuju, já jsem tady byl.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka, a nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Tak přátelé, já dneska z toho dojetí nevystoupím, opravdu ne. Nejdřív mě dojalo 5 astronautů na misi, protože to je pecka prostě, když ve 4. až 6. třídě můžete zkusit, jaké by to bylo, kdybyste zkoumali věci na jiné planetě. A teď mě dojala moje oblíbená Madlenka Vacková, naše báječná posluchačka, která mi zase napsala krásný e-mail. Píše se v něm: Ahoj Deniso, poprosila bych písničku A Year Without Rain od Seleny Gomez a The Scene. Písnička bude pro všechny posluchače Rádia Junior, taky pro mě, děkuji, a ještě pro moji úžasnou maminku a mého úžasného tatínka, který je teď na Malorce. S pozdravem, tvoje Madlenka Vacková. Madlenko, já tě hrozně moc zdravím. Těším se, až se zase uvidíme, a než se tak stane, posílám ti písničku.

Kamarádi, máme tady další písničku a další písnička je trošku na usmířenou. To nám píše Barča. Barča totiž píše, že by chtěla nechat zahrát písničku Mamince Lence trošku na usmířenou, protože byla malinko protivná. No Barčo, to se stane a když pak mamince Lence pošleš písničku, obzvlášť když si vybrala písničku, kterou má ráda, tak to určitě bude o trošku lepší. Tak holky, milá Barčo, milá Lenko, letí za vámi Hany, Hany a Abba.

0: Rovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, Klub Rádia Junior s Denisou pokračuje. A i když jsem tu sama, s vámi nikdy nejsem sama. Mám vás na telefonu, na e-mailu nebo dokonce na simulované misi. A když se mi už vážně hodně stýská, přijde za mnou krásná, sympatická slečna se zájmem o budoucí moderátorskou profesi. No a právě teď vám ji představím. Kamarádi, teď tu mám pro vás mini rozhovor s jednou úžasnou Eliškou, která se uchází o práci v Českém rozhlase. Eliško, kolik ti je a do jaké školy a třídy chodíš?
2: Teď mi bude 11 a chodím na Valdorskou školu do 6D.
1: My jsme si hodně v poslední době povídali o Pražské zoo, protože v Pražská zoo oslavila 95. výročí. Byla jsi tam někdy?
2: V Pražské zoo jsem určitě několikrát byla. Hodně tam jezdíme s rodiči a jednou jsem tam byla i se školou dokonce.
1: Které je tvoje nejoblíbenější zvíře, které se dá vidět v zoo, a které je tvoje nejoblíbenější zvíře celkově?
2: Moje asi nejoblíbenější zvířata v zoo je slon a celkově to bude asi suchozemská želvička, protože ji máme doma a já jsem si ji strašně dlouho přála.
1: Takže máš doma suchozemskou želvičku, jak se jmenuje?
2: Liči.
1: Mm-hmm. Tak též se dneska spolu s kamarády vydáme na Mars. Umíš si, Eliško, představit, že by si opustila planetu Zemi a vydala se do vesmíru?
2: To by bylo strašně složité pro můj mozek. Já bych to asi nepochytila, že jako najednou nejsem s rodinou a jsem prostě ve vesmíru.
1: Takže v tuto chvíli by si vybrala neletět do vesmíru, rozumím tomu dobře?
2: Asi ano.
1: A kdyby to bylo takové běžné, že třeba až ty budeš velká, tak už se bude běžně třeba létat na dovolenou na měsíc, na Mars a nebude to složité a nebudeš muset opouštět rodinu, to by si se do vesmíru vydala?
2: Tak to bych tam asi letěla, ale s tou rodinou.
1: Jak si myslíš, že to je z mimozemšťany? Jsou někde nějací?
2: Já věřím na život ve vesmíru, teda nemyslím si, že to jsou ty zelený jako mimozemšťani, ale myslím si, že tam někdy něco je.
1: Eliško, na co se ráda díváš v televizi nebo na tabletu, co ráda čteš, jaké máš ráda seriály, jednoznačně jakou kulturu ráda konzumuješ?
2: Já jsem se jako malá strašně ráda koukala na Medvídka Poo. A jako to byla moje srdcovka. Teď ráda čtu deňky, obecně deňk, třeba Malého poseroutky a takhle. A ráda se koukám na filmy, třeba teď jsem viděla Zpátky do divočiny, to mě celkem zaujalo. Je to kreslený film a je to o zvířatech, jako jsou hadi a tohle. A oni je v zoo představují, jako, že to jsou strašný nestvůry, oni se rozhodnou utéct a pak jim jako ty zvířata zachrání život těm lidem. Takže pak už je nepovažují za nestvůry a je to zajímavý.
1: Eliško, já ti mnohokrát děkuji za tvůj první rozhovor, který jsi vedla jako host a těším se na tebe v roli budoucí spolumoderátorky. Ahoj, měj se krásně.
2: Ahoj.

0: Kamarádi, dneska už jsme se podívali do vesmíru. Povídali jsme si s Eliškou, která s námi bude moderovat. Povídali jsme si o tom, jaké to je, když vyrazíte na nějakou cizí planetu. Zda víte, kde jsou jací mimozemšťané. A teď se vrátíme krásně na naší planetu Zemi. A tady se dnes ráno v ranním restartu řešilo zásadní téma, a to krása a móda. Takže právě teď tady pro vás mám anketu za základní školy Zahradní Chomutov. Konkrétně budou odpovídat žáci 7A a 7C na otázku, co je na vás krásné.
1: Tak na mě je krásné to, že jsem hodně přátelská. Ráda se bavím jakoby se všema, hnedka se s nima skamarádím. A třeba ještě jsem hodně bláznivá a hodně upovídaná.
2: Tak já mám na sobě nejradši, že mám hezký vlasy. Já mám vlastně trošku i melírovaný vlasy. No, mám to takový na tmavo i na světlo a mám je hrozně moc hustý a na to se mi nejvíc líbí.
3: Tak na mě je krásné a na sobě to mám nejvíc rád je to, že jsem hodně zvídavý, zajímám se o hudbu, o rádio a taky se zajímám o dějepis a tak.
4: Na mě je třeba krásný, že jsem kamarádská a pomáhám lidem.
5: Já mám na sobě ráda moje oči, protože já mám zelený oči, což jsem zjistila, že mnoho lidí kolem mě nemá a mám je smíchaný i s dalšíma barvama. Taky mám ráda své zuby, protože mám zuby po mámě, která má úplně krásný, rovný a taky jsem hodně šílená a myslím, že si umím najít rychle kamarády.
6: Takže já mám na sobě ráda, že jsem bláznivá, střelená a kamarádská.
7: Na mě je krásného, že jsem přátelský, rád vycházím s ostatníma.
8: Já na sobě mám rád nejvíc svoji výšku, protože se prostě vejdu všude. A jsem přátelský a nejsem takový ten, jak se naštve po první věci. Že prostě mě nenaštve jen tak něco.
9: Tak já mám na sobě rád hodně můj úsměv, mám ho nejlepší.
0: Kamarádi, tak jste slyšeli, co na sobě mají nejraději žáci ze 7A a 7C základní školy Zahradní Chomutov. Tak víte co, já vám k tomu taky přidám, že mám nejradši svůj úsměv a baví mě na mě nejvíc, že jsem vtipná. No a taktéž umím, přátelé, skvěle uvádět hitparády. Poslechněte si to. Přátelé, teď vás čeká úžasná rekapitulace hitparády Rádia Junior, kterou vám předestře geniální moderátorka Klára Nováková.
10: Rekapitulace.
11: Chris de Sarandy přichází s novinkou Good Old Days. Druhá novinka je od Evy Farné, Perpetuum Mobile.
12: Je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
11: Desátý je Pavel Čadek a

0: Starlight od Taylor Swift je na 8. příčce.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: 7. místo získává Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu
0: sami. 6. je Jony se singlem Tanči.

0: žebříčku získává skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Klub Rádia Junior. Holky a kluci, už máme 18 hodin a jednu minutu, středa 30. září. Přátelé, svátek mají dnes Jeronýmové, tak všechno nejlepší, kluci. A kdo slavný má dneska narozeniny, například česká herečka Vanda Hübnerová a nebo český zpěvák Pavel Vítek. A teď už samozřejmě jako vždy minutové zprávy.
1: Minutové zprávy.
0: Pro velký zájem prodlužuje Zoo Praha exkluzivní výstavu kodlanek, a to až do 18. října. Návštěvníci tak zdarma ke vstupence do zoo uvidí 30 druhů těchto dokonalých predátorů. Několikrát týdně navíc i s komentovanými prohlídkami. Kolekce v Gočárových domech nabízí kudlanky ze 4 kontinentů a některé z nich představují skutečnou výzvu. Obávaní lovci hmyzí říše totiž imitují svou podobu květy orchidejí, uschlé listy či dokonce lišejníky. Vlajkovým druhem výstavy se stala kudlanka nábožná, český hmyz roku 2026. Ze sportu. Linda Frubertová využila šťastného postupu do hlavní soutěže turnaje v Pekingu. V prvním kole porazila 6-2, 6-3 domácí Číňanku Pai Chuo Xian. Další česká tenistka Daria Vidmanová vypadla na turnaji série WTA 1000 po porážce 3-6, 3-6 s Marií Timofejevovou z Uzbekistánu. Jiří Lehečka zápas prvního kola turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. A mrkneme se i na počasí. Dneska máme jasno a průměrné teploty se pohybují okolo 22 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Zítra budeme mít oblačno a průměrné teploty stoupnou na průměrných 23 stupňů.

Kamarádi, je to tady. Máme 18 hodin a 7 minut a to znamená soutěžení. Nastražte uši především ti, kteří milujete čtení, protože teď tu právě mám před sebou a ukazuje ji i na kameru. Ještě vonící z brusu novou knihu. První díl nové série Útulek záhad, který do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. Je to kniha, kterou napsal Petr Hugo Šlik. Já ji tady pořád prohlížím zároveň, co vám vyprávím. Ilustrovala Tereza Janáková. Jde o jednu takovou partu, která si říká KPZka, a to jsou zkratky hlavních hrdinek Káje, Petry a Zuzky. Petr Hugo Šlik zase potvrdil, že je mistr napětí a nebojí se dnešní děti i trošku postrašit, a i když víme, že to dobře dopadne, necháme se dobrovolně a rádi napnout za pletkou. Tak to je takový popis knížky. A ještě vám přidám, přátelé. KPZka vyráží do akce. První díl nové série vypráví o tom, že do malého města se přistěhuje tichá a nesmělá Petra. Stane se trnem v oku místního šikanátora. Zdá se, že dívka nemá šanci najít si v novém prostředí kamarády, dokud se k ní nepřidá odvážná Karolína. Mezi dívkami vzniká přátelství, které je zavede do tajemného psího útulku. Když k ním přibude i Zuzana, vznikne trojice, která se rozhodne odhalit, co má podivný správce útulku za lubem a co se skutečně děje s jeho psy. Překonají dívky svůj strach a usvědčí podvodníka dřív, než bude pozdě. Už jste napnutí? Já taky. Tak soutěžte s námi o knižní novinku od nakladatelství Albatros Media. No a abyste mohli Útulek záhad od Petra Hugo Šlika získat, tak nám napište odpověď na naši dnešní soutěžní otázku. Který člověk byl první na měsíci? Pište na radiojunior@rozhlas.cz. Který člověk byl první na měsíci? A ten, kdo správně odpoví, tak bude mít šanci získat Útulek záhad od Petra Hugo Šlika. No a teď už Ed Sheeran a The Team.

0: Přátelé, samozřejmě, že teď je tu čas pro zvídavé, a tedy zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zdravím všechny zvídavce. Také jste už zvědaví, co nás čeká dnes? Tak vzhůru do světa zajímavostí. Každý člověk má určitou úroveň mentálních a rozumových schopností. Ta je takřka neměnná a můžeme je změřit pomocí inteligenčních testů a nakonec vyjádřit jedním číslem. Tomu říkáme IQ, neboli inteligenční kvocient. Inteligenci můžeme popsat jako vrozený soubor vloh a nadání. Tento soubor se rozvíjí během vývoje jedince, roste tak do 16 až 17 let. Jde o schopnost rozeznat situaci, porozumět jí a řešit ji co nejlépe v co nejkratším čase. Inteligentní lidé se orientují ve všech situacích, správně posuzují vztahy a závislosti, řeší tvořivě i třeba úplně nové úkoly, vychází totiž z již zpracovaných a uchovaných informací. Lidé si samozřejmě všímají od nepaměti.

Vzniká tak Binet-Simonův test, jehož upravená podoba z roku 1916 se stala základem pro řadu testů, které se používají dodnes. S dalšími IQ testy pak přišla americká armáda a z nich pak vyšel americký psycholog David Wechsler. Jeho test se nakonec stal nejrozšířenější metodou měření inteligence na světě. IQ testy tedy patří mezi psychologické testy zkoumající různé stránky našeho duševního chování. Snaží se postihnout co nejvíce úloh a problémů, proto bývají směsicí číselných a obrázkových úloh. Zjistí se tím všeobecná inteligence a vyloučí se zkreslení dané zvláštním talentem nebo nadáním. Hodnota IQ se pak vypočítá tak, že se výsledek testované osoby vydělí průměrným výsledkem daného testu a vynásobí číslem 100. Čím více je testovaných, tím je tedy výsledek přesnější, protože má přesnější průměrnou hodnotu. Studie prokázaly, že vysoké IQ může pozitivně ovlivnit úspěšnost člověka v životě. Existují ale i výjimky. Mezi nejinteligentnější národy patří třeba Japonci. Na konci žebříčku je naopak africké Zimbabwe. Obecně platí, že vyspělejší země mají průměrné IQ vyšší. Češi spadají do silnějšího inteligenčního průměru v Evropě. To je celkem dobré, ne? Menza rozlišuje 5 stupňů inteligence. Hodnota IQ 89 a méně se bere jako podprůměrná. 90 až 110 je průměr. Tuhle hodnotu má nejvíce lidí. Poté máme kategorii 111 až 120. IQ je mírně nadprůměrné. Mezi 121 a 129 je pak člověk výrazně nadprůměrně inteligentní a od 130 výš jde o vynikající intelekt. Výrazně snížené inteligenci oproti průměru se pak říká mentální retardace a člověk se s ní buď rodí nebo ji získá do 2 let života. Jde o poruchu intelektu. Zajímá vás váš inteligenční kvocient? Moji milí zvídavci, pokud chcete o inteligenčním kvocientu někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Kamarádi, dospívala kapela Linkin Park a my se opět vracíme k tématu krása a móda, které dnešní ráno nastartovalo. A vracíme se také k základní škole zahradní v Chomutově, přesně do tříd 7. A a 7. C a ptáme se, jaký kus oblečení je váš nejoblíbenější a proč?
1: Tak já mám nejoblíbenější šedý triko, který má růžový motiv a mám to prostě ráda, protože je to takový volnější a je v tom pohodlí hrozný.
2: Tak já mám nejlepší kus oblečení, asi taky tričko, a protože se v něm cítím prostě jakoby líp, že to není takový uplý, a protože jsem i koupila jakoby někde, kde se mi ten obchod třeba líbí, takže nějak tak.
3: A jak vypadá, jakou má barvu?
2: Modrou, teď ji mám na sobě.
3: Takže tmavě modrý tričko.
2: Jo.
3: A moc ti sluší.
2: Děkuju.
4: Takže já mám nejoblíbenější kus oblečení modrý džíny, který mám na sobě a mám je ráda, protože mi sluší a protože mi nejsou malý.
5: Já mám asi nejradši takový bílý volný tričko, který má zepředu napsáno Strawberry Matcha a na zádech má právě ten kelímek s tou mačou a je tam hezky vidět ta zelená mača a pod tím ta jahoda a je tam napsáno Only Pretty Girls Drink Matcha.
3: Jenom krásné holky pijou maču, jo?
5: Mm-hmm.
6: Já mám nejradši svoje zvonáče, které jsou leginovitý a jsou strašně příjemný.
7: Můj nejoblíbenější kus oblečení jsou tepláky černý. A líbí se mi, protože mají hodně kapes a jsou praktický.
8: Moje nejoblíbenější oblečení jsou takový černý kraťasy, které jsou pod kolena a prostě jsou moje nejoblíbenější kvůli tomu, že jsou volný a hodí se mi ke každému outfitu, který mám.
9: Moje oblíbené oblečení je černý tričko, je uplý a vždycky se mi hodí k sukni, kraťasům nebo k dalším džínám třeba, zvonáčům a tak.
10: Moje oblíbené kousek oblečení jsou tepláky, které mají mnoho kapes a jsou taky baggy.
0: Tedy přátelé, slyšeli jste dvě ankety, které se týkaly krásy a módy. Na obě odpovídali děti ze základní školy zahradní v Chomutově ze 7. A a 7. C. A obě ankety pro vás pořídila úžasná usměvavá redaktorka a moderátorka Terka Rašová. A já samozřejmě nemohu pustit jinou píseň než Když se načančám.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na radiojunior.cz. Vzkazovna Rádia Junior.
2: Přátelé, krátce před četbou stihneme ještě jednu písničku splnit. Jednou s písničkou splnit přání. Přátelé, já dneska mám takový zvláštní den plný emocí, plný nových budoucích spolumoderátorů, tak z toho i trošku koktám. Ale teď si dáme každopádně píseň pro naši věrnou posluchačku Kamilku, která by si moc přála píseň Enemy od Imagine Dragons a chtěla by jí poslat svému kámošovi Tomovi. Tak, milý Tome, Enemy už letí za tebou.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Ano, ano, a vy naši báječní stálí posluchači dobře víte, co vás čeká teď.
2: Rádio Junior. Čtení na pokračování.
1: Přesně tak, a dneska, přátelé, konkrétně Malý chemický bestiář, druhá část.
3: Jestli pak víte, proč v posledních letech prodává před pražským výstavištěm balónky ten podivný pán?
4: Všimli jste si ho?
3: A víte, proč moc nemluví?
5: To máte tak.
3: Za žádnými dalekými horami, natož za sedmero řekami.
4: A už vůbec ne za devatero moři nebo před dávnými časy, kde pak?
5: Ale prostě tady, v Praze a koncem února, byla jedna matějská pouť.
4: A jak už to tak bývá, před tou poutí byl hluk, fronta a stánek z balónky a cukrovou vatou.
3: Nad tím hlukem vynikal jeden velmi neodbitný hlásek.
6: A mami, že dneska budeme na pouti až do večera. Mami, že jo.
3: Ale kdeže, musíme domů. Dneska jsou volby a my s tatínkem se tam chceme zastavit, víš?
6: Ale...
3: Takže žádné do večera, jen na chvilku.
6: Ach jo.
3: A úplně dole, až u podrážek všech těch rodičů a dětí, se proplétalo malé helium.
7: S dovolením?
3: Na nohou i na rukou mělo připnutá cestovní závažíčka.
7: Uf.
3: Ta závažíčka muselo nosit, aby neuletělo, jelikož bylo tak lehké. Lehčí než peří. Lehčí než vzduch.
7: Nestíhám.
3: Běželo a pelášilo, kličkovalo mezi botami, až doběhlo k veliké plynové bombě právě u stánku z balónky.
7: Hurá.
3: Tam byla úplně dole malilinkatá dvířka a za nimi vrátnice.
7: Šup. Dobrý den.
3: Vrátna v plynové bombě zvedla oči od křížovek. Teda vy mě bavíte. Víte, že už je to tenhle týden po třetí, co jste zaspalo.
7: Já vím.
3: A teď určitě budete chtít, abych vám napsala přesný příchod.
7: Já vím, když za to můžou ty moje veliké sny, co se mi poslední dobou zdají.
3: Nevymlouvejte se mi tu na sny. To se přece ví, že každé helium má velké sny. To ještě z dob, kdy je plnili do vzducholodí a do průzkumných balónů. To je ale dávno. Už byste si taky mohlo zvyknout, že teď pracujete v pouťovém balónku.
7: Když ony ty moje sny nejsou o vzducholodích a balónech, ale o tom, jak mluvím.
3: Jak mluvíte? A co při tom mluvení říkáte?
7: To nevím. Něco hrozně blbého to je. A všichni mě v tom snu poslouchají a vypadají u toho, jako by se vzbudili. Jakoby něco pochopili. A pak se smějí a smějí.
3: No, to je jasné, že se smějí. Neuražte se, ale všimlo jste si někdy, jaký máte hlas?
7: Ne. Jaký?
3: Nevšimlo? No, nic. Já vám to tedy ještě pro dnešek napíšu, že jste to vy. A šup, do šaten.
7: Ano.
3: Za chvíli tu budou zákazníci. Dneska bude frmol. Navíc musíme zavírat dřív, kvůli těm volbám. Půjdete taky volit? Ten váš kandidát, to je skvělý člověk, vám řeknu.
7: Já? Co? Koho?

0: O 10 minut později už helium vypadalo, jak se na správné helium sluší a patří.
1: Bylo bez barvy, chuti a zápachu.
0: Pěkně učesané plynule stoupalo spolu se svými heliovými kolegy výtahem v plynové bombě, aby se nechalo naplnit do balónku. A pracovat v balónku? To není žádný med.
1: Musíte se dokázat do balónku vůbec nacpat.
0: Musíte vydržet dlouho skrčení v jedné poloze.
1: Musíte zbožňovat, když do vás někdo pinká a šťouchá.
0: A hlavně nesmíte se bát výšek, ani když vás někdo pustí a balónek si letí a letí až do mraku.
1: Helium tohle všechno umělo a mělo svou práci moc rádo.
0: Ale kdybyste si s ním třeba dali šálek čaje a počkali, až se rozpovídá, nebo kdybyste alespoň přiložili ucho k balónku, zjistili byste, že mu přece jen něco vadí. Vadí mu, že takový balónek nikdy nemůže do věcí mluvit.
1: Možná proto se mi zdají ty sny, jak mluvím a mluvím. Protože mi to v životě chybí.
0: Výtah zastavil. Někdo otevřel ventil. Bylo slyšet hlásky dětí a prodavačů v smích. Různé atomy helia nastupovaly do různých balónků a od poutě zněl zpěv plastových labutí. A najednou se do toho všeho ozval zvláštní hlas. Byl to takový medový hlas.
2: Ve jménu budoucnosti státu okamžitě zavírám tento stánek.
1: Znělo to, jako když skládáš samet.
0: A to jako proč? Zeptal se prodavač.
2: A to jako proto. Okamžitě a hned. Dělám. Já jsem váš kandidát. A všechny vaše balónky budou mít tu čest, že vyzdobí můj volební svatostánek při dnešních úplně zbytečných volbách. A to prosím pěkně, úplně zadarmo. Protože ty nejlepší věci na světě jsou úplně zadarmo, že jo?
0: No, ale zadarmo to přece nejde. Co já řeknu doma rodině? Vždyť nás prodej balonku živí, blekotal prodavač zaraženě. Ale ten podivný pán venku ještě přisladil hlas, že to znělo, jako když nadloube jednorožci tureckého medu, a povídá.
2: Nebojte, úplně zadarmo to nebude. Když uděláte všechno hned a pěkně potichu, budete mít jedinečnou možnost. Můžete mi ještě trochu zaplatit za propagaci balónku v televizi.
0: Podívejte se, chlapé.
2: Já jsem váš kandidát.
0: Krádež.
2: A stejně mi večer dáte svůj hlas.
0: Co byste mi teď do toho mluvil?
2: A koukejte zmizet.
0: Puf.
2: Stánek je můj.
0: A všichni v bombě už jen cítili, jak něčí ruce zvedli bombu i se stánkem a naložili vše do auta. A šlus. Po chvíli drncání se ventil zase otevřel, atomy helia byly vpouštěny do balónků a vázány na provázky. Tu helium konečně vidělo, kde se ocitlo.
1: Bylo ve velikém sále. Uprostřed stálo pódium a na ně byly namířeny kamery.
0: Všude se vznášely balónky s jeho kamarády a na těch baloncích byla napsána hesla jako:
2: Na mou duši, na psí uši, na kočunčí svědění.
0: A?
2: Slibujeme diby.
0: A lidé v publiku měli odznáčky.
2: Náš, váš kandidát, ten nejlepší politik, kterého si lze koupit.
0: Na pódiu stál váš kandidát a zrovna mluvil s nějakým moderátorem.
3: Vážený pane váš kandidáte, tak my za chvíli začneme poslední přímý přenos před otevřením volebních místností. Já vám položím pár otázek, stejně jako jsem je pokládal vašim soupeřům. Vy odpovíte a budeme hotoví. Tak.
2: Žádné otázky. Proč by si měli voliči zatěžovat hlavinky otázkami? Já jsem přece váš kandidát.
0: Publikum zahřmělo potleskem.
1: všem atomům v baloncích to přišlo divné. Ale byli zvyklé mlčet. A tak mlčeli a čekali, co bude dál.
0: Pak se rozsvítila světla, kamery začaly vrčet a spustilo se vysílání. Váš kandidát se usmíval a mával do kamer.
2: Vážení voličové, vážení mí lidé, co si budeme povídat? Jsem váš kandidát a slibuji vám, že najdu problém pro každé řešení. Slibuji vám, že mi nebude záležet na ničem, co jsem doteďka řekl, a že při všem, co pro sebe, pro vás udělám, budu myslet na chudé, protože to je zadarmo.
0: Mluvil a mluvil a říkal stále horší věci.
3: Ale všichni posluchači byli hypnotizováni hladkostí jeho hlasu, který tentokrát zněl jako...
0: Jako když hraje cukrovou vatou na krásný měděný zvon.
1: Jo. Helium v baloncích se ale vrtělo a nemohlo si pomoct. A za chvíli bylo těmi nehoráznými řečmi tak rozčílené, že se rozhodlo. Kývlo na ostatní atomy hélia v ostatních baloncích a všechny naráz své balónky praskly a vrhly se na váš kandidáta.
0: Ozvala se rána. Všichni čekali, co bude dál, ale váš kandidát se jen lehce zapotácel, oklepal se a usmál. A povídá.
2: Omluvte, prosím, sníženou kvalitu balónků. Ale zpět k tomu, co jsem chtěl říct. Jeste odpadky jsou zdravé?
4: 100 miliony much se přece nemůžou mýlit. My v Čechách máme rádi přírodu.
0: Ale jeho hlas už nezněl tak, jak předtím.
3: Už to vůbec nebylo, jako když skládá samé
0: noří prsty do medu
3: nebo hraje cukrovou vatou na měděné zvony.
0: Teď to znělo, jako když někdo lechtá šmoulu na chodidle. Jako když si komár vyskakuje.
4: Chceme znovu motýle.
3: To proto, že všechny atomy hélia z balónků se zatím uvelebily váš kandidátovi v plicních sklípcích a na hlasivkách.
0: A z publika se ozvalo, co je to tady za klauni? Co nám to říkáte? A lidé doma u televizí se smáli a ťukali si na čelo. No, to je vykuk. Toho tak budeme volit, to tak. Jarko, pojď se podívat na hlupáka.
3: A váš kandidát se ještě snažil a mluvil, ale tím to jenom zhoršoval.
0: A všichni se smáli a smáli. A když se dost nasmáli, šli domů čekat na jaro, které už bylo úplně za dveřmi.
3: Chudák váš kandidát vůbec nevěděl, co se to děje a okamžitě si poručil bylinkový čaj, aby se mu hlas zase spravil.
4: Doneste mi čaj, hned! No, mazejte, za co vás platím. Co čumíte? Čaj! Čaj!
0: Ale nikdo mu ho už nepřinesl. A tak zůstal úplně, ale úplně sám.
1: Jediný, kdo ho nikdy neopustil, byly naše atomy hélia.
0: Měli váš kandidátovi za zlé, jak ošklivě se zachoval k jejich milovanému stánkaři. A také věděli, že lidé, kteří využívají svůj medový hlas k tomu, aby prosazovali jen vlastní dobro, potřebují někoho, kdo by na ně dohlédl.
3: Tak proto teď před poutí prodává balónky ten podivný pán. A moc nemluví.
0: Jednak nemá co říct... A taky se stydí za svůj pisklavě héliový hlas.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a někteří z vás jsou určitě trošku nervózní, protože na řadě jsou výsledky dnešního soutěžení. Ptala jsem se na to, který člověk byl jako první na měsíci a správná odpověď zní Neil Armstrong. To znamená, pochvalu si zaslouží úplně všichni, kdo mi správnou odpověď napsali, avšak výhru může získat jen jeden a dnes to bude Lucka Karlíková a získává knižní novinku, první díl nové série Útulek záhad. Do soutěže ji věnovalo nakladatelství Albatros Media a napsal Petr Hugo Šlik. Tak tedy Lucka Karlíková si přečte úžasnou knihu a vy zůstaňte s námi.

Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a za chvíli už tu nebudu sama. Ano, ano, právě teď vás moc ráda zvu na rozhovor s úžasnou zpěvačkou a moderátorkou Janou Richterovou. Budu se ptát na sny, které Jana má i které se jí běžně zdají, ale samozřejmě prozradí i co chystá a nebo třeba jak často vystupuje s Jirkou Kohoutem pro děti. Tak zůstaňte s námi.

0: Rádio Junior.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: Klub Rádia Junior. Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior a já mám obrovskou radost, že mým dnešním hostem je moje milá kolegyně, zpěvačka, moderátorka, herečka Jana Richterová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jani, na úvod jenom malinkatá otázka, jak se ti jelo dneska do rádia s pocitem, že dnes nejdeš moderovat, ale jedeš jako host?
1: To je velmi zvláštní pocit a vlastně, když jsem si sem sedla naproti tobě, tak jsem získala takovou nejistotu, protože když jsem tam, kde jsi ty teďka jako moderátorka, tak přesně vím, co budu dělat, na co se budu ptát, jak to bude probíhat, mám přehled o čase a teď sedím naproti tobě a říkám si, páni, to je ale zvláštní.
0: No a jak to bude dál, bude pro tebe i pro holky a kluky překvapení a ještě si chvilku počkáme, protože teď si s tebou povídám a za 10, 9, 8, 7 už bude Jana Richterová i zpívat.

0: strašne stíhavé.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou v roli moderátorské a s Janou Richterovou dnes v roli hostovské. Jani, ty děláš opravdicky spoustu věcí. Zpíváš, moderuješ, hraješ, bavíš děti, bavíš dospělé. Dá se říct, které té části se věnuješ nejvíc?
2: Nedá, protože vždycky, když si řeknu, vyberu si jednu věc a budu ji dělat pořádně, tak na mě naskáčou to i ostatní a říkají ne, teď jsem tady já. Já jsem asi zjistila, že možná mám ADHD. Dokonce, když jsem si povídala s jednou paní psycholožkou, tak ona mi říkala, no ale vy jste taková docela typická z ADHD. To je jasná věc, děláte toho spoustu, nic pořádně a přeskakujete jedno ke druhému a nevnímáte čas a chodíte pozdě. Tak bych teďka chtěla uklidnit všechny holky a kluky, kteří mají ADHD, anebo třeba jim dospělí říkají, ty neděláš nic pořádně, musíš si vybrat. Nezoufejte, kamarádi, nezoufejte, protože tohle všechno je prostě vlastnost některých lidí a někdo má to štěstí nebo prokletí, já nevím, že dělá jednu věc a té se věnuje napřímo a nastálo a pořádně a do hloubky. Takový člověk třeba může dělat vědu a nebo je skvělým odborníkem v jedné oblasti. A já jsem byla od jakživa taková ta holčička, co chce dělat všechno a vlastně jí všechno docela jde a v ničem není úplně výborná. Teďka v dospělosti jsem si vybrala a myslím si, že jsem dobrá moderátorka a že jsem dobrá zpěvačka a že na jevišti mi to fakt jde, ale neumím si vybrat. Je to všechno propojené a vlastně dělám jednu věc, pracuju se svým hlasem. A to je asi to spojovátko nebo ten spojovník, který mě tím provází. Pracuju se svým hlasem a to je jedno, jestli mluvím nebo zpívám nebo se ptám někoho dalšího, ale jestli vám někdo říká, že si musíte vybrat a vy jste z toho zoufalí, že si vybrat neumíte, nemusíte.
1: A pod to se podepisuji a ve chvíli, kdy Jana vyjmenovala všechny ty součástky, tak bych řekla, že jsem asi taky trošku ADHD.
2: Je to možné.
1: Tak, ale teď bych se chtěla soustředit na všechny ty jednotlivé kategorie. Moderování. Jani, kdy jsi naposledy moderovala něco opravdu úžasného, co tě obrovsky bavilo?
2: No tak já si moderuju i vlastní koncerty. Někdo má třeba koncert tak, že tam má moderátora, který mluví, vtipně to uvádí a ten člověk jenom zpívá, ale myslím si, že je velký bonus, když si člověk umí mluvit u písniček sám. Tak to je jedna věc, ale já teďka vzpomínám, no vida, a to je taky další takový znak toho, co já dělám. Já něco odmoderuju, odjedu odtamtud a zapomenu, že jsem to dělala. Takže když se mě ptáš, když jsi naposledy moderovala něco úžasného, tak já teďka tady budu sedět a říkat, kdy já jsem naposledy moderovala, je to 5 let, je to 6 let, ne, bylo to určitě někdy minulý týden.
1: Včera, předevčírem.
2: A nebo včera, předevčírem. Pravda je, že já jsem nadšená z každé práce a vždycky, když to dělám, tak si říkám, je, takhle super to ještě nikdy nebylo. Třeba minulé úterý, přímo tady na Rádiu Junior jsem měla jako hosta Janka Rubeše, který dělá vlastně takový seriál internetový Kluci z Prahy a on byl naprosto okouzlující, protože on je taky moderátor a píše si scénáře a režíruje si a stříhá a je to profesionál, který je zvyklý sám za sebe mluvit, takže on byl v té pozici, jako jsem dneska já a vlastně si nebyl úplně trošku jistý, co tady má říkat, protože to bylo pro něj úplně nové. A byl tady taky Ondra Holan, kterého taky znáš dobře.
1: Ano, kolega.
2: A naši posluchači ho taky znají, jako už našeho kolegu, ano. To už není dětský spolumoderátor, moderátor, to je rozhlasák, jak má být. No a my jsme si tady takhle povídali a bylo to hezké, vtipné a já jsem pak odjížděla domů a říkám, je, to bylo super, nic tak dobrýho jsem tady v životě nezažila. No pak jsem tady měla třeba Václava Pavlíka, to je astrofyzik, který zase vyprávěl o vesmíru a já jsem jela domů a říkám si, je, nic tak super jsem v životě nezažila. Pak zase tady byl Patrik Čermák, to je fyzik, chemik a taky kouč, který pomáhá holkám a klukům, studentům, třeba vybrat si povolání a právě pracuje s těmi nadměrně aktivními dětmi, které nevědí, co mají dělat, protože je všechno strašně baví a taky mě docela uklidnil, že to jde. A taky, když jsem jela domů, tak jsem si říkala, je, nic tak super, jsem dlouho nezažila. Takže tak.
1: No tak zažíváš samé super věci a mě by zajímalo, zdali se tak zkušená moderátorka jako ty taky někdy přeřekne a zdali si na nějaký třeba i vtipný přeřek nevzpomeneš.
2: Je. Já se přeříkávám vždycky, když jsem třeba nevyspala. Já když jdu na ranní restart, tak buď jsem naprosto soustředěná, všechno mám perfektně připravené a jsem v takovém zvláštním rozpoložení, když tady jsem už od 6 hodin, já musím vstávat po 4. hodině a já mám pocit, že je to dobrodružství.

0: zvyklý, že vstávám už ve 4 ráno, už v noci prakticky. No jo, jenomže velmi často se mi stane, že nemůžu večer usnout, protože mám strach, abych se probudila včas. A v noci se několikrát probudím, protože se bojím, abych se na ten budík probudila. Takže já potom sem přijdu, jsem úplně roztřesená, jak nítěnka, a jsem nesoustředěná a vůbec nevím, co říkám. A to se mně potom dějou věci. A nejlepší přeřek byl před mnoha lety, kdy jsme ještě hráli víc takové písničky pro menší děti. A Jana Koupková, jazzmenka, tady měla jednu takovou vtipnou písničku. Hned řeknu, jak se ta písnička jmenovala. A já jsem tady seděla, to tenkrát bylo vysílání na 4 hodiny od 6 až do 10. To byla dlouhá doba. A já jsem tady seděla a už asi po 25. jsem se přeřekla. A měla jsem třeba říct, a teď nám zaspívá Michal Malátný a Činasky, a teď jsem mluvila takhle. Ed Sheeran, takhle jsem mluvila, a já jsem říkala, děti, nezlobte se, já jsem prostě dneska úplně koktavá. A pustila jsem další písničku a ta se jmenovala Koktavá kráva. A nelžu, ta písnička tam někde je, zpívá ji Jana Koupková. Je to hrozně vtipné, ale v tu chvilku jsem se úplně tady položila smíchy. Říkám, to se nedá vymyslet, to se musí stát.
1: Jasné, Jani, a když jsi ťukla na Janu Koupkovou, máš nějakého oblíbeného hostospěváka, někoho z tvojí branže, kdo zpívá a ty ho zároveň hrozně ráda zpovídáš, ptáš se ho, protože tě prostě baví?
0: Já si sem žádné hudební hosty vlastně nezvu. Jediný hudební host tady byl Ondřej Smejkal, hráč na didgeridoo. To je taková ta dlouhá roura, jak dělá to neumím napodobit. To je australský hudební nástroj, ale já si sem hudební hosty nezvu, protože já vlastně nevím, na co se mám ptát. Protože u každého by to bylo, a jak si začal se zpíváním, tak hezky, jak se mě ptáš ty, tak třeba mě to ani nenapadne, protože mně to přijde samozřejmé, že to takhle probíhalo. A na hudební hosty je tady specialistkou Klárka Nováková, někdy si ty bereš hudební hosty nebo herce, ale já mám radši vědce, protože tam přesně vím, co chci vědět. A vždycky znova, a to se vracíme zase k tomu začátku, vždycky znova jsem překvapená, protože já si nepamatuju, co mi ti hosté říkají. Já jsem z toho nadšená, ale když tady bude astrofyzik a bude mi po 10. vyprávět o černých dírách ve vesmíru a o hvězdokupách, já budu pokaždé znovu překvapená. A to je vlastně i dobrá část toho, že člověka baví od všeho kousek, protože tím, jak jsem se třeba nenaučila chemii úplně strašně moc na jedničky, fyziku jsem se nenaučila úplně strašně moc na jedničky, přírodopis jsem se nenaučila úplně strašně moc na jedničky, tak teď se můžu vyptávat těch vědců a já to opravdu nevím a chci to vědět, takže se ptám i za všechny děti, které by to taky rády věděly, a vlastně je to výhoda něco nevědět.
1: Je mi to jasné, toto já prožívám pokaždé, když se mi nějaký fotbalový fanoušek pokouší vysvětlit, co je to offside. Vždy to pro tu chvíli pochopím a příště už zase nevím. Tedy, přátelé, já tady krásného, úžasného hudebního hosta mám a samozřejmě právě teď přijde další. A mohli bychom si dát třeba toho Eda Sheerana.
0: Sheerana, jdeme do něj?

0: Holky a kluci, jsme zpátky ve studiu u zářijového povídání s mojí báječnou kolegyní Janou Richterovou. Probrali jsme trošku hudbu, moderování, ale k hudbě se chci ještě vrátit, protože hudba je pro Janu to hlavní. Jani, kdyby si měla holkám a klukům říct, co vlastně, jaká ta cesta tě k hudbě vedla? Kdy jsi si řekla, že ano, už jdeš do toho naplno, toto je to, co bude to hlavní. A musela jsi třeba i s někým po cestě bojovat?
1: Sama se sebou.
0: Vážně.
1: Opravdu. Protože já jsem odjakživa zpívala. Vždycky mě to bavilo a vždycky mě všichni říkali, že zpívám moc pěkně, ale děti se mě smály, že mám hrozně hluboký hlas a že bručím. Mm-hmm. Protože já jsem vždycky zpívala hluboko, pokud možno o oktávu níž, takže všechny děti zpívaly šla naninka do zelí a já jsem šla naninka do zelí. Teď ani nevím, jestli jsem zaspívala tu správnou naninku, ale já jsem zpívala hluboko, hluboký hlas mi zůstal. Dneska je to úplně v pořádku, ale mezi dětskými hlásky to bylo trošičku pro ostatní zábavné. Ale to vlastně zapříčinilo to, že jsem potom zpívala třeba třetí hlasy v dívčím triu a tam už to chce ten hlubší hlas. Tak to byla jedna drobonká překážka, že se mi děti smály, že mám hluboký hlas. Pak jsem bojovala s trémou. Já jsem vždycky přišla na pódium při nějaké soutěži a v polovině první sloky se mi takhle rozklepal hlas. Rozplakala jsem se a utekla jsem. Párkrát jsem něco dospívala dokonce, ale nikdy jsem nebyla dobrá, nikdy jsem nevyhrála žádnou soutěž a bylo to takové smutné. Naposledy se mi to stalo ve 14 letech, když jsem nastoupila na gymnázium a tam byla taková úvodní akce a já jsem tam přišla a v první řadě seděli strašně velký kluci, byli o rok starší, bylo už jim 15 a takhle měli založené ruce a takový ten výraz ha, ha, ha, tak se děvče předveď. No a já jsem se předvedla tak, že jsem v polovině první sloky přestala zpívat, protože se mi strašně rozklepal hlas, nemohla jsem popadnout dech, začala jsem úplně takhle lapat po dechu, rozplakala jsem se, utekla jsem a pak jsem 3 hodiny brečela na záchodě. A já jsem nebyla schopná překonat trému. A víš, jak se mi povedlo trému překonat?
0: To mě právě hrozně zajímá, protože si myslím, že trémistů může být na druhém konci drátu taky pár, tak aby měli nějaké tipy, rady. Co s tím?
1: Přestala jsem mít trému, když jsem se poprvé otočila zády k publiku, jako sbormistrině. Já jsem totiž začala učit v Nové Pace, stala jsem se paní učitelkou a vedla jsem pěvecký sbor. Tam jsem nespívala já, ale byla jsem zodpovědná za všechny ty ostatní. A jak jsem se musela postavit zády ke všem těm rodičům a kamarádům, kteří přišli na ten pěvecký sbor, tak jsem se vlastně musela nějak srovnat, aby to na mě ty holčičky v tom sboru a kluci vůbec nepoznali. A tam to někdy přestalo. A taky, když jsem jako paní učitelka měla poprvé rodičovské schůzky a jsem se styděla, protože jsem byla možná mladší než všichni ty rodiče.

0: rodiče. A já jsem se tak strašně styděla, já jsem neměla žádné sebevědomí. A ono se na tom dá pracovat. Když si to člověk uvědomí, dneska už je spousta koučů, mentorů, jsou různé kurzy. Přátelé, důležité je uvědomit si to a říct, že to chcete jinak. Opravdu se na tom dá pracovat. A já jsem se takhle té trémy postupně zbavila. No a dneska je jeviště mým domovem. Cítím se tam jako ryba ve vodě. A už tu trému nemám. Mám vždycky pocit zodpovědnosti. To ano, to rozhodně. Ale taky už mám důvěru v sebe sama. A vím, že z každého průšvihu se vždycky dostanu. A dokonce se mi třeba stalo, že jsem měla hrozný hlad. Já jsem se prostě nestihla najíst a měla jsem úplně vypnutou hlavu a zapomněla jsem svoji vlastní písničku. Prostě jsem v polovině nevěděla, jak jsou slova. A teď tam stáli ti lidi, bylo to na nějaké vernisáži, já jsem tam zpívala jenom dvě písničky, takže to je vlastně ostuda, když zpíváš dvě písničky, z toho jednu poděláš, že jo, to je 50% zkaženo. Na koncertě tam si to napravím, ale tady, a já jsem přestala zpívat a ty tam stálo asi 50 lidí a takhle na mě hleděli. A co jako bude dál? A mě nenapadlo nic lepšího, než se přiznat. Já říkám, prosím vás, já mám tak strašný hlad, že se mi z toho úplně zamotala hlava a zapomněla jsem svoji vlastní písničku. A ti lidi se zasmáli a atmosféra se uvolnila a já jsem řekla, a víte co, já začnu ještě jednou, jako v tenise second service.
1: A to je krásné.
0: A všichni se úplně uvolnili, já taky, a bylo to v pořádku. Ono totiž nejlepší je nic nezastírat a říct, prosím, prosím, já jsem to úplně popletla, já jsem ale trdlo, já to zkusím znova. Každý to odpustí.
1: Holky a kluci, slyšíte, jak vám radí Jana Richterová, pěkně si to zapište a mě teďko, Jani, zajímá, zdali na koncerty a vůbec všechna další vystoupení máš nebo nosíš nějaký talisman, jestli máš třeba nějaké zaříkávadlo nebo nějaké speciální rozmlouvadlo nebo něco, co prostě vždycky děláš, nebo co máš v kapse, nebo třeba piješ speciální drink na nějaké jako dobré zpívání.
0: Tak byla to velmi dlouhá otázka a bude krátká odpověď, nic nemám. Ne, já opravdu nemám ani speciální rozmlouvadlo, nemám ani nic, co bych nosila v kapse, protože já mám takový ten pocit, že když se na něco upnu, tak co když to pak ztratím? To je jako když ztratíš dudlíka.
1: Jasný.
0: Nebo mončičáka, že jo, nebo prostě nějakýho medvídka, kterýho mám pro štěstí a teď najednou já ho nebudu moc najít a budu úplně ztracená. Proto radši nic nemám a mám vždycky sebe. A na sebe se můžu spolehnout. Já už vím. Dělám to, co mě dělá dobře, abych byla odpočatá a abych měla dobrou náladu. Takže když mám chuť na sodovku, tak si dám sodovku. Když mám chuť se napít třeba limonády, tak se napiju limonády. A hlavně se snažím být v klidu. Málo kdy mi to vychází, protože vždycky objevím něco, co se musí na poslední chvíli udělat. No a já to udělám samozřejmě nejlíp, aspoň si to myslím. Takže než bych to někomu vysvětlila, tak já běhám jako splašená a těsně před koncertem si pak češu hlavu a tak, ale jo, asi vím, vždycky si dám červenou rtěnku.
1: Přátelé, Janu Richterovou příště uvidíte s červenou rtěnkou a dáme si písničku a po písničce si budeme povídat dál.

0: právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na Rádiu Junior.
2: Holky a kluci, opět se hlásíme ze studia z povídání s úžasnou moderátorkou, zpěvačkou a herečkou Janou Richterovou. Právě skončila její úžasná písnička Zdálo se mu zdálo, což mi samozřejmě nahrává na první otázku tohoto vstupu. Jani, co se ti naposledy zdálo?
3: Co se mi zdálo? Já si to asi úplně nepamatuju, co se mi zdá, ale... Já si třeba vzpomínám, že jsem před jedním velkým koncertem měla takový zlý sen, že jsem přišla do toho divadla úplně jindy. Mm-hmm. Že jsem tam přišla nějak asi pozdě a teď jsem přišla do toho divadla, byla tam spousta lidí a oni už odcházeli domů a já tam teprve přišla. To je zlý sen. Taky to spousta je. Herců, moderátorů, zpěváků mívá zlé sny, že zapomenou na svoje představení nebo na nějakou tu příležitost, kde, když mají pracovat, tak to je taky zlý sen, ale já se přiznám, že já si většinou moc ty sny nepamatuju. A když mám nějaký sen, který bych ještě chtěla chvilku prožívat, tak se snažím ještě zůstat se zavřenýma očima a ještě si to jako dosnít, ale většinou to úplně neklapne.
2: Já tomu říkám dozdát a většinou se to nestane. Mm. Jani, a když se zeptám na sny, vůbec tvoje všechny sny, ne ty, co se ti zdají v noci, ale ty, které jsou spíš plány?
3: Plány, sny. No já jsem měla velký sen udělat si koncert v planetáriu, v pražském planetáriu ve Stromovce s těmi hvězdami a s animacemi, které tam člověk může vidět. A to se mi povedlo, tedy ten koncert teprve bude.
2: 20. Takže pozvánka.
3: Ano, 20. října a bude to takový krásný, meditativní, uklidňující koncert, protože já tam nebudu zpívat sama. Bude tam se mnou Ondra Smejkal, právě s tím didgeridoo. Bude tam taky Toman Equilibre, který tam bude dělat nějakou akrobaci a taky zpívat hrdelním zpěvem. Možná, že holky a kluci znají oba moje kolegy, protože jsem je měla oba jako hosty, takže to bude takový trojkoncert vlastně a ještě tam bude jako host Ctirad Macháně, který hraje na perkuse a taky na, a teďka hang drum, myslím, takový ten, není to sluneční buben, ale je to takový kouzelný, jako vajíčko, nebo já nevím, jak se to jmenuje, ale je to takový strašně zvláštní zvuk, je to úplně magický zvuk, a takže tam takhle budeme a ještě Martin Ruffer tam bude hrát na piano. Já věřím, že to bude krásné, takže 20. října všichni jsou zváni, můžou tam samozřejmě i děti, protože u toho bude nádherná podívaná, kterou bude zajišťovat těch 45 milionů LED diod na těch 72 tisících malých panelech, které jsou v té kopuli pražského planetária.
2: Takže snový a vysněný koncert se právě chystá. A když bychom se vůbec nedrželi, jsou jak místa, kde žijeme, vůbec prostoru, tak jaký by byl tvůj sen? Koho ze slavných třeba kolegů by si vytáhla, chtěla by si zpívat s někým, nebo spíš sama stát třeba v Carnegie Hall? Jako takový ten sen, který opravdu bych vůbec nějak neomezovala.
3: Tak zaspívat si v Carnegie Hall v New Yorku, tak to by muselo být určitě nádherné. To by bylo krásné. Já bych chtěla, aby na všech mých koncertech bylo vždycky úplně plno a narváno. A to si přeje každý zpěvák, každá zpěvačka a já si to přeju taky, abych jenom takhle luskla, že se otevírá nějaký slot vstupenek a okamžitě bylo plno, jako to má třeba Madonna. Tak to by se mně líbilo. To je můj velký sen, ano. A já bych si chtěla třeba zaspívat stát vedle Barbry Streisand. Mm-hmm. Já vím, že už je to stará dáma, nevím, asi zpívá pořád a asi tak jako před 30 lety to třeba asi byla populárnější zpěvačka, ale tam by se mně to líbilo. To by se mi líbilo moc. No a já mám vlastně ráda jakékoliv muzicírování, když se třeba zpívá více hlas, tak kdokoliv, s kým by mi to hezky znělo, by byl na mém pódiu vítán. Promiň, a ještě mám takový sen. Chtěla bych se jet potápět s delfíny.
2: Tak tomu tak též rozumím. Jani, ty už si jednu pozvánku přednesla, ale mě by zajímalo, jaké jsou další pozvánky. Kam ještě na tebe můžeme jít, protože my na tebe můžeme jít na spoustu míst.
3: No, je pravda, že třeba teď hrajeme divadlo, tak budeme mít v říjnu premiéru, to je spíš pro dospělé, to je taková komedie bláznivá, ale my třeba jezdíme s Jirkou Kohoutem po různých školách a po kulturních domech a máme takové představení Veselá písničková etiketa. A kam se nás pozvou, tam přijedeme a je to opravdu bžunda, protože my představujeme různé situace, které se můžou stát v rámci cestování tramvají, návštěvy restaurace, taky se vydáme do kina a i do divadla. A vždycky jeden z nás je ten tulpas, který to pokazí a teď děti nás napravují, ale je to velmi interaktivní, jak se říká. Prostě my zapojíme všechny děti, a všichni tam řízkají, všichni chtějí na to jeviště a pak to zase stěšíme a hrajeme chviličku vážně, ale je to něco, co mě nesmírně baví, anebo jezdím i do mateřských školek na různá vystoupení, no a taky jsem udělala písničky na vyjmenovaná slova, takže to pořád jezdím po různých kulturních domech a zpívám, když máš byt, kup si nábytek, ať nebydlíš jako dobytek. Takže tyhle ty představení, to mě moc baví.
2: Mm-hmm. Kde jste s Jirkou byli naposledy, nebo kde vás to hodně bavilo?
3: Na festivalu Jičín město pohádky. To byla krásná práce, protože my jsme tam měli rozhlasovou rozcvičku. Jeden den jsme spolu vysílali a tak jsme chodili po Jičíně a strkali jsme lidem před pusou mikrofon a v přímém přenosu si Jirka proděravěl pásek, ale jako ne omylem, na schvál, jo, že si tam chtěl něco udělat, nějaký ornament, tak to se mně líbilo ohromně a druhý den jsme vlastně měli ranní rozhlasovou rozcvičku a mě tyhle ty věci strašně baví. Já, když můžu někam cestovat, já potom pracuji i v sobotu a v neděli a ráno i večer. Není to takové, že bych každý den vstala a od 9 ráno do 5 odpoledne bych byla v práci a pak pěkně doma a všichni by věděli, kde mě najdou. Tak já jsem nepolapitelná, protože pokaždé mám tu práci někde jinde a doma si vždycky sedneme a musíme si napsat, kdo kde kdy je.
2: Jani, a Jičínsko a okolí, to je tvůj rodný kraj, takže mě by zajímalo, zda se tam vracíš s nějakou melancholií, nebo vždycky jako jenom s dobrou náladou, ale když tam přijedeš, tak máš takové ty pocity, jako tady to vypadalo trošku jinak, takhle to bylo, jak to je?
3: No, já to mám ještě trošku složitější. Já jsem se narodila v Rokycanech a dětství jsem strávila ve Strašicích u Rokycan, chodila jsem tam do školy a tam tohle to mám, já tam přijedu po mnoha letech a říkám, jo, já to tady vůbec nepoznávám, ale nejezdím tam tak často, protože moji rodiče se odtamtud odstěhovali právě do toho Bělohradu, Lázně Bělohrad, to je u Jičína, a tam se to stalo mým druhým domovem, protože tam jsem tančila ve folklorním souboru Hořeňák a hrála jsem tam na basu a zpívala jsem a procestovali jsme kus světa a bylo to moc krásné a doteďka, kdybych si mohla někdy zatancovat folklor, tak okamžitě beru na sebe kroj a běžím. No a tam mám taky kus srdce, no ale teďka už jsem zase doma jinde. Já jsem vlastně zjistila, že já jsem doma všude, kde je mi dobře. A teď je mi dobře v Dobřejovicích.
2: To je dobře, že je ti v Dobřejovicích dobře, tady je ti taky dobře a nám bude dobře hned, co nám znovu zaspíváš.

0: Kamarádi, čas letí jako splašený a mně už zbývá jenom pár otázek na mojí milou kolegyni Janu Richterovou. Jani, když sedíš za tím mikrofonem, tak jako tady teď sedím já, tak určitě sleduješ naše báječné posluchače. Překvapil tě někdo, rozesmál tě někdo, vykolejil tě někdo z nich?
1: Třeba, když někdo zavolá, tak mě ohromně těší, když někdo zavolá, protože já se vždycky vyptávám, a co tě dneska čeká a na co se těšíš a tak. A musím říct, že mě třeba vždycky potěší, když někdo řekne, že čte, anebo že se na něco opravdu těší, protože těšit bychom se měli vždycky na něco, na cokoliv. Někdo třeba z dospěláků občas říká, no, já se na nic netěším, no, takový ty morousové, víš. Ale já se vždycky dětí, když sem zavolají, ptám, na co se dneska těšíš. A vždycky se něco najde. A když se člověk těší, tak je to veselější. A jednou mi jeden chlapeček říkal, a já se tak těším, že kdyby se to moje těšení postavilo do řady, tak by dosáhlo až do Prahy. A byl někde od Liberce, myslím, tak to mě tak potěšilo. Kdyby se to moje těšení postavilo do řady, tak by bylo z Liberce až do Prahy.
0: To je krásné a samozřejmě se tím pádem musím zeptat, Jani, na co se teď nejvíc těšíš?
1: Já se těším až. Vidíš to si vždycky člověk má připravit na takovýhle rozhovor, protože to je taková hezká otázka, na co se těšíš. Já musím říct, že se třeba těším na Vánoce, protože já mám spoustu koncertů vždycky před Vánocema a některý třeba v kostele, pak jsem na dětských představeních třeba za čertici Janici, to mě taky moc těší. Letos chystáme vánoční pohádku s Jirkou Kohoutem, takže to taky budeme několikrát hrát. A já se vlastně těším každý den na něco. Třeba když večer už dostanu hlad, tak si řeknu, už nebudu jíst, abych se těšila na snídani. A nebo když je hezké počasí, tak se těším, že si sednu na motorku a pojedu na výlet. A nebo třeba jenom do rádia, pojedu na motorce, to mě taky moc těší. No a já se teda přiznám, teďka jak je podzim, tak začínám být líná. Na co se netěším, to je, že budu cvičit. Ale potřebovala bych se na to těšit. Nemáš nějaký recept ty, Deniso?
0: Na cvičení jsem se bohužel ještě nikdy netěšila, nemám, bohužel.
1: Já mám takové období vždycky, že se na cvičení těším, no a pak přijde období jako teď, že to nějak drhne. Takže já se nejvíc těším, až si lehnu, dám si na sebe peřinu a zachumlám se.
0: A ještě mi tečkově prozrať, na jakého hosta se na junioru těšíš, na kterého se můžou holky a kluci jedno úterý těšit taky.
1: No, já se těším třeba na Halinu Šimkovou, která přijde vyprávět o genetice. Těším se na Václava Pavlíka, který přijde vyprávět o exoplanetách a o černé díře. A těším se třeba i na pana profesora z matematicko-fyzikální fakulty, který přijde vyprávět o teorii relativity, protože to je tak strašně složitá věc a já si s ním chci povídat právě o Einsteinu a o teorii relativity, tak, aby tomu holky a kluci aspoň trošku porozuměli. A možná tomu budou rozumět líp než já, ale to je úplně fuk. Já vím, co je moje největší přednost. Já se nebojím být za hloupou. A klidně to přiznám, protože kdo se nebojí být za hloupého, tak se ptá a hodně se doví.
0: Jani, já ti mnohokrát děkuji za dnešní rozhovor a samozřejmě se těším, až se uvidíme znovu. Ahoj.
1: Ahoj.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další pohádku ze seriálu Rézička a čtvrt jadýrko. O přátelství rezavé veverky a skřítka z lískového oříšku. Ve včerejší pohádce se spolu potkali a dnes si necháme vyprávět o tom, jak hospodařili. Tak honem do postýlek, ať můžeme začít.

Dobrý večer, děti. Sotva se ráno čtvrtý Jirko probudil ve smrkové světničce, veverka Rézička hned vesele spustila. Přeji dobré ráno, milý skřítku. Zrovna se otáčela po světnici s březovým koštětem. Když zas pometlo postavila do kouta, utřela si tlapky do zástěrky a prostřela na stůl sněhový ubrus. Uvidíš, že se ti tu bude líbit. Však máš domeček pěkný, usmál se čtvrtý Jirko, když se rozhlédl. Teď ten domek patří i tobě, řekla Rézička. Už jsi zapomněl, že se o tebe chci starat? Už jsi zapomněl, že je z tebe lískový skřítek? Zeptal se za oknem zlatý hlas. Bylo to sluníčko. Začíná den a tak začíná i tvoje nová povinnost, připomnělo. Však já vím, povídá honem skřítek, budu v lese pečovat o lískové keře. Sotva si protřel oči, už byl venku. Když si nebudeš vědět s něčím rady, zavolalo za ním sluníčko, zablízkej na mne zrcátkem a já ti přiběhnu na pomoc. Skřítek si tu radu nesl sotva v jednom uchu. Horem pádem pelášil na paseku, kde se to ježilo lískami. Za chvíli tam byl. Chodil od jedné k druhé, tajil přitom dech, aby líp slyšel, jak v ořechové skořápce hospodaří lísková jádra, někdy píchl prstem do mechu, jestli mají kořeny co pít, tu a tam si přiklonil k nosu větvičku a vdechoval slabonkou vůni lístků. Z ničeho nic se mu však do toho připletla jiná vůně. Byla jemně krásná, sladká, přímo medová. Co pak je to za vůničku, nešlo z hlavy skřítkovi. A tak se za tou vůní pustil, až došel k rozkvetlému šípkovému keři. Bylo na něm růžiček nepočítaně, houpali se růžově mezi zelenými lístky a sladce se usmívali. Oh, vzdychl čtvrtý Jirko a docela z té podívané ztratil řeč. Co tu tak stojíš? Najednou na něj křikne tenký hlásek. Pojď se mnou radši hrát. Mezi nejnižšími větvičkami se myhl rezavě hnědý ptáček. Proklouzl sem, proklouzl tam, krátký ocásek vesele vzpřímený. Jejda, ty jsi malinký, našel ztracenou řeč skřítek. Sotva větší nežli palec. Menšího ptáčka bys tu nikde nenašel, vykoukl zas ptáček. Však se také jmenují Střízlík a zmizel v růžích. Čtvrtý Jirko se posadil a čekal, až se Střízlík ukáže. Však já nejsem o moc větší, mudroval skřítek, ale na prolézanou si s tebou hrát nemůžu. Neumím se protáhnout úzkou škvírkou mezi větvičkami jako ty. Střízlík se zamyslel a pak povídá, tak se na mě dívej. A začal si hrát sám. Chvilku nepostojí, poskakuje, hbitě se ztrácí a znovu je tu, sotva někde zmizí, už se jinde ukáže. Nakonec tím veselým skotačením rozhoupal celý keř. A v tom se větve rozhrnou a z šípku vystrčí hlavu brouk. Vypadá jako rytíř v brnění, má rudý štít a kovově lesklé krovky. Je tak krásný, že se mu říká krasec. Co to tu vyvádíte? Spustil přísně. Osypali jste mi ze všech květů zlatý prášek. Bez pilu z růžiček nevyrostou šípky. Skřítek se lekl. V tom vyletěl z keře Střízlík a vypadal jako docela jiný ptáček. Měl citronově žlutá peříčka a svítil do všech stran. To je nadělení, vzdychl nešťastně. A ke všemu mne ten prášek poprášil tak, že mám teď kabátek žlutý jako žluna. Brouk na větvi začal ještě víc malinovatět zlostí. Všechno je jinak, než má být. To je mi pěkný pořádek. A zahrozil na Střízlíka. Teď vyletíš pěkně nad šípek a pilový prášek setřeseš zpátky. Jenže Střízlík ani nerozevřel křídla, jak ho to zlaté prášení tížilo. Čtvrtý Jirko poznal, že je zle. Honem si posadil ptáčka na dlaň a foukal mu do peříček, aby růžičkový pil sfoukl zpět do květů. Ale po každém fouknutí se kolem jen mírně zachumelilo a čtvrtý Jirko měl leda poprášené boty. Teď je každá rada drahá, přiznal smutně. A v tom si vzpomněl na sluníčko. To nám jistě pomůže, řekl. A honem sahl do kapsy pro zrcátko, aby do něj sluníčko chytil. Jenomže kapsička byla prázdná.
Já to zrcátko zapomněl doma, posadil se smutně pod keř a začal chovat hlavu v dlaních. A jak tak bloudil očima u země, všiml si svých zaprášených střevíců. Hned si je vyzul a vyleštil tak důkladně, že se za chvíli leskly jako zrcadlo. Tak s nimi blízkl proti slunci. Už běžím, ozvalo se sluníčko. Ani mu nemuseli nic vykládat, samo hned všechno vidělo. Vyneslo střízlíka nad šípkový keř a osypalo mu z peříček všechen žlutý pyl. Zas mám svůj rezavě hnědý kabátek, zajásal střízlík. Zas mám růže žlutě cukrované, povídá spokojeně brouk krasec. Jsou na mou duši nádherné, září čtvrtjadýrko. A že si hned jednu růžičku utrhne, dám jí rézičce pro radost. Za chvíli růže zvadne a bude po kráse, křižuje se brouk. Krasec má pravdu, přimlouvalo se sluníčko. My ti pro rézičku svážeme jinou kytku. A pošeptalo pár slůvek střízlíkovi. Pak oba zmizeli v lese. Když se zas vrátili, podali skřítkovi kytičku barevných ptačích pírek. Modré nám dal mandelík, červené hýl, makově šedé brhlík, bílé mlinařík, černé kos a žluté žluna, ukazoval střízlík. A nakonec přidal i své rezavé peříčko. Taková kytka rézičce nikdy neuvadne, usmálo se sluníčko a honem běželo zpátky na nebe. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: V následující pohádce s poněkud zvláštním názvem se vše bude točit kolem hub. Hub obyčejných i těch kouzelných, které čas od času dokáží napravit lidskou chamtivost a zlobu. Pohádky Amanitky už letos nerostou, napsala Helena Sýkorová. Režie se v roce 1999 ujal Karel Weinlich. Účinkují Linda Rybová, Veronika Gajerová, David Novotný, Jiří Langmajer a další.
3: Amanitky už nerostou. Pohádkovou hru pro rozhlas napsala Helena Sýkorová. Dramaturg Václava Ledvinková, hudba Jiří Pazour. Osoby a obsazení: Anděla Linda Rybová, Blažena Veronika Gajerová, Krištof David Novotný, Václav Jiří Langmajer, Houbojet Jiří Holý, Hostinská Naďa Konvalinková, Krkavec Dalimil Klapka, vypravěč František Němec, Nádlesní Antonín Molčík, starosta Oskar Gottlieb, tetinka Růžena Preislerová. Zvuk inženýr Tomáš Kselhofer, záznam a střih Lenka Vintrová, zvukové efekty Petr Šplíchal, asistentka režie Hana Dudová. Nastudoval režisér Karel Weinlich.

0: Dnes už ji sotva najdeme, ale stávala, kdysi užoužilic hospoda, cihlová, patrová, se štítem, na kterém byl vymalován parádní hřib. Hospoda u křemenáčů, oblíbená zastávka formanů i labužníků. V létě a na podzim se tu totiž pořádaly vyhlášené houbové hody. Hospodu postavila zavedle znamenitý kuchař a hostinský Josef Křemenáč. Bohužel opustil tento svět poměrně mladý a zbyla po něm vdova Malvína, syn Krištof a zlaté cibule. Hodinky, které uměly zahrát přívětivou houbařskou melodii.
1: Máš ty škvarky míchat, Blážo, a ne se jimi ládovat. Je, ty jsi vzpořádala. Nechci vidět kukuč paní Hostinský.
2: Řekneš jí, že holubinky byly po dešti nacucaný a že se při dušení smrskly.
1: To si ještě rozmyslím. Ale jestli se budeš takhle spát, stane se z tebe copatábečka.
2: Ale prdlajs, po houbách se netloustne.
1: Kdo věčně něco uždibuje, ten sloustne, i kdyby oždiboval vzduch. A nebude se líbit panu Krištofovi.
2: Stejně se mu líbím víc než ty. V neděli jsem si navlíkla háčkovanou bluzu. On se na mě podíval a pak si třikrát pohladil kníry.
1: Za to teď s nimi zapráská, jestli si tě všimne. Máš houby i za ušima. A dělej, paní Hostinská už otevřela hospodu. Jde do kuchyně i s panem Krištofem.
3: Tak, děvčata, ve formance i v lokále je plno. Přišel také pan starosta a přivedl si návštěvu. Prý nějakou tetinku. Moc nobl milost, paničku.
4: Houbové hody u křemenáčů si nikdo nenechá ujít.
3: Všechno připraveno, andělko.
1: Ano, paní Hostinská.
3: Koukejte, ať jste štramandy, děvčata. Je tu i pan Nádlesní. Blaženo, ty se na něho trochu usmívej. Když mu neseš talíř, vždycky se tváříš jako nakyslá polívka.
5: Protože mě štípe do tváře.
3: No, nevídáno, nějaké to štípnutí. Pana Nádlesního si musíme považovat, dovolí nám sbírat houby. Radši si koukej vyměnit zástěru, Blážo. S takhle ušmudlanou bych nevlezla ani do chlívku.
6: Ale rychle, protože je 7 hodin. Pozor. Vyndavám křemenáčské cibule. Bude se podávat večeře.
5: A co si dá pan Nádlesní po polívce?
7: A co pak mi křepelka nabídne?
5: Knedlíky, drbáky, se škvarky z holubinek, karbanátky z píchavek, lišek a kolodějů a královské hřiby na smetaně.
7: Osmažené bedly nejsou?
5: Až příště, milost pane.
7: No tak dobře, donesla mi ty karbanátky. Ale pořádnou porci. Mám hlad jako jezevec. Počkala, křepelko, počkala, neutíkala. Když se na mě tak pěkně řechce, musí mi za odměnu poštípat.
5: Hned vám to přinesu, milost pane.
8: Vaří se tu líp, jak v císařském hostinci. Už dlouho jsem si takhle nepochutnala, jen jestli mě ty houby nebudou v noci tlačit.
9: Vyloučeno, tetinko. Do hospody u křemenáčů se sjíždějí hosté z celého okolí a tlačí je mleda přesky na opascích.
1: Pánstvo si pochutnal?
9: To se ví, andělko. Nestačili jsme se olizovat.
1: Budete si ještě něco přát, milost pane.
8: Děkuju, děvenko. Vyřídila paní hostinské, že by si zasloužila nejvyšší kuchařský metal.
1: Vyřídím. A přijďte zas, pane starosto, rádi vás uctíme.
0: V houbových hodech je v hospodě u křemenáčů vždycky rušno. Hladoví hosté přicházejí, sytí odcházejí. Paní Hostinská se otáčí kolem plotny, Blažena s Andělou roznášejí talíře a pan Krištof napěněné korbele. Všechno jde jako po másle. Kdyby ale někdo nahlédl do přístěnku, který spojuje kuchyň s lokálem a kam si hosté odkládají svrchníky, zjistil by nepěkné věci. Mlsná Bláža se tam uzobne z plného talíře. A Anděla? Je to ještě horší. Krade jako straka.
5: Andělo, nech toho. Hned ty drobný vrať.
1: Ale stejně by to ztratili. Skoro v každý kepsi je díra.
5: Ale šacovat hostům kabáty, to se přece nesmí.
1: Hele, Blaženko, nekoukej na mě jako kvočna na střevlíka. Ono se toho nesmí moc. Třeba ujídat panu nadlesnímu stalíře. No, dneska si mu zblajzla karbanátek. Viděla jsem tě.
5: Protože mě zase poštípal.
1: Cheche, chudinko. Ale já tě pomstím. Seberu mu svojčí pírko z klobouku.
5: Ne, to ne.
1: Neboj, bude si myslet, že to pírko odnesl průván.
4: Co je to tady? V kuchyni je nejmín 10 plných talířů. Omáčka stydne, škvarky blednou a máti začíná hudrovat. No a naše děvčata si tu udělala dýchánek. Kde máte být?
5: V kuchyni.
1: V lokále.
4: Tak šupy to presto.
1: Člověk si z kamrlíku nesmí ani odskočit, abys tu nečmuchala. Blaženo, dej ten šuplík sem. Bez dovolení se mi nikdo ve skřínce hrabat nebude.
5: Nedám. Donesu to rovnou paní Hostinský.
1: Vzalezla do peři.
5: Tak zítra. Vždyť jsem v tom tvém šuplíku našla náušnici s rubínem, co tu ztratila paní pekařka. Pokaždý se ptá, jestli jsme ji nenašli. A těch drobných, co tu je. Jsi straka a kapsářka, andělo. Jako ta škordá bába, co chodila u nás po vsi a uměla ukrát kde co. I holubům vrkání.
1: He, to je řečí pro pár carapatiček.
5: A na co je potřebuješ? Na četi fajfka, co se po ní scháněl hajný moutelík. Budeš si z ní bafat?
1: Ne, líbí se mi. Je na ní namalovaný mládenec s parádníma fousama. Za takovýho se jednou vdám.
5: Aha, vypadá jako pan Krištof. Proto si ji vzala. Tak abys věděla, za Krištofa se vdám já. A ty se s ním budeš muset rozloučit. Zítra ráno tě odtud paní Hostinská požene koštětem.
1: No, možná, že tebe taky. Až jí prozradím, kdo vylízal hruškový povidla.
5: No.
1: A proč z pytlíků ubývají hrozinky a sušený švestky? Víš, co udělá Blaženko? Prvním vozem tě pošle zpátky do Lhoty k mámě a třem sestřička.
5: Ne, to ne. Mohla bych tam leda u sedláka krmit vepříky a máma by mě pohlavkovala od rána do večera. Radši bychom měli mlčet. Já o tobě a ty o mně. Přece nepřijdeme o tak dobrou službu.
1: Jen jestli je na tvou pusu spolehnutí.
5: Nikomu nepovím, že kradeš. Slibuju. Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí.
1: Už bych ráda spala, ráno musím do lesa.
5: A mohla bys mi taky něco slíbit, andělko?
3: Že nebudeš kroutit očima po panu Krištofovi. Ty přece už jednoho mládence máš. Houbovýho Václava.
1: Jenže houbový Václav žije v usmolený dřevařský chalupě. A tahle hospoda je zlatý důl. Ale buď klidná, Blaženko. Pan Krištof nekouká ani po tobě, ani po mně. O něm se nám může jen zdát. Přeju krásný sny.
0: Jo, žouželické lesy jsou hluboké. Modřínové, borové i smrkové. Plné orosených pavučin, šťavnatých malin a rozličných hub. Na pasece uprostřed zeleně stojí roubená dřevěnice s muškáty za oknem. V ní žije osamělý mládenec, kterému se říká Houbový Václav. Sem si to hned po ránu namířila anděla, služebná z hospody u křemenáčů. Ale poblíž chalupy se zastavila. Do dveří totiž vešel mrňavý děda s vousem až po pás a smechovým kloboukem na hlavě. Vypadal jako lesní strašidlo. Anděla se ho trochu bála, proto se rozhodla, že radši vyčká pod otevřeným oknem a poslechne si, co se uvnitř chalupy povídá.
10: Pozdrav pambu, Řibečku.
11: Vítám tě, dětku, vyhlížím tě už od úplňku. Posaď se, zrovna nalejvám teplou polívku.
10: Nejspíš stojí za starou belu. Dáváš do ní moc kmínu. Ale co se dá dělat na tvou počestí z blajznu? Nešmak. Nešmak kmín. Poslední, Řibečku. Do polívky patří holubinka mandlová. Pěkně mi tam křupala.
11: Měl jsem ji, jenže byla červivá.
10: A co na tom? takovej mladej červík dá houbě správný šmak.
11: Žádný velký kuchař nejsem.
10: No jo, a co hospodinka? Pořád nedohlednu.
11: Vždyť víš, proto jsem tě prosil o tu čarovnou houbu.
10: No jo, máš jí mít, Říbečku. Co houbojec líbí, to splní a jeho slovo je jako choroš vrostlý do dubu. Sáhni si do mimoši.
11: Je, ta je krásná, jako růže v rozpuku.
10: A považuj si ji, je to náramná vzácnost. Amanita amorosa, po našem muchomůrka lásky plná, zvaná taky milostenka.
11: Celá bílá se zlatými puntíky. V životě jsem takovou houbu neviděl.
10: A ne, tak neuvidíš. Vyroste jednou za rok při úplňku a na místě, co zná jen houbojet. A jeden šestnácterák. Letos jsem ho předběh. Ten se vstekal, dív, že mě nenabral na paroji.
11: A má opravdu čarovnou moc.
10: To se ví. Přivolává lásku. Když jí sníš, zamiluje se do tebe každá, na kterou jen pomyslíš.
11: A to já si ji udělám ještě dneska, než přijde andělka.
10: Radši nasuš a počkej, až natrefíš onačejší holku. Jíhle svítí chtivost z očí a v lese pošlape kde jakou žoužel.
11: Tohle neříkej, houbojede. Andělku mám nade všechno rád. Vyrůstali jsme spolu a patříme k sobě. Když jsme byli malí, scházeli jsme se u nejvyššího modřínu, drželi se za ruce a koukali nahoru.
10: No jo.
11: Jak šumí krásný modřínový čas. Tenkrát mi slíbila, že se za mě vdá.
10: No jo, no jo. Nějak na to zapomněla.
11: Ona teď neví, kde jí hlava stojí. Chce se v hospodě něčemu přiučit a vydělat si na věno. I když bych ji uživil.
10: Ty jsi, Hříbečku, ušlechtilej hřib. Kdyby ona byla aspoň růžovka nebo čirůvka. Ale mně se zdá, že je to jen muchomůrka červená napajcovaná.
11: Tebe, aby člověk poslouchal smechem v uších, houbojede.
10: No, radši půjdu. Ještě bychom se pohádali a měl bych z toho dubový spaní.
11: Doprovodím tě. Zastavíme se ve sklípku a dám ti na cestu malinový víno.
10: Tak, to si dám líbit. Po tvým malinovým víně přestávám brůčet a směju se i na toho neřádat choře, co mi teď chodí večer smrdět pod nos.
12: Sotva Václav s houbojedem zamířili k lesnímu sklípku, anděla se skokem ocitla ve světnici. Na stole ležela amanitka. Anděla se malinko a trochu bázlivě dotkla zlatých puntíků, ale pak se blesku rychle rozhodla. Popadla čarovnou muchomůrku, vyběhla ven a hbitěj ukryla do plné nůše mezi houby, které jí zamilovaný Václav nazbíral.
11: Andělko, čekal jsem tě až k polednímu.
1: Mockrát děkuji za houby, Vašíčku. Dneska jsem si přivstala, to víš, mám na spěch. Večer se do hospody objednala nějaká honorace a tak tam bude asi napilno.
11: Jo, taky bych si dal líbit večeři od pěkný kuchařinky. Už i houbojeci ze mě děláš prťouchlata, že mě necháš na ocet.
1: Ten, ať se o nikoho neotírá a hledí si svých vousů. Lezou mu po nich klišťat.
11: A andělko, houboj, to můj přítel. Kdyby ho znala líp, takhle bys o něm nesoudila.
1: Když ho potkám v lese, div mě neprovrtá očima.
11: Jen ho nech, ať se podívá. Ostatně, kam houboje tmrkne, tam za chvíli vyroste houba. Nevšiml jsi? Zrovna tamhle u pařezu vykouk koloděj. Jo, on ví o houbách všechno.
1: Ať si, stejně se mu radši vyhnu, ještě by mě uhranul. Něco jsem ti přinesla, Václave, na klobouk.
11: Ale to je pírko pana Nádlesního. Kde jsi k němu přišla?
1: Samo mi někde vlítlo do ruky.
11: Nejspíš ho ztratil. Musím mu ho vrátit, moc si na něm zakládal.
1: Jen si ho nech. Teď je tvoje.
11: To ne, andělko. Netěšilo by mě nosit, co patří jinému.
1: Budu muset jít, Václave. Zastavím se po neděli.
11: Nedostanu aspoň pusu?
1: Dostaneš. Ale až příště.

0: opuštěný. Jen do chvíle, než se v kuchyni objevila Bláža.
1: Blaženo! Necháš toho? Ještě lžíci a přibiju ti jazyk k nosu!
2: Pane bože, ty jsi mi nenechala ani žďobínek.
3: Když ono to chutnalo jako marcipán, v životě jsem nejedla tak báječnou houbu. Co to bylo zač?
2: Že já ji radši nesnědla za syrova. Víš, co jsi mi provedla, zmije proradná? Vylízala jsi mi štěstí.
3: Prosím tě, jaký štěstí, vždyť toho bylo tak na tři lžičky.
2: Jau, já ti dám.
4: Au, nech mě.
3: Co tě to popadlo, andělo, nech mě.
2: Nenechám, roztrhám tě na tucky. Snědla by si třásně od zlácom, kdyby byly k jídlu.
5: Ječí tu jak meluzíny.
6: Ach, dost. Nebo vás popadnu za límec a vynesu z hospody. Děvčata perou se jak uličníci na pastvě. Proč?
7: No tak, dozvíme se to.
3: Nezlote se, pane Krištof. Jen jsem ochutnala houbu, co si anděla smažila k svačině. A ona se na mě vrhla jako hejnovoz.
8: Vypadáš jako cherubínek, Blaženko. Že jsem si toho nikdy nevšiml.
7: Nepřejícní lidi nemám rád, andělo. Jakoby nebylo dost hub ve sklepě.
6: Ty přinesla andělka na polívku, guláše a řízky pro naše hosty.
3: Natrhla mi blůzičku.
8: Neplač, Blaženko. Koupím ti novou. Hned zítra ji spolu půjdeme vybrat.
6: No to snad ne.
8: A proč ne? Budu mít nevěstu jako z cukrkandlu.
7: Pořád si mě honila máti, abych už se poohlíd po nějakým děvčeti. Právě jsem to udělal.
6: No tolik to zase nepospíchalo.
8: Musel jsem kolem Blaženky chodit jako slepejš. Oči má jak mandle, tváře jak malináče a pusu, která zve k políbení.
6: Žádný pusinkování v kuchyni trpět nebudu. Koukej donosit dřevo, Blážo. A ty, Krištofe, upaluj na dvůr. Přivezli sudy.
8: Ano, maminko. Půjdu je skládat.
6: Uf. Musím si sednout, nebo mě z toho klepne Pepka.
3: Viděla jsi ho, andělko? Ona ho snad očarovala.
2: Jo, očarovala. Amanitka. Zatročená prašivka.
6: Cože?
2: Ale nic. Jen jsem si tak ulevila, paní Hostinská.
9: Vídecký řízek z píchavky pro milost, paní.
10: Děkuju.
9: Guláš z penízovek pro pana starostu.
11: Ano, tak dala to sem.
9: A omeleta s míchanicí pro pana nádlesníka.
12: Tak.
9: Snad si u nás pan Slobodka.
12: Jistě.
11: Se začínáme olizovat, andělko.
8: Konečně sami. Aspoň na chvíli v přístěnku. Ty máš tak roztomilé naducanou tvářičku, Blaženko. Můžu ti dát pusu.
3: Teď to nejde, pane Krištofe. Musím donést panu nádlesnímu večeři.
7: Donesu mu ji sám. Už tě od něho štípat nenechám. Počkej tu na mě, hned jsem zpátky.
8: Pro tu hubičku.
2: Tak, on se tu pořádá pusinkovej dechánek.
3: Je, ty jsi nás poslouchala, andělko.
2: V kuchyni nejmí 10 plných talířů, guláš, ty dne řízky šednou a paní Hostinská začíná hudrovat.
3: Kdyby závist kvetla, budeš, andělko, samý poupě.
2: Tak, až to poupě vykvete, dám ti přivonět. Ale něco ti řeknu, Blaženko. Ze všeho nejvíc si budu přát, aby na mě vyrostly samý bodláky.
0: Pár dní uplynulo. Krištof s Blaženkou spolu v hospodě cukrovali jak dvě hrdličky. Paní Hostinská se mračila, anděla po nich zlobně blýskala očima. Zatím se houbový Václav oháněl v lese sekerou i dlátem a chystal pro své děvče překvapení. Vyřezávaný náramek. Těšil se na andělčin úsměv. Ale den předtím, než se jeho vyvolená

0: objevila. Ho ze samoty vytrhl přítel houbojet. Přinesl sebou černého krkavce.
1: Říkám mu držobák. Je to pták učenlivý. Trochu umí mluvit. Většinou nadává.
2: Pravíte, pravická.
1: Ale nakázal jsem mu, aby ti říkal hříbečku. Má zlomený křídlo. Musíš ho tu nechat, hříbečku. Já se vydávám na potulku.
3: I to víš, že nechám, dětku.
1: A je to houbožrout. Nejradši má ryžce peprný.
2: Ryžce peprný.
1: Ale zobe i babky. Bude tu krásně krák. Krasotince. Už se chystá svatba, ne?
3: Nechystá. Nechal jsem otevřené okno a amanitka se mi ztratila. Asi přilákala nějakou straku. Byla samé zlato.
1: Straku. Kdo ví, jestli nepřilítla z hospody?
3: Jsi starý podezíravec. Proč by to andělka dělala? Vždyť o tom houbovém kouzlu vůbec nevěděla.
1: Protože je to jedule falešná a hadovka smrdutá.
2: Smrdutá.
3: Andělka voní jalovčím. A jestli o ní budeš takhle mluvit, přibouchnu ti dveře před nosem.
1: Už mlčím. Už mlčím. Nic ve zlým, hříbečku.
3: Andělka je můj les. Moje studna. Můj červánek.
1: No jo.
3: Pochop to přece, dětku.
1: Zkusím to.
3: Dej mi toho ptáka, postarám se o něho. Náhodou, ještě jedna amanitka by se u tebe nenašla?
1: Nenašla. Přece jsem ti říkal, jaká je to vzácnost. Ale pamatoval jsem na tebe a nasušil ti jinou kouzelnou houbu. Tady ji máš ve fialovém pytlíku.
3: Zvláštně voní. Skoro jako fialky.
1: Protože roste poblíž nich amanita veritata, muchomůrka pravdomilka. Kdo tuhle houbu pozře, utrpí vadu na kráse, ale za to mu to poslouží ku spáse. Ovšem, jen v tom případě, když dotyčnej lže a krade.
2: Krade?
1: Jinak nad ním pravdomilka nemá žádnou moc. Usmaž ji a nabídni tomu svýmu červánkovi. Bude jí šmakovat. Poznáš, co je holka zač. Jestli je červivec.
2: Červivec.
1: Nebo růžovka bez kazu a hany.
3: Ne, to ne. Takový kejkle bych na andělce nikdy neskoušel. Na to je mám moc rád. Vem si to zpátky.
2: Je pryč.
3: Na mou duši? Zmizel jako duch? Tak pojď domů, drž zobáku. Nechceš ještě kapku čaje?
4: Ne, nebudu muset běžet.
3: Pořád jen pospícháš, andělko. Vždycky se tu otočíš na podpatku a mě se zas může o tobě jenom zdát.
4: A co pak se ti o mě zdá?
3: Že jsi mi dala košem a že jsem byl pro smích i mravencům a veverkám.
2: Mravencům? Veverkám?
4: Měj rozum, Vašíku, nemůžu tu vysedávat, víš přece, jak je paní Hostinská přísná. Až budu mít věno pohromadě, to pak bude jiná.
2: Krakalka, kraka.
4: Že s tím ptákem nevymeteš komín.
3: Ticho, drž zobáku, tady jde o vážné věci.
2: Držím zobák, křivečko.
3: Nemáš přece zapotřebí poskakovat kolem panstva, andělko. Taky se umím ohánět. A něco ti ukážu. Schovávám to tady v kredenci. Koukej, co jsem pro nás našetřil.
4: Joj, panečku. Plný hrníček stříbrňáků. Odkud to máš?
3: Po večerech vyřezávám drobnosti ze dřeva. To bys neřekla, jak jdou ve městě na odbyt. A tenhle náramek jsem udělal jen pro tebe.
4: Je krásný. Děkuji moc krát.
3: Dokážu se o tebe postarat. Budeš mít výbavu jako každá jiná nevěsta a svatební šaty z krajky.
4: Já vím, ale nemůžu vypadnout z hospody jako z holubínku. Až přijde čas, dám ti vědět.
3: Jo. Snad ten čas někdy přijde. Chtěl jsem se ti ještě na něco zeptat, andělko. Když jsi tu byla naposled, nepřipletla se ti náhodou do ruky taková podivná houba, celá bílá, se zlatými puntíky?
4: Nevšimla jsem si. A jestli se připletla, nejspíš jí zbaštil nějaký vašnosta.
3: Škoda.
4: A co to bylo za houbu?
3: Čarovná amanitka. Byla by mi splnila nejvroucnější přání.
4: Snad se tolik nestalo, Vašíku. Houbu je ti najde jinou amanitku.
3: Už ji našel a nasušil. Visí tamhle ve fialovém pytlíku, ale žádná omelet

0: Ta pravašnosti z ní tentokrát nebude.
1: Fialový pytlík. Nešel anděl z hlavy. Ani okamžik nezapochybovala, že v něm Václav ukrývá houbu, která přivolává lásku. Umanula si, že při příští návštěvě lesní chalupy si ji bez ostychu přivlastní. Kouzelná Amalitka způsobí, že se pan Krištof do ní zahlídí a anděla se stane paní v hospodě u křemenáčů. Ale ze všeho nejdřív musí odtud za každou cenu vystrnadit svou sokyni Blaženu. A tak se cestou z lesa zrodil pomstychtivý a zlomyslný plán.
2: Hospoda je plná. I pan starosta je tu, je nejvyšší čas.
3: Jako na truc se mi dnes nic nedaří. Připálila jsem 3 řízky.
2: Nevadí, máti, naservíruju je kominíkovi, ten má učouzený rád.
3: Vy máte všechno připravené, děvčata?
4: Máme, paní hostinská.
3: Ty si ještě vyměň zástěru, Blaženo. Kde kdo si všimne, že jsme měli k obědu rajskou omáčku?
2: No tak, jen žádné slzičky, Blaženko. Nevídáno o nějaký flíček. Za to máš krásné vlasy. Září ti jako domácí nudle. Široko daleko se nenajde hezčí děvče.
3: Krištofe, ty jsi se úplně svamfrnil. Bude se tu cukrovat nebo obsluhovat. Hosté se sem přišli na večeřet.
2: Ano, maminko, hned.
3: No tak co je s tebou, Krištofe? Kde máš hodinky?
2: Nemám je.
3: No to nám ještě scházelo. Snad si je pro Boha neztratil.
2: Ne, to jsem nemohl. Byly přece na řetízku a připevněné v knoflíkové dírce. A frak visí od večeře do večeře na věšáku.
3: Celý den mě brní levý palec a to je vždycky špatný znamení. Teď není čas je hledat, musíme se obejít bez písničky. Hospoda u křemenáčů čeká.
5: Inule!

0: zamáteční cibule, šlola andělo, okamžitě je vrať. Nebo paní Hostinský povím, co si za straku.
1: Ten talíř neseš panu nádlesnímu, Blážo? Pěkná porce. No, tak se nežiníruj a pořádně si zobni. Dej si do nosu, Bláženko.

0: Hospodu jsem zavřel a teď jdu hledat hodinky. Vzpomněl jsem si, že jsem včera ve fraku zaskočil do sklepa. Možná, že jsem je tam vytrousil.
1: Nevytrousil. Našla jsem je tady, v kuchyni.
0: Zaplať pánku, kde byli?
1: No, snad, aby ses na to posadil, synku. Holky, přestaňte třískat s tím nádobím a pojďte sem. Musím vám něco povědět, všem. Ty hodinky jsou spuncovanýho zlata a tvůj pantáta je dostal od svýho dědy. Jsou jako dobrý duch týhle hospody. Nosí nám štěstí.
0: Vždyť já vím, maminko. Taky mi spadl balvan ze srdce.
1: Možná se ti tam vrátí, až se dozvíš, kde jsem je objevila.
0: Ano?
1: Tady, na věšáku, v kapse zástěry s flekem od rajský omáčky. Ukrást druhýmu, co je mu drahý, je největší hanebnost. S kouskem zlata ukradne kapsář i vzpomínky. Kus pěknýho života. Zloději mezi slušný lidi nepatří. Hlavně ne do hospody u křemenáčů.
2: Proboha, paní hostinská, snad si nemyslíte, že jsem ty cibule vzala já?
1: Nemusím si vůbec nic myslet. Jenom, že mám při vší smůle štěstí. Kdybych ti neporučila vyměnit zástěru, o hodinky bych přišla a asi by mi to zlomilo srdce.
2: Ale já to neudělala, přísahám. Ať zčernám, ať se třeba do země propadnu. Já nikdy jsem se těch hodinek ani maličkem nedotkla.
0: To bude nějaká mailka, máti. Možná za to můžu já. Možná mi tam spadly.
1: Houbařskou písničku zahrát dovedou. Ale do zlodějských kapes se skákat nenaučili.
2: Pro Boha, pro všechno na světě, prosím vás, věřte mi. Nemám potuchy, jak se to mohlo stát.
0: Neplač, Blaženko, vždyť já ti věřím.
1: Ale já ne. A ještě jsem paní v hospodě u křemenáčů a nechci tě tu ani vidět.
2: Ale já jsem nic neprovedla. To anděla, to na mě musela nastražit ona. Šlohla hodinky a strčila mi je do kapsy.
1: Andělku do toho netahej.
2: Andělka, pořád jen sama andělka. Vy o tom nevíte, paní Hostinská, ale ona krade. Vytahuje hostům drobný z kapes. Tak je to. Oškubala by i vejce, kdyby mělo peří.
3: Na tvém místě bych paní Hostinskou prosila o odpuštění a neočerňovala druhýho.
2: Schovává to nahoře v šuplíku. Pojďte se tam podívat.
1: Nemám bez zvyku hrabat se v cizích šuplatech.
3: Ale proč byste nešla, paní Hostinská? Milé, ráda vám všechno ukážu. Aspoň to blážino nařčení ze sebe se třesu.
1: No prosím, nic tu není.
2: No, nejspíš všechno někam schovala. Na vlastní oči jsem viděla peníze i hajnýho fajfku. A taky náušnici, co se tu zakutálela paní pekařce.
3: A co když je to v docela jiném šuplíku?
2: To si píš, že v mým ne. Já mám svědomí čistý. Můžu vám ho klidně ukázat, paní Hostinská.
3: Vida. Kam až se zakutálela náušnice? I fajfka se tu najde. A těch pěťáků.
2: Andělo, ty jsi mi to podstrčila. Všechno si na mě narafičila. Ale tohle ti nedaruju. Vykrákám tě všecky vlasy.
1: Přestaň vyvádět, Blážo. Chováš se jako v chlívku. Už tě mám za dnešek dost.
2: Všechno se proti mě spiklo.
1: Vrátím ty věci našim hostům. V hospodě u křemenáčů, od jak živa byli, jsou a budou poctivci. A ty, Blaženo, si chystej věci. V sobotu jede do Lhoty Forman. Pošlu tě s ním k mámě.
0: Pane Bože, Blaženko, proč už nespíš?
2: Schovala jsem se v lokále před andělou. Z její zloby jde strach. A taky tu čekám na tebe.
0: Ani vteřinu jsem neuvěřil, že bys ty cibule vzala. Koho máme rádi, tomu neubližujeme. Máš mě přece ráda, viď?
2: Mám. Nejradši na celém světě. Než bych ti skřivila vlásek na hlavě, radši bych si na mou duši uřízla prst.
0: Jen si ho nech. Jednou ti na něj navlíknu prstýnek.
2: Ani si tě nezasloužím, Krištofe. Málo mě znáš. Jsem mlsná koza. Sezubala jsem tu kde jakou hrozinku. Musím se červenat, když na to pomyslím.
0: A když se červenáš, sluší ti to ještě víc.
2: Co s námi bude, Krištofe? V sobotu mě paní Hostinská pošle s ostudou domů.
0: Jen se neboj, Blaženko, zkusím má ti uprosit.
4: Bylo páteční odpoledne. Anděla se vytratila z hospody a namířila si to rovnou k lesní pasece. Věděla, že Václav nebude doma a že klíč od chalupy najde pod květináčem. Ve světnici ji však vylekalo zakrákání. Krkavec Držzobák si neodpustil pár peprných poznámek a to andělu pohněvalo. Rychle si schovala fialový pytlík s kouzelnou houbou do kapsy a pak se obrátila ke kredenci. Dvířka však šla špatně otevřít a tak použila k vypáčení svůj dřevěný náramek. Václav tu v malovaném hrníčku schovával svůj našetřený poklad, ale anděla nezaváhala ani minutku. Stejně by ho Václav dal. Vašík je hodný člověk, ale pan Krištof má zase hospodu a krásný knír.
0: Je tu někdo?
5: Držzobák.
0: Ale někdo tu byl? Klíče ve dveřích, že by andělka?
5: Se bahala pak v domilku.
0: Na mou duši čarovná amanitka od houbohyda je fuč? Ale pleteš se, Držzobáku, andělka ji nevzala. Proč by to dělala?
5: Pro krásný knír.
0: Krákáš pátý přes devátý. Kdo tomu má rozumět?
5: Hrabala se v kredenci. Ukradla stříbro.
0: Ale to snad... Ano, peníze tu nejsou. To přece nemohla ukrást andělka? Můj bože. Máš pravdu, byla to ona. Nechala tu náramek.
5: Zrádkyně, hambáchka. Netrap se, chříbečku.
0: Ne, jenom je mi hořko, až mě to uvnitř svírá. Netušil jsem, že je možný mít někoho rád a přitom se za něho stydět. Teď vidím, že se to dá. Nikdy už ji nechci vidět. Vyženu si ji ze srdce i z hlavy.
5: Správně, chříbečku.
0: Houbojet mi pomůže. Zná kouzla i na zapomnění. Co to vlastně říkalo Hubojet o té sušené amanice? Držzobáku, jestli jí anděla sní, tak se s ní něco hrozného stane.
5: Dobře jí tak.
1: Kdo je? Dneska už nečepujeme, pomalu bude 11.
0: Dobrý večer.
1: Nejsi ty houbový Václav? No tak pojď dál, tobě naleju. Už dávno jsem ti chtěla poděkovat za houby, které nám sbíráš. Štamprdličku?
0: Ne, kdepak. Jen bych si rád promluvil s andělou.
1: No to už spí. Přece ji nebudu budit.
0: Jenom na chvíli. Moc vás prosím, paní Hostinská.
1: Ne. Nesluší se, aby mladenci běhali za děvčaty v noci.
0: Ale tohle je důležitý.
1: Už jsem řekla. Můžeš jí nechat u mě vzkaz. Vyřídím jí ho. A jestli to snad není pro cizí uši, tak jí hned ráno pošlu za tebou do lesa.
0: Vyřiďte, anděle. Ať nejí houbu, co voní po fialkách.
1: Houba, co voní po fialkách? No, o takové jsem nikdy neslyšela. Je snad jedovatá.
0: Ne, má čarovný účinek. Umí prozradit zloděje a lháře.
1: Nepovídej. A jak?
0: To nevím. Ale prý se to pozná.
1: Povedená houba. Takových, kdyby rostlo víc, bylo by na světě méně strachu a prázdný šatlavy. Ale o andělku se bát nemusíš. Ta mezi zloděje nepatří. Je to slušné a spořádané děvče.
0: Tak dobrou noc, paní Hostinská.
1: No počkej, neutíkej přece. Jestli ty nejsi hochu, tak trochu praštěnej.
4: Tenkrát o sobotním ránu bylo zamračeno. Nejen nad hospodou, ale i uvnitř. Blaženka se plačky chystala domů. A pan Krištof se kabodil. Celý večer přemluval paní Máti, ale jakoby hučel do žulové skály. Hostinská byla neoblomná. Za to anděla se usmívala. Přivstala si, aby si hned při odchodu Bláži usmažila drahocenou houbu a začerstva vyzkoušela její čarovný účinek na panu Krištofovi. Ale než stačila smaženici sníst, vyrušili ji. Paní Hostinská přivedla Blaženu do kuchyně.
1: Dobré jitro, andělko.
3: Dobré jitro.
1: Tak, tady máš peníze za službu, Blážo. Abys nás nepomluvila, že jsme ti zůstali dlužni. V hospodě u křemenáčů se nešidí, neokrádá a krást už nikdy nebude.
0: Přestaňte jí trápit, maminko. Vždyť jí křivdíte.
1: Málem bych zapomněla, andělko, něco ti mám vyřídit. Co si to smažíš?
3: Vždyť víte, paní Hostinská, potrpím se na houbovou snídani.
1: Zvláštně to voní. Jako fialky. Houba, co voní po fialkách?
0: Ještě jsem neskončil, máti. Zloděje přece musíte chytit za ruku, jinak se může stát, že očerníte nevinného. A to je velká nespravedlnost.
1: Nech toho, Krištofe. Kdo si sáhne na bahno, ten se jenom ušpiní.
0: A nenechám. Tisíckrát. A ještě jednou od rána do večera vám budu opakovat, že Blaženka není žádná zlodějka.
1: Dokážu ti, že je. Půjč mi ten kastrůlek, andělko. A ty ochutnej tu míchanici, Blážo.
2: Ne, co když do toho dala zmí sádlo?
1: Jestli mě chceš přesvědčit, že si neukradla křemenáčské hodinky, tak to sousto spolkneš.
2: Tak dobře. Když si to přeje...
3: A dost! Vrať mi můj kastrůlek! Svou houbu si dojím sama. Vždycky si to všechno snědla. Vložený badly! Hrozinky je můj spánek! Zlatý důl už mi nezblajzneš. Jen co vypadneš, stane se zázrak. Co je tady k smíchu?
0: Ty, stál se zázrak. Nevím jak a proč, ale z čista jasna ti narostly bradavice jako nějaké čarodějnici. Můžeš se mrknout do zrcadla.
3: Ne!
1: Tak, takhle to je. Jak jsem stará, tak jsem hloupá. No, abyste rozuměli. Anděla snědla houbu, která umí odhalit zloděje a lháře. Těžko tomu věřit, ale to anděla je. Poberta a hanebnice. Dlouho to tajila a já nic nepoznala. Ale zlořád nakonec vždycky vyleze na světlo boží, i když vypadá jako černá, chlupatá bradavice.
0: To tedy znamená, že jsem měl pravdu. Blaženka je nevinná.
1: Měl. Houbu taky ochutnala, ale nijak ji to nepoznačilo. Nehněvej se na mě, Blaženko. Připravila jsem ti perné dny, ale všechno napravím. A ty, andělo, kde je?
2: Utekl. Vypařila se jako duch.
0: To bylo nejlepší, co mohla udělat. Asi bych se zapomněla, nějakou jí vrazil.
1: No, přijel Forman. Jdu mu povědět, aby na nikoho nečekal.
4: Nikdo, nikdy tak rychle neutíkal. Anděla uháněla jako o život. Cestou, necestou nedbala, že jí pichlavé větve smrčin poškrábou paže. Spěchala k jedinému útočišti, které na světě měla. Do Václavovy chalupy. V lese se však špatně běhá. Anděla zakopla a upadla náhodou zrovna u lesní studánky. Při pohledu na tvářičku ozdobenou ošklivými bradavicemi se dala hlavu v dlaních do usedavého pláče. A když je vzhlédla, naproti na pařezu seděl děda Houbojet s černým krkavcem na rameni.
6: Myslel jsem, že jedůvky nepláčou. A vida, ono jim to docela jde. Sáfra, tobě to sluší. Skoro jako jedný ježibabě, co jsem znal. Ale ta měla bradavice dozelená a v noci jí svítily jako svatojánské mošky.
7: Moškara!
6: Hele, drž zobáku, koukej ho tvrčet. Křídlo máš rostlý, tak se zase vrať mezi krkavce.
5: Krkavce!
6: A ty neřvi, holka. Tahá mě to za uši.
3: Je mi zlé, houbojede. Co mě to potrefilo?
6: Nic zvláštního. Měla si svinčík na duši, snědla si léčivou houbu a ta ti tu ohavnost vytáhla ven. Pravda, trochu to bolí.
3: Spletla jsem se. Myslela jsem, že jim docela jinou houbu. A teď jsem ošklivá a poznamenaná.
6: Běda.
3: Kde kdo se mi vyhne?
6: Buď ráda. Co ti ubylo na kráse, to ti poslouží ke spáse.
3: Houbojede, na kolenou ti prosím, zbav mě těch bradavic. Neznáš nějakou léčivou houbu?
6: Znám. Jedna by pomohla. Amanita zvaná bradavičník. Ale máš smůlu, holka. Amanitky už letos nerostou. Nebreč. Když budeš sekat dobrotu, do roka ti bradavice zmizí sami. Na mou čest.
3: Potřebuju se jich zbavit hned. Takhle se přece nemůžu ukázat Václavovi.
6: Václava nech na pokoji. Už se ho natrápila dost.
3: Nebudu ho trápit. Chci se o něho starat. Chci s ním zas chodit k našemu modřínu.
6: Ale...
3: Mám ho ráda.
6: A že jsi to nevěděla dřív?
3: Věděla. Ale nějak to ve mně dřímalo.
6: Tak to nech usnout. A nechoď mu na oči.
3: Musím. Jsem mu něco dlužná. A chci ho poprosit za odpuštění.
6: No, odpustit zlořádovi je nejtěžší věc na světě, jestli to náhodou nevíš. To tě možná Václav pošle mezi ježibaby.
3: Má mě taky rád.
6: Na to bych moc nespoléhal. Před chvílí jsem mu dal houbu zapomenutku milosrdnou. Má velikou čarodějnou sílu. Až jí Václav sní, zapomene všechno na světě. Bude na tebe koukat jako na cizí.
3: Satracený houby. Pořád se mi pletou do života. Žádnou už nevezmu do pusy. Nikdy.
6: Ale to klidně můžeš. Není houba jako houba. Někdy jsou dobrý, jiný otravný, některý k užitku, jiný nanicovatý. Zrovna tak, jako lidi.
3: Jdu za Václavem. S Bohem, houbojede.
6: Utíkej pomalu. V lese je ještě dost pařezů.
7: Andělko, tohle, že jsi ty.
3: Pašíku, prosím tě, nejez tu zapomenutku, jestli mi chceš nařezat, klidně to udělej, ale nenechávej rozhodnutí na nějaké houbě.
7: Nikdy jsem nikoho nebyl. Ale Andělo, tohle se nemuselo stát.
3: Asi jsem si to zasloužila. Tady ve váčku na krku mám tvé peníze. Vracím je. Prosím, odpusť mi. Nevím, jaké by se mě to posedly. Byla jsem hloupá. Teď se stydím a trápím.
7: Tak to jsme na tom stejně.
3: Půjdu ti s očí. Jen co mi řekneš, že mě nechováš v nenávisti? Prosím.
7: Nechovám. Teď už ne. A nikam nechoď. Radši se budu trápit s tebou, než bez tebe.
3: Nechci, aby ses musel koukat na mou hanbu. Vypadám jak ropuch.
7: Když má někdo někoho rád, Andělko, tak ho má rád se vším všudy. I s bradavicemi.
3: Václave, Vašíčku, řekni to ještě jednou.
7: Řeknu ti něco jiného, Andělo. Prosím tě, nekrať.
3: Nikdy. Přísahám. Ani kdyby mi měly věci sami skákat do ruky.
7: Protože teď začnu krást já. A nejdřív ze všeho ukradnu hrdličkám smích. Pro tebe. Aby ses konečně usmála. Na mě. I na hezčí, modřínový časy.
4: Já, čas plyne rychle a žouželické lesy jsou pořád krásné. Borové, smrkové, s vysokým modřínem uprostřed. Občas si sem na procházku vyšlápne dřevař Václav se svou mladou ženou. Anděla má zas tvářičku hebkou a je z ní, jak by trefně řekl dědek Houbojet, růžovka bez kazu a hany.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: utekla ti o víkendu naše hitparáda?
1: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
0: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
1: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
0: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
1: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
0: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Na základě sběru pradávných příběhů jednotlivých chemických prvků, rozhovorů s molekulami a zkoumání zbytků v kádinkách a skumavkách vznikl tento malý chemický bestiář. Chemie totiž nepatří jen do tabulek a učebnic. A proto se chemické prvky vydaly do světa, kde zažívají všelijaká dobrodružství, ale i všední trápení. Pětidílnou sérii Malý chemický bestiář napsala a režíruje Tereza Verecká. Hrají Marie Štipková, Marek Mikulášek, Vojtěch Bartoš, Diana Toniková. Natočeno v roce 2020.
2: Jestli pak víte, proč v posledních letech prodává před pražským výstavištěm balónky ten podivný pán?
3: Všimli jste si ho?
2: A víte, proč moc nemluví?
4: To máte tak.
2: Za žádnými dalekými horami, natož za sedmero řekami.
3: A už vůbec ne za devatero moři nebo před dávnými časy, kde pak?
2: Ale prostě tady, v Praze a koncem února, byla jedna matějská pouť.
3: A jak už to tak bývá, před tou poutí byl hluk, fronta a stánek z balónky a cukrovou vatou.
2: Nad tím hlukem vynikal jeden velmi neodbitný hlásek.
5: A mami, že dneska budeme na pouti až do večera. Mami, že jo.
2: Ale kdeže? Musíme domů. Dneska jsou volby a my s tatínkem se tam chceme zastavit, víš?
5: Ale...
2: Takže žádné do večera, jen na chvilku.
5: Ach jo.
2: A úplně dole, až u podrážek všech těch rodičů a dětí, se proplétalo malé helium.
6: S dovolením?
2: Na nohou i na rukou mělo připnutá cestovní závažíčka.
6: Uf.
2: Ta závažíčka muselo nosit, aby neuletělo, jelikož bylo tak lehké. Lehčí než peří. Lehčí než vzduch.
6: Nestíhám.
2: Běželo a pelášilo, kličkovalo mezi botami, až doběhlo k veliké plynové bombě právě u stánku z balónky.
6: Hurá.
2: Tam byla úplně dole malilinkatá dvířka a za nimi vrátnice.
6: A šup. Dobrý den.
2: Vrátra v plynové bombě zvedla oči od křížovek. Teda vy mě bavíte. Víte, že už je to tenhle týden po třetí, co jste zaspalo.
6: Já vím.
2: A teď určitě budete chtít, abych vám napsala přesný příchod.
6: Já vím, když za to můžou ty moje veliké sny, co se mi poslední dobou zdají.
2: Nevymlouvejte se by tu na sny. To se přece ví, že každé helium má velké sny. To ještě z dob, kdy je plnili do vzducholodí a do průzkumných balónů. To je ale dávno. Už byste si taky mohlo zvyknout, že teď pracujete v pouťovém balónku.
6: Když ony ty moje sny nejsou o vzducholodích a balónech, ale o tom, jak mluvím.
2: Jak mluvíte? A co při tom mluvení říkáte?
6: To nevím. Něco hrozně blbého to je. A všichni mě v tom snu poslouchají a vypadají u toho, jako by se vzbudili. Jakoby něco pochopili. A pak se smějí a smějí.
2: No, to je jasné, že se smějí. Neuražte se, ale všimlo jste si někdy, jaký máte hlas?
6: Ne. Jaký?
2: Nevšimlo? No, nic. Já vám to tedy ještě pro dnešek napíšu, že jste to vy. A šup, do šaten.
6: Ano.
2: Za chvíli tu budou zákazníci. Dneska bude frmol. Navíc musíme zavírat dřív, kvůli těm volbám. Půjdete taky volit? Ten váš kandidát, to je skvělý člověk, vám řeknu.
6: Já? Co?

0: O 10 minut později už helium vypadalo, jak se na správné helium sluší a patří.
1: Bylo bez barvy, chuti a zápachu.
0: Pěkně učesané plynule stoupalo spolu se svými heliovými kolegy výtahem v plynové bombě, aby se nechalo naplnit do balónku. A pracovat v balónku? To není žádný med.
1: Musíte se dokázat do balónku vůbec nacpat.
0: Musíte vydržet dlouho skrčení v jedné poloze.
1: Musíte zbožňovat, když do vás někdo pinká a šťouchá.
0: A hlavně nesmíte se bát výšek, ani když vás někdo pustí a balónek si letí a letí až do mraku.
1: Helium tohle všechno umělo a mělo svou práci moc rádo.
0: Ale kdybyste si s ním třeba dali šálek čaje a počkali, až se rozpovídá, nebo kdybyste alespoň přiložili ucho k balónku, zjistili byste, že mu přece jen něco vadí. Vadí mu, že takový balónek nikdy nemůže do věcí mluvit.
1: Možná proto se mi zdají ty sny, jak mluvím a mluvím. Protože mi to v životě chybí.
0: Výtah zastavil. Někdo otevřel ventil. Bylo slyšet hlásky dětí a prodavačů v smích. Různé atomy hélia nastupovaly do různých balónků a od poutě zněl zpěv plastových labutí. A najednou se do toho všeho ozval zvláštní hlas. Byl to takový medový hlas.
2: Ve jménu budoucnosti státu okamžitě zavírám tento stánek.
1: Znělo to, jako když skládáš samet.
0: A to jako proč? Zeptal se prodavač.
2: A to jako proto. Okamžitě a hned. Dělám. Já jsem váš kandidát. A všechny vaše balónky budou mít tu čest, že vyzdobí můj volební svatostánek při dnešních úplně zbytečných volbách. A to prosím pěkně, úplně zadarmo. Protože ty nejlepší věci na světě jsou úplně zadarmo, že jo?
0: No, ale zadarmo to přece nejde. Co já řeknu doma rodině? Vždyť nás prodej balonku živí, blekotal prodavač zaraženě. Ale ten podivný pán venku ještě přisladil hlas, že to znělo, jako když nadloube jednorožci tureckého medu, a povídá.
2: Nebojte, úplně zadarmo to nebude. Když uděláte všechno hned a pěkně potichu, budete mít jedinečnou možnost. Můžete mi ještě trochu zaplatit za propagaci balónků v televizi.
0: Já jsem váš kandidát a stejně mi večer dáte svůj hlas.
2: Tak co byste mi teď do toho mluvil?
0: A koukejte zmizet.
2: Puf. Stánek je můj.
0: A všichni v bombě už jen cítili, jak něčí ruce zvedli bombu i se stánkem a naložili vše do auta. A šlus. Po chvíli drncání se ventil zase otevřel, atomy hélia byly vpouštěny do balónků a vázány na provázky. Tu helium konečně vidělo, kde se ocitlo.
1: Bylo ve velikém sále. Uprostřed stálo pódium a na ně byly namířeny kamery.
0: Všude se vznášely balónky s jeho kamarády a na těch baloncích byla napsána hesla jako:
2: Na mou duši, na psí uši, na kočunčí svědění.
0: A?
2: Slibujeme diby.
0: A lidé v publiku měli odznáčky.
2: Náš, váš kandidát, ten nejlepší politik, kterého si lze koupit.
0: Na pódiu stál váš kandidát a zrovna mluvil s nějakým moderátorem.
3: Vážený pane váš kandidáte, tak my za chvíli začneme poslední přímý přenos před otevřením volebních místností. Já vám položím pár otázek, stejně jako jsem je pokládal vašim soupeřům. Vy odpovíte a budeme hotoví. Tak.
2: Žádné otázky. Proč by si měli voliči zatěžovat hlavinky otázkami? Já jsem přece váš kandidát.
0: Publikum zahřmělo potleskem.
1: všem atomům v baloncích to přišlo divné. Ale byli zvyklé mlčet. A tak mlčeli a čekali, co bude dál.
0: Pak se rozsvítila světla, kamery začaly vrčet a spustilo se vysílání. Váš kandidát se usmíval a mával do kamer.
2: Vážení voličové, vážení mí lidé, co si budeme povídat? Jsem váš kandidát a slibuji vám, že najdu problém pro každé řešení. Slibuji vám, že mi nebude záležet na ničem, co jsem doteďka řekl, a že při všem, co pro sebe, pro vás udělám, budu myslet na chudé, protože to je zadarmo.
0: Mluvil a mluvil a říkal stále horší věci.
3: Ale všichni posluchači byli hypnotizováni hladkostí jeho hlasu, který tentokrát zněl jako...
0: Jako když hraje cukrovou vatou na krásný měděný zvon.
1: Jo. Helium v baloncích se ale vrtělo a nemohlo si pomoct. A za chvíli bylo těmi nehoráznými řečmi tak rozčílené, že se rozhodlo. Kývlo na ostatní atomy hélia v ostatních baloncích a všechny naráz své balónky praskly a vrhly se na váš kandidáta.
0: Ozvala se rána. Všichni čekali, co bude dál, ale váš kandidát se jen lehce zapotácel, oklepal se a usmál. A povídá.
2: Omluvte, prosím, sníženou kvalitu balónku. Ale zpět k tomu, co jsem chtěl říct. Odpadky jsou zdravé?
4: 100 miliony much se přece nemůžou mýlit. My v Čechách máme rádi přírodu.
0: Ale jeho hlas už nezněl tak, jak předtím.
3: Už to vůbec nebylo, jako když skládá samé
0: noří prsty do medu
3: nebo hraje cukrovou vatou na měděné zvony.
0: Teď to znělo, jako když někdo lechtá šmoulu na chodidle. Jako když si komár vyskakuje.
4: Chceme znovu motýle.
3: To proto, že všechny atomy hélia z balónků se zatím uvelebily váš kandidátovi v plicních sklípcích a na hlasivkách.
0: A z publika se ozvalo, co je to tady za klauni? Co nám to říkáte? A lidé doma u televizí se smáli a ťukali si na čelo. No, to je vykuk, toho tak budeme volit, to tak. Jarko, pojď se podívat na hlupáka.
3: A váš kandidát se ještě snažil a mluvil, ale tím to jenom zhoršoval.
0: A všichni se smáli a smáli. A když se dost nasmáli, šli domů čekat na jaro, které už bylo úplně za dveřmi.
3: Chudák váš kandidát vůbec nevěděl, co se to děje a okamžitě si poručil bylinkový čaj, aby se mu hlas zase spravil.
4: Doneste mi čaj, hned! No, mazejte, za co vás platím. Co čumíte? Čaj! Čaj!
0: Ale nikdo mu ho už nepřinesl. A tak zůstal úplně, ale úplně sám.
1: Jediný, kdo ho nikdy neopustil, byly naše atomy hélia.
0: Měli váš kandidátovi za zlé, jak ošklivě se zachoval k jejich milovanému stánkaři. A také věděli, že lidé, kteří využívají svůj medový hlas k tomu, aby prosazovali jen vlastní dobro, potřebují někoho, kdo by na ně dohlédl.
3: Tak proto teď před poutí prodává balónky ten podivný pán. A moc nemluví.
0: Jednak nemá co říct... A taky se stydí za svůj pisklavě héliový hlas.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web Radio Junior.cz.

Nikdy jen nemávnu rukou, a kde co není mi jedno. Nikdy se nezvládnu zasmát, nikdy se nezvládnu zvednout. Nikdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli. Třeba teď.

0: Radio Junior.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v klecích.

0: takopiska jmenuje se Takopisťátko.
1: A štěňátko Klokana jmenuje se
2: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
4: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuál

Senátor.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout.
3: Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini.
2: Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na

o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu prach.

Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano protiklad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád. Teď jo, teď ne, teď snad. Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano protiklad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.

poznali, to byste koukali, jak se jeho vlny valí. To, co vody vzali, zmizelo už v dáli, i v novinách o tom

těžší je lítat venku, kde ti dá štěstí svojí navštívenku.